chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne. A život

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
6: Krásné odpoledne přeji.
5: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
6: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká, prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká, ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s něčím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: první jízda Amerika. Byla se Strejdou, Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
3: A já, co tam budem dělat?
1: Pojedem na motorky a já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi,
1: no, kamarádi,
0: protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás zvovoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na pionýru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidičky. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, no, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo? Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, to je pravda, že jako. A praotec Čech, a Frantaringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Frantaringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpá víš co, za 10 minut se si slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to může, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidovi, vážnej ksichtík.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak
3: takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojďal, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch
4: pět
3: roků.
4: Na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, to je pak, vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: To byste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do pěti počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek. Protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam
2: asi
1: se o to šlo.
2: Jo, ano, ty, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Jde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy, nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štrc jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu, takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký projekt v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme vod. Taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasuju pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne. Je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. O Obchodní cestující si vyřizuje svý věci v jednom městě, ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
5: No jo.
3: K komu?
5: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
5: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
5: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
5: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
5: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
5: No, obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
5: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že do matematiky blázen.
5: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
5: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
5: ano,
3: se číst.
5: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, také silné jméno.
5: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotwald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štercl byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte je paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
1: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, ne. Hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu. Tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo. Tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmý, jo. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Standa Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám takhle, on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, kteří by dělali ovce, že jo. No, to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitním, No to bylo ono, ten chodil po těch. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Žně na jižní Moravě začaly naplno úrodu, nejspíš poznamená sucho. Vysoká škola Báňská v Ostravě nabízí nový obor zaměřený na dostavbu bloků v Dukovanech. Dnešní bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. A dnes čekáme zpočátku ještě oblačno a i zataženo, během dne polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
2: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
0: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní vysoká škola Báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
3: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy Báňské Ivo Hlavatý.
4: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady ještě není.
3: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro své zaměstnance za zhruba 33 milionů korun. Během ročních prací došlo k výměně stropů a hydroizolací. Budova má novou střechu.

0: Každá z 22 garzoniér má opravenou koupelnu s toaletou, kuchyňskou linku i nový nábytek. Ubytování je zaměstnaneckým benefitem, o který je podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské velký zájem. Další dvě ubytovny plánuje krajská nemocnice opravit během následujících 2 let. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO včera znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením ústavní soud.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravě ráno čekáme ještě oblačno až zataženo, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, vád bude mírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo. Je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste si nás naladili ve čtvrtek 2. července roku 2026. Dnešek je trošku speciálním dnem, je to totiž krásně symbolický přesný střed roku. 182 dnů je za námi a 182 před námi. To znamená, že dnešní den je opravdu tím, který je přesně uprostřed. Svátek podle kalendáře slaví Patricie. Hrát budeme písničku krátce po 8. hodině. A vzhledem k tomu, že písničky, které nestárnou, nás provází od samého rána, tak ani dnešek nebude výjimkou. Sourozenci Ulrichovi rozbalí Jízdu králů. O zblížení pak bude zpívat Helena Vondráčková. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme vám, ať je dnešek tím nejpříjemnějším dnem. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám Helena Vondráčková, písnička Zblížení z roku 1981. Možná najdete doma třeba ještě starý vinylový single sedmipalcový, tam bylo Zblížení na straně B, Ačko byla tehdy písnička Hejty tam. V sedmé třídě jsme na to tančili na základní škole v Horním městě u Rýmařova v jukeboxu, kam se hodila koruna a deska se roztočila. Největší úspěchem téhle písničky byla získaná stříbrná bratislavská lira z roku 1982. A kdo písničku napsal? Vítězslav Hádl napsal muziku a Pavel Žák napsal text. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Dnes je 2. července a dnešek je světovým dnem UFO, tedy dnem neidentifikovatelných létajících objektů. V tento den v roce 1947 u amerického Roosevelu byly nalezeny trosky neznámého předmětu. Americká armáda oblast okamžitě zabezpečila, trosky odvezla na neznámé místo a později přišla s vysvětlením, že se jednalo o trosky meteorologického balónu. Ovšem podle záhadologů šlo o kosmickou loď mimozemšťanů. 2. červenec také připomíná narození české a filmové televizní režisérky Vlasty Janečkové. Pocházela z Olomouce a k Vlastě Janečkové můžeme říct ještě tolik, že proslula zejména svou torbou televizních pohádek a příběhů pro děti. Po smrti prvního manžela se provdala za českého herce Petra Štěpánka a mezi její vůbec nejznámější díla patří 13-dílný seriál pro děti Kamarádi nebo také pohádka Zlatovláska. 75 let uplynulo dnes od takzvaných případů babice. Označují se tak události, které souvisely s vraždou 3 komunistických funkcionářů v Babicích na Třebíčsku. Podle STB ji provedla protistátní skupina řízená ze zahraničí. Ovšem po sametové revoluci se objevily spekulace, že celou akci zorganizovala sama tajná bezpečnost. Dodnes není v případu babice úplně jasno. V každém případě ale tato vražda byla pro komunistický režim záminkou k zastrašení církve a k rozvracení zemědělských rodů na západní Moravě. Desítky lidí byly ve vykonstruovaných procesech odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody a dokonce i trestům smrti. Přesně před 70 lety se v Brně narodil tanečník a choreograf Igor Vejsada, dlouhá léta solista baletu Brněnského národního divadla. A v 80. letech minulého století se jako jediný československý představitel zúčastnil mezinárodní taneční soutěže v americké Mississippi. V konkurenci 150 umělců se umístil mezi 6 nejlepších. V roce 2009 odešel na věčnost český malíř a výtvarný pedagog brněnský rodák Vlastimil Šik. V počátcích své torby se věnoval zejména portrétní malbě. A 94. narozeniny by dnes oslavil Valdemar Matuška. Narodil se 2. července v roce 1932 v Košicích jako Vladislav Matuška a zemřel 30. května 2009 na Floridě. Zpěvák, herec a muzikant s hlasem, který se rozhodně nedá s ničím splést. Drsný, trochu chlapský, trochu kovboj. Maminkou Valdemara Matušky byla Mia Malinová, operetní zpěvačka, takže hudba u Valdemara Matušky rozhodně nebyla náhodou, ale v podstatě rodinnou stopou. Než se stal hvězdou, vyučil se Valdemar Matuška sklářem a pracoval dokonce v poděbradských sklárnách. Pěkný obraz, muž, který nejdřív foukal sklo a pak svým hlasem plnil sály. Valdemara Matušku si připomeneme písničkou Uragán právě teď.
1: Blání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vran.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí v 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy, ty ranní, jsou podstatně příjemnější ve srovnání s předchozími dny, které přinesly sebou i tropické noci. Momentálně se pohybují v rozpětí od 16 do 19 stupňů Celsia. 19 stupňů, to znamená nejvíce, je v tuto chvíli v Lednici, 16 stupňů třeba v Nemochovicích nebo také v Troubsku. Předpověď pro dnešek. Ráno čekáme oblačno až zataženo, postupně ubývá oblačnosti na polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, vítr mírný severních směrů do 25 km za hodinu bude k večeru zvolna slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut a zapadne 4 minuty po 9 hodině. Krásné ráno přejeme.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, hrál a zpíval vám Bryan Adams svůj letitý hit Summer of 69. Možná nevíte, že původně se tahle písnička měla jmenovat Best Days of My Life, tak jak se v ní zpívá. Autory jsou Bryan Adams a také Jim Vallance. Písnička byla natočená v roce 1984. No a temné letopisy moravské jsou na řadě v našem vysílání právě teď, tak jako již tradičně během celých prázdnin. Kompletní seriál příběhů připomínajících smutnou část historie Jižní Moravy zazní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1976. Podzemí na Pekařské si vzalo oběť. Představa, že se člověku pod nohama otevře díra a on zmizí v temném podzemí, je děsivá. Přesto se odehrálo přímo v centru Brna právě toto. Ten den roku 1976 končily zimní olympijské hry v Innsbrucku. Pan Miroslav Šudák mířil za svou ženou, která ležela ve svatoanenské nemocnici. Vystoupil z tramvaje a zem pod jeho nohama se propadla. Padl do studené vody. 3 metry pod úrovní povrchu se snažil přežít, zatímco na něj padala dlažba. Kaverna byla obří. Voda vymlela téměř 300 metrů krychlový hlíny a propojila díru s nezmapovanými podzemními prostory. Stál jsem ve vířící kalné a studené vodě po pás. Opíral se rukama o vyhloubenou stěnu. Napsal si poté do zápisníků. Jeho se podařilo přivolaným záchranářům vyprostit. Marii Bartošovou, která se mu pravděpodobně snažila radit a pomoci, však už ne. 45-letá květinářka zmizela v jámě a pátrání nepřineslo úspěch. Policie po letech případ uzavřela a většinu podkladů skartovala. Až za 16 let při odstraňování nánosů u kanalizační výpusti u řeky Svratky v Kšírově ulici našli dělníci lidské kosti a část kalhot s atypicky tvarovaným všitým klínem. Ještě o něco později, o kousek dál, část lebky. Podle kalhot s pomocí příbuzných policisté identifikovali, že by mohlo jít o ostatky paní Bartošové. Protože ale mnoho podkladů už zůstalo skartovaných, zůstaly některé pochybnosti. Například znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda tvrdí, že není vysvětlení, jak by se tam z Pekařské dostali. Zbývá vyjasnit, jak k tragédii došlo. Podle policie za ní mohlo prasklé 16-palcové potrubí. Bylo více než stoleté z roku 1872. Unikající voda vymlela dutinu v podzemí. Vodohospodáři tehdy ovšem nedokázali zaměřit problém s poklesem tlaku, o kterém věděli už nějakou dobu. Když požádal manžel Marie Bartošové tehdejší Národní výbor o odškodnění a příspěvek na památník, neuspěl. Až v roce 1993 vznikla pamětní tabule, která přináší i slova o účasti vedení města nad tragédií, ke které došlo v důsledku lidské lhostejnosti. Míněna je tím tehdejší necitlivost a pravděpodobně i to, že vodohospodáři nereagovali rychleji, což tehdejší technika příliš neumožňovala. Miroslav Šudák dostal po tragédii 4315 korun a 50 haléřů za poškozené věci, ušlý výdělek a jako odškodné. Fotografie na pamětní desce paní Bartošové hledí směrem k místu, kde se neštěstí stalo. Tragédie odstartovala podrobné zkoumání brněnského podzemí a jeho zajišťování, které pokračuje dodnes.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: A pokračovat budeme s temnými letopisy moravskými zase zítra. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Jihomoravském kraji se podle dat hygieniků od začátku letošního roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Z toho jen za minulý týden jich bylo 18. Nejvíc nemocných je v Brně a jeho okolí, ale taky na severu kraje. Podle epidemiologky Renaty Cupek za poslední měsíc lékaři preventivně očkovali 1500 dětí. Brno spustilo přihlašování do dvou nových projektů družstevního bydlení. 25 zrekonstruovaných bytů město nabídne v domě v Mostecké ulici. Ve čtvrti Holásky potom plánuje stavbu nového komplexu se 33 byty. Práce na obou projektech mají začít příští rok. Na rozdíl od družstevních bytů na Kamenném vrchu, její stavba začne letos, rozhodne o obyvatelích rychlost přihlášení. Za zhruba 50 milionů korun opraví Kroměříž během letních prázdnin 8 základních a mateřských škol. Největší investice za 25 milionů korun je do snížení energetické náročnosti budovy na Rýgrově náměstí, ve které se nachází i jídelna základní školy Komenského. Ta je součástí první etapy oprav a pro školáky bude v provozu opět 1. září. Rekonstrukce zbytku budovy potrvá až do konce roku. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. A počasí na Jihomoravě ráno čekáme ještě oblačno až zataženo, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 z Prahy směrem do Ostravy. Na průtahu Brnem přímo ve sjezdu na Mikulov na kilometru 194 zastavil nepojízdný kamion. Jinak je provoz plynulý a bez výrazných komplikací. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

kdysi, to už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Karel Černoch zpíval Nářek převozníka. Tahle písnička je z roku 1967, nahrávána byla tehdy v Československém rozhlasu v Plzni. A zajímavostí je, že když vyšla na singlu, tak tam není uveden Karel Černoch jako interpret, ale tehdy skupina Juventus, ve které hrával. Autorem hudby je tehdejší kytarista Juventusu, který se jmenuje Jiří Lahoda, a text o ten se postaral Michal Prostějovský. Poslouchali jste v 5 hodin a 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. A teď už hurá na pole. Žně na Jižní Moravě naplno začaly, zemědělci se pustili do sklizně pšenice, ječmene nebo hrachu. Do žní se letos propisuje výrazné sucho. Nejsušší léto od roku 1961, kvůli kterému zřejmě budou na některých místech nižší výnosy. Na sklizeň tento týden vyrazily kombajny také v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká to klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu, a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
1: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
3: Takže naším úkolem je nyní sklidit pšenici ozimou. Sečeme nyní odrůdu Borzalino, to je raná odrůda. My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklizeň ozimého ječmene.
3: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý šestiřadý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na Jižní Moravě, i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle, doplňuje Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel. Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále, jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
3: Budeme rádi, když sklidíme prostě kolem 5 tun, bude, jo, to je takový náš odhadovaný výnos, jaký by snad mohl být, budeme rádi za těch 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder, především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 16 do 19 stupni Celsia. 19 stupňů, tedy dnes nejvyšší teplota v tuto chvíli v Lednici, 16 třeba v Troubsku, nebo také ve Strážnici či v Nemochovicích. A jaká je předpověď pro dnešek? Ráno oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti na polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes mezi 26 a 29 stupni Celsia. Vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zpívala vám Lenka Filipová, písnička z roku 1987, Částečné zatmění srdce. O hudbu se postarala sama, text tehdy napsal Zdeněk Rytíř a svého času i v produkci Helmuta Sikla, což byl tehdejší manžel Heleny Vondráčkové, natočila se skupinou Domino. Je 5:50 a máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Brno pokračování našeho cyklu Co v učebnicích nebylo. Jestli pak víte, jak v našem těle působí kyseliny, právě o tom bude dnešní díl této rubriky. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Rybáři omezují krmení ryb a provzdušňují sádky. Ryby kromě horka ohrožují i bouřky. Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Lidé v Blansku si dnes připomenou 109 let od bitvy československých legií u Zborova. A dnes čekáme zpočátku ještě oblačno a i zataženo, během dne polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Horké počasí, bouřky stěžují práci rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři musí provzdušňovat a ryby méně krmit. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na novomlýnských nádrží nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z Povodí.
3: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži, v zátokách, kde jsou ve větším množství senice.
1: Podle Kosoura nelze vyloučit, že bouřky v následujících dnech situaci ještě zhorší. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
1: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu včera schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Československá obec legionářská dnes připomíná 109 let bitvy u Zborova. Vzpomínkové akce se konají i na Jižní Moravě. Upozorňují na bitvu z 2. července roku 1917, kdy československé legie porazily rakousko-uherskou armádu. Kde mohou lidé uctít památku obětem, říká předseda brněnské legionářské jednoty Jan Kuks.
5: Například přesně v 10 hodin Blansko. Je tam jediná socha Zborováka, originál.

0: takže bude tam pietní akt a možná předáme nějakou medaili. Toto máme pravidelné místo, kde pietu zdáváme.
1: Československá obec legionářská taky uspořádala architektonickou soutěž na stavbu muzea této bitvy přímo ve Zborově na Ukrajině.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravě ráno čekáme ještě oblačno a i zataženo, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Don Cine 1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz u Popůvek. Zpomaluje se v okolí kilometru 185, opatrněji stále před exitem 194 Mikulov. V odbočovacím pruhu stojí nepojízdný kamion po nehodě. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, naladili jste si nás 2. července ve čtvrtek roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví Patricie a dnešek je také mezinárodním dnem UFO. A to z toho důvodu, že právě v roce 1947 2. července došlo k takzvanému Roosevelskému incidentu. Celkem vtipné a stylové je, že v roce 1997 přesně v tento den 2. července měl také premiéru snímek, který s UFOny souvisí, Man in Black. No a pro zajímavost, dnešek je třeba také dnem anýzového likéru. Přejeme vám, ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá a k tomu, ať vám pomohou písničky třeba Skála v podání Nadí Urbánkové a Oh Suzy, to už budou lomit rukama Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Dobré ráno přeje Pavel Kašpar.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Pracovníci Olomouckého arcidiecézního muzea a teologické fakulty připravili pro prázdninové návštěvníky výstavu jedinečných liturgických uměleckých předmětů. K vidění jsou v kryptě katedrály svatého Václava. Exponáty nevyčíslitelné hodnoty patřily tamním kanovníkům, kteří pocházeli výhradně ze šlechtických rodů. Ve vitrínách jsou vzácné monstrance misály, ale třeba také kožišovnová pelerína s kuními ocásky.
1: Tady ta berla je unikátní, protože vznikla v pařížských dílnách. Arcibiskup Rudolf Janci nechal vytvořit jedním pařížským zlatníkem.
2: Kurátorka Helena Zápalková ukazuje na berlu, která je tady ve vysoké vitríně. Čteme, že je to berla arcibiskupa Rudolfa Jana, kardinála Habsburského Lotrinského. On se tady i na nás dívá, protože vidím, že tady je bysta.
1: Nejenom bysta, ale má vlastně tady své srdce. Tělo je pohřbeno v kapucínské kryptě ve Vídni. A celá tato výstava je i s Rudolfem Janem velmi úzce spojena, protože za Rudolfa Jana vlastně byly vydány statuta Olomoucké kapituly, která potvrzovala šlechtické privilegium pro členy Olomoucké svatováclavské kapituly.
2: A my jdeme k další vitríně. Ženy, které mají rády zdobnost, tak si přijdou na své.
1: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký stáčený stříbrný drátek, který se jemně vlastně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny vlastně drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
2: Z kterých částí se skládá?
1: Máme tady mešní kalich, mešní konvičky, které vlastně sloužily na vodu a víno, liturgický zvoneček, ta velká nádoba, v podstatě taková konvice s mísou, tomu se říká lavabo. Běžně se vlastně takto umývaly ruce.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů, neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
1: Nazývá se almuce, jde tedy o jednu z tradičních insignií kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá, odhadněte, z kterého zvířátka to je.
1: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje, říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i s kryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě Olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí je 6 hodin a 17 minut. Teploty na jihu Moravy stále mezi 16 a 19 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek bude převážně polojasno, jen časně ráno na Hodonínsku ještě zvětšená oblačnost. Večer bude oblačnosti ubývat na skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty dnes mezi 26 a 29 stupni Celsia. Vítr mírný severních směrů do 25 km za hodinu bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přejeme krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 20 minut. Vlnavé der znamená pro zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje zvýšený počet výjezdů ke kolapsovým stavům Zorka. Průměrný počet událostí, u kterých záchranáři zasahují, se pohybuje kolem 300 za 24 hodin. Během horkých dnů však počet událostí sahá až k 360. Pokud člověk ztrácí vědomí, stav se nelepší, nastoupí horečka nebo zvracení, je třeba volat nutně linku 155. Tam také operátoři poradí, pokud si svědci události nejsou jistí. Kolapsům lze předejít lehkým oblečením, pokrývkou hlavy, zvýšeným příjmem tekutin anebo také snížením fyzické námahy a především ochlazováním. Více informací najdete v zajímavém článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz a nechybí ani zajímavá reportáž. Zprávy v půl připravuje David Hasman a budou tu za 8 minut.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští zemědělci naplno začali sažněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Vedení kina v Boskovicích na Blanensku dočasně zavřelo hlavní sál z důvodu vysokých venkovních teplot. Stará klimatizace nestíhala vzduch v sále odvětrávat a teplota uvnitř už nesplňovala hygienické požadavky na komfort návštěvníků. Podle vedoucího kina Tomáše Marvana by se provoz měl vrátit do normálu do 14 dnů. Okresní soud v Přerově dnes pokračuje v projednávání případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaným za to hrozí až 6leté vězení. Dnešní bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Řešit by se na ní znovu měla nová koncepce výstavby armády do roku 2040. Pavel po posledním zasedání rady řekl, že by armáda měla vědět, s čím může počítat v následujících letech. Petr Macinka z motoristů potvrdil, že v tuto chvíli existuje několik variant, které se odvíjejí od růstu výdajů na obranu. Lze očekávat, že Pavel bude chtít na zasedání jednat i o summitu NATO v Ankaře. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě oblačno a i zataženo. Dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 před Brnem ve směru z Prahy vás zdrží nesouvislá kolona kamionů. Začíná u Ostrovačic na kilometru 178 a rozjíždí se za exitem 196 Bratislava. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Miroš Birka, je 6 hodin a 38 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Nejen městská, ale tak trochu i vesnická policie funguje v Modřicích u Brna. Tamní radnice od července vyšle své strážníky na obhlídky i do 7 okolních obcí, které vlastní policii nemají. Proč? Na to se ptala reportéra Tomáše Kremra, moderátor Borek Kapitančík.
1: Jak rozsáhlá je teď působnost městské policie v Modřicích?
2: Kromě Modřic samotných, strážníci asi rok jezdí pravidelně hlídkovat do sousedních Želešic. Od letošního června zajíždí na žádost obcí taky do Hajan, Ořechova, Silůvek, Nebovit a Ostopovic. A teď v červenci se přidají ještě Střelice. Tam dřív zajížděly policejní hlídky ze Šlapanic, což je obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají i Modřice. V Modřicích ale mají víc strážníků než ve Šlapanicích, kteří to navíc mají do Střelic o několik kilometrů blíž.
1: Na co se hlídky v obcích zaměřují?
2: V Ostopovicích, kde služba funguje měsíc, podle nezávislého starosty Jana Simona řešili hlídky třeba problémy s nevhodným parkováním.
3: Pomohli nám například při organizaci dopravy na Mladých Hodech, takže my jsme spokojení a uvidíme, jak to bude dlouhodobě. Ještě se samozřejmě nemohla projevit třeba asistence s odstraňováním autovraku a podobně. Tak uvidíme potom s nějakým dalším časovým odstupem.
2: Zvláštní službu pak modřičtí strážníci zajistí od července pro Střelice a to bude i vyhodnocování přestupků z úsekového měření, jak upřesňuje nezávislý starosta Jiří Vašulín.
4: A k tomu vlastně jsme požádali a dohodli jsme se na rozšíření služby, jako je špatné parkování v obci, odchyt psů, na základě žádosti i pořádková služba, což je třeba začátek školního roku, kdy nám budou hlídat přechody.
2: Práce v jednotlivých obcích se liší oproti tomu, co strážníci řeší přímo v Modřicích, kde je často zaměstnávají i krádeže v obchodním centru Olympia u dálnice D2. Vrchní komisař městské policie Lukáš Krakovčík zároveň popisuje, že za první rok v Želešicích řešili hlavně odstavené autovraky nebo špatně zaparkovaná auta.
5: Nicméně dneska, když to vezmu, tak v Želešicích, co řešíme nejčastěji, tak jsou to nějaké sousedské hádky nebo sousedské spory. Občas, že se někde zaběhne někomu pejsek, tak nám ho občané předají a zase pořád dokola doprava a parkování.
1: Tomáši, mám ještě pár otázek. No aspoň jednu. Kolik má modřická městská policie strážníků? Stíhají všechnu práci?
2: Zatím ano, ale počty bude potřeba navýšit, jak přitakává nezávislý starosta města Libor Procházka.
6: Městská policie má nyní 13 strážníků a počítá se, že ještě pro tuto službu budou přijati další 2 strážníci. Nicméně i nyní s tímto počtem jsme schopni poskytovat službu jak v Modřicích a Želešicích, tak i v těchto ostatních obcích.
2: Okolní obce za službu Modřicím platí, strážníci do většiny vsí jezdí v různé časy v pracovní dny, případně jsou k dispozici na zavolání nebo výjimečně i o víkendu po předchozí domluvě. V Modřicích a v Želešicích působí každý den v týdnu. Ve městě jim brzy navíc přibude i další povinnost. Strážníci budou vyřizovat žádosti obyvatel o zapojení do systému rezidentního parkování. Tato regulace má v modřických ulicích začít platit v září. Strážníci pak budou dohlížet i na to, jestli mají řidiči za stání zaplaceno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta k tomu, tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Máme za sebou noc podstatně příjemnější než ty předešlé tropické, už se dalo i lépe spát, teploty se aktuálně pohybují mezi 15 a 19 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek tak dnes slibuje další letní den, mělo by být ráno oblačno až zataženo, přes den polojasno a večer ubývání oblačnosti na skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty dnes mezi 26 a 29 stupni Celsia, mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Marie Rotrová zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 52 minut. Nejen Jihomoravský kraj, ale celou Českou republiku už mnoho měsíců trápí zvýšený výskyt žloutenky. Cestování, návštěvy letních akcí s množstvím návštěvníků, časté stravování mimo domov a letní euforii potlačená obezřetnost přitom mohou mít za následek, že se snáze nakazí i ti, kteří běžně dodržují všechna preventivní pravidla. Proto je pro jistotu dnes zopakujeme. Ti zdůrazňují hygienici, že nejúčinnější prevencí je včasné očkování. Pokud ho nechcete, pak jsou tu následující rady. Řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy před každou konzumací jídla, nápojů, kouření a hlavně po použití WC. Dále je zcela nevhodné společné pití z jedné lahve, otírání hrdla lahve rukou, ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky a podobně. Nevhodné je také sdílení jednoho ručníku v kolektivech i domácnostech a pozor na pití z plechovky. Při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem a ten nemusí být zcela čistý. Hygienici proto doporučují přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko. A poslední rada pro případ, kdy si nemůžeme umýt ruce, pak je nouzové řešení, je otřít jednorázovými dezinfekčními ubrousky. Tématu žloutenky se budeme věnovat v dnešním vysílání ještě jednou, a to krátce po 8:45. Reportérka Hana Novotná se zaměří hlavně na opatření, která dělají hygienici, aby zabránili dalším

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě se od začátku roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Krajský soud v Brně po vlně extrémních veder obnovil provoz. Přes 80 dobrovolníků se postará o vozíčkáře, kteří se už po 26. setkají tento víkend ve Velehradě během dnů lidí dobré vůle. A dnes čekáme zpočátku ještě oblačno až zataženo, během dne polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Jihomoravském kraji se podle dat hygieniků od začátku letošního roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Z toho jen za minulý týden jich přibylo 18. Nejvíc nemocných je v Brně a jeho okolí, ale taky na severu kraje. Podle epidemioložky Renaty Ciupek za poslední měsíc lékaři preventivně očkovali 1500 dětí.
2: Tak, aby jsme pokud možno co nejvíce zamezili šíření nákazy mezi nimi právě v tom letním prázdninovém období, v době táboru, ať už těch pobytových nebo příměstských. Budeme věřit, že se nám situaci podaří stabilizovat.
0: U nakažených hygienici trasují i rizikové kontakty. Krajský soud v Brně po vlně veder opět plně obnovil svůj provoz. Koncem minulého a začátkem tohoto týdne byl částečně omezený. Teplota uvnitř budovy přesahovala 30 stupňů Celsia. Někteří zaměstnanci soudních kanceláří proto mohli pracoviště opustit ve 13 hodin. Nařízených soudních jednání se opatření nedotklo. Budova není klimatizovaná, jak doplňuje mluvčí soudu Klára Belkovová.
3: Ta klimatizace by určitě pomohla, protože Krajský soud v Brně sídlí v historické budově, kde klimatizace zatím není, ale v rozpočtu Krajského soudu bohužel prostředky na instalaci klimatizace se nenachází.
0: Všech pět opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Ve včerejšího jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. Ve Velehradě u Uherského Hradiště se i letos uskuteční tradiční setkání vozičkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle. Lidem se zdravotním postižením umožňuje zúčastnit se poutních slavností spojených s oslavami svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Do Velehradu letos přijedou vozičkáři nejenom z Česka, ale také z Rumunska, Maďarska nebo Polska. Celkem se očekává až 150 účastníků se zdravotním postižením, o které se budou starat dobrovolníci, říká vedoucí centra maltéské pomoci pro Zlínský kraj Michal Umlauf.
4: 80 mladých lidí, kteří jsou ochotní věnovat 3 dny nebo skoro 4 dny svého času na začátku prázdnin, spí v bojových podmínkách na základní škole a jsou ochotní nabídnout svoje ruce zdarma pro péči o vozičkáře.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz

0: CZ. Počasí.
1: Na Jihomoravě ráno čekáme ještě oblačno a zataženou, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, vád bude mírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem od Prahy zastavují kamiony v okolí Ostrovačic. Osobní auta brzdí u Kývalky a nehoda omezuje provoz v Brně v Dlážděné ulici. Srazila se tam dodávka s osobním autem, místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 7 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, je čtvrtek 2. července, svátek slaví Patricie a písničky, které na vás čekají po 7 hodině, budou Láska má od Václava Neckáře, Pokoj v duši, ten se rozhostí v podání Jany Kiršner a další písničky, které nestárnou, budou pochopitelně pokračovat. No a co na vás čeká v našem vysílání? Samozřejmě soutěž, jak se u nás mluví tradičně po 7 hodině. Dnešní soutěžní slovo bude z Krumvíře a pro výherce máme román Matky a dcery, který do soutěže věnuje nakladatelství Kazda. Budeme vám držet palce na známé lince 726465200. Zavolejte, zkuste si tipnout nebo můžete vybrat některou z našich možností. Přejeme vám krásné vstávání, klidný rozjezd dne, ať se nic nerozlije, nepřipálí, nikdo vás nerozčiluje, ať se všechno podaří.
0: Český rozhlas Brno.

0: Jana Kirchner vám zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je tu soutěž Jak se u nás mluví, ve které se dnes vydáme na Hustopečsko, konkrétně do Krumvíře. Dnešní soutěžní slovo je smotlacha. Jestli pak víte, čemu se v Krumvíři na Hustopečsku říká smotlacha. Na výběr máte ze tří možností, a nebo možná víte, možná budete vědět. 726 465 200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, jaké budou vaše dnešní varianty. 726 465 200, zavolejte, zkuste to. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Pepo, dobrý den.
0: Pepo, krásné ráno vám přeju. Tak co byste si tipnul, že by v Krumvíři mohla být smotlacha?
1: No, kdyby byla nějaká napověda.
0: Určitě, tři možnosti jsou připraveny. Takže smotlacha může být buď za A nešika, nebo za B tlučhuba, a nebo za C opilec. Tak co myslíte? Pepo. Nešika, Ačko, tlučhuba, Bčko, opilec, Cčko. Co typujete, že to bude?
1: Zkusím to Bčko.
0: Zkusíte tlučhubu. Aj, tak tlučhuba to není, byl to ten opilec, představte si. Tomu se říká smotlacha v Krumvíři. Nevadí, zkusíme příště, Pepo, díky za zavolání. Mějte se hezky, nashledanou. 7:14 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví zase zítra, krátce po 7:00. A teď už Hříšňák a počasí za chvíli.

0: 7 hodin a 18 minut, The Time of My Love, písnička, kterou zpíval Bill Medley a Jennifer Worms. Možná nevíte, že tahle písnička dokonce získala Oscara za nejlepší původní filmovou píseň na 60. ročníku. Oficiální databáze uvádí jako vítěze právě Dirty Dancing a tady tuhle skladbu. Počasí je na řadě.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 17 a 19 stupni Celsia. A předpověď? Ráno oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti na polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, vítr mírný severních směrů do 25 km za hodinu a k večeru bude zvolna slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek, na čtvrteční odpoledne a večer s datem 2. července. Milan Uhde a Miloš Štědroň, Bandité se rozpomínají. To je program, který se dnes koná v Brně v rámci měsíce autorského čtení. Setkání s autory několika legendárních inscenací začíná v Huse na Provázku ve 20.30. Miroslav Netík byl jednou z nejvýraznějších osobností brněnské i celonárodní výtvarné scény 20. století. Jeho tvorba, trvající více než 7 desetiletí, představuje unikátní spojení moderního civilismu, tradice a osobité malířské poetiky. Výběr z díla můžete vidět v galerii Graciano v ulici Veselá v Brně už jen do 8. července. Otisky času, tak se jmenuje výstava minerálů z kamenělin a meteoritů na zámku Bučovice. Vystavené nálezy pocházejí ze známých i méně známých lokalit celého světa. Významná část výstavy je věnována odkazu Joachima Baranda, francouzského inženýra, který proslul ve středních Čechách jako jeden z nejvýznamnějších celosvětových lokalit s výskytem fosílí, zejména trilobitů. Vedle fosilních exponátů zde najdete celou řadu minerálů, zejména achátu, rovněž tuzemských i celosvětových lokalit. No a nedílnou součástí jsou také meteority. Za 5 minut bude půl, zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman. A dáme si třeba Jiřího Korna písničku, která se jmenuje Radost až do rána.

0: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harlekínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: Horké počasí a bouřky stěžují práci rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři musí provzdušňovat a ryby méně krmit. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na Novomlýnských nádrží nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje. Tématu se budeme podrobněji věnovat ve vysílání už krátce před 8 hodinou. Ve Vlčnově na Uherskohradisku spustili online školku. Služba má pomoci předškolákům, kteří z psychických nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. Určená je také pro děti trvale žijící v zahraničí. Její kapacita bude maximálně 40 dětí, aby se učitelé mohli žákům věnovat individuálně. Aktuálně rodiče mohou své děti registrovat. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Díla nominovaná na Českou cenu za architekturu představí nová výstava v centru Brna. Hlavní expozice stojí na Moravském náměstí. Lidé na ní uvidí i dva finalisty z Jižní Moravy. Rodinný dům z Brna a dřevěnou kapli z Nesvačilky. Lidé pro ně můžou hlasovat i v ceně veřejnosti. Vernisáž výstavy začne dnes v 18 hodin a nabídne setkání s některými architekty. A počasí na Jihomoravě ráno čekáme ještě oblačno a i zataženo. Dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy je plná kamionů. Kamiony jedou pomalu už od Velké Bíteše z kilometru 163 až k omezení v Brně. A nehoda omezuje provoz v Modřicích v Brněnské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Tolik doprava. Pohodové cesty Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Žně na jižní Moravě naplno začaly. Zemědělci se pustili do sklizně pšenice, ječmene nebo hrachu. Do žní se letos propisuje výrazné sucho, kvůli kterému zřejmě budou na některých místech nižší výnosy. Na sklizeň tento týden vyrazily kombajny také v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká to klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
1: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
3: Takže naším úkolem je nyní sklidit pšenici ozimou. Sečeme nyní odrůdu Borzalino, to je raná odrůda. My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklizeň ozimého ječmene.
3: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý šestiřadý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na jižní Moravě i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle, doplňuje Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel. Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále. Jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
3: Budeme rádi, když sklidíme prostě kolem 5 tun. To je takový náš odhadovaný výnos, jaký by snad mohl být. Budeme rádi za těch 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder, především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ve 7:45 přesně je pro vás připravena předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 17 do 19 stupňů Celsia a předpověď slibuje ráno oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti na polojasno, večer skoro jasno. Teploty dnes od 26 do 29 stupňů Celsia a k tomu mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Krásné ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Žně na Jižní Moravě začaly, o tom jsme mluvili krátce popůl, ale na téma horko, které je i se žněmi spojené, bude řeč teď. Horké počasí, ale i bouřky v těchto dnech totiž zaměstnávají i rybáře v Česku. V rybnících a sádkách klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky pro vzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva, jako třeba v Pohořelicích na Brněnsku.
1: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se snižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Čůtovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Když už je nejhorší, musíme použít technické zariadení, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních hadiel, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šutovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů, ale ztrácá svou hmotnost.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimní.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
3: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Lidé v Brně se můžou přihlašovat do dvou nových projektů družstevního bydlení. Na Jižní Moravě hasiči kvůli bouřkám odčerpávali vodu a odklizili popadené stromy. Žďár nad Sázavou sníží už v létě na sídlištích maximálně povolenou rychlost. A počasí dnes čekáme zpočátku ještě oblačno a zataženo, během dne polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Brno spustilo přihlašování do dvou nových projektů družstevního bydlení. 25 zrekonstruovaných bytů město nabídne v domě v Mostecké ulici. Ve čtvrti Holásky potom plánuje stavbu nového komplexu se 33 byty. Práce na obou projektech mají začít příští rok, vysvětluje náměstkyně primátorky Karen Podivinská-Karasová z Hnutí Brno k lidem.
4: V Tuřanech Holáskách to budou spíše rodinné byty, velmi vhodné pro rodiny s dětmi, protože vedle se buduje nová mateřská školka, je to blízko Holáseckých jezer a také vlastně součástí tohoto bytového komplexu o 33 bytech bude jezírko.
2: Na rozdíl od družstevních bytů na Kamenném vrchu, jejíž stavba začne letos, rozhodne o obyvatelích rychlost přihlášení. Jihomoravští hasiči zasahovali kvůli bouřkám od večera u 10 událostí. Šlo hlavně o popadané stromy nebo čerpání vody. Výjezdy měly napříč celým krajem. Bouřky přišly po vlně vedra a přinesly ochlazení. Po několika dnech, kdy teploty přesahovaly 35 stupňů Celsia, by dnes mělo být na Jižní Moravě 26 až 29 stupňů. Zítra potom 24 až 27 stupňů. První zóny s třicítkou začnou na žďárských sídlištích platit letos v létě. Vedení města si od zavedení maximální rychlosti slibuje sklidnění provozu, vyšší bezpečnost chodců nebo snadnější průjezd záchranných složek. Snížení rychlosti se dotkne pouze vnitřních částí sídlišť. Hlavní tahy městem zůstanou beze změn.
5: Změny se dotknou přednádraží i širšího centra města. Dále pak sídlišť Libušín u polikliniky a průmyslové školy. Nové dopravní značení začne město v jednotlivých lokalitách instalovat začátkem srpna. Dokončit je chce v říjnu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Asi 1000 českých firm nemusí letos podat daňová přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad, říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
6: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě ráno čekáme ještě oblačno a i zataženo, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vád bude mírný, vítr severních směrů. Biozátěž střední.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 171 ve směru na Brno. Srazila se tam dvě nákladní vozidla, v místě je silný provoz, počítejte se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, naladili jste si nás 2. července roku 2026. Zhodou okolností právě dnešní den je úplným přesným středem letošního roku 2026. 182 dní uplynulo a 182 dnů nás čeká. Svátek dnes slaví Patricie, což je jméno, ve kterých se uvádí třeba také zajímavé souvislosti s římským rodokmenem. Vychází z latinského pater, tedy otec, ze slova patricius, které je označováno za urozené vrstvy starého Říma, tedy urozená, vznešená. Všem patricím přejeme všechno nejlepší. Dámy, slečny a paní, buďte zdravé, šťastné a spokojené. Posíláme vám Michala Tučného, ten zaspívá O cestách toulavých. A písnička nechť potěší také všechny dnešní narozeninové oslavence, mezi které svého času patříval třeba i Valdemar Matuška anebo spisovatel Ota Pavel. Přejeme všechno nejlepší. Přidáme také k výškám od Olgy Lounové a za chvíli počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Na Jižní Moravě dál přibývá nemocných žloutenkou typu A. Jen za minulý týden jich bylo 18. Převážně jsou to dospělí lidé. Od začátku roku hygienici v kraji zaznamenali 422 nakažených. Spolu s Prahou tak Jihomoravský kraj patří k nejzasaženějším regionům. Více teď probereme s redaktorkou Anežkou Hlávkovou, která už je se mnou ve studiu. Anežko, víte, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ve kterých částech regionu je nakažených nejvíc?
1: Týká se to především města Brna, jeho okolí a v poslední době jsou to i lokality na sever od Brna, Blanensko a Boskovicko. Nejvíc nakažených je mezi dospělými ve středním věku a často jsou to sociálně slabší lidé. V takových skupinách se podle hygieniků opatření nedělají snadno. Celkem se v červnu nakazilo žloutenkou 54 lidí. Číslo opět vzrostlo po několika měsících, kdy počty nově nakažených spíš klesaly.
0: Jaká opatření hygienici dělají?
1: U každého nakaženého řeší kontakty, tedy starají se o lidi, kteří by mohli být taky nakažení. Takových případů bylo za poslední pololetí kolem 2500. U většiny se podařilo zajistit, že nakonec se neonemocnili. Kromě toho v posledním měsíci před letními prázdninami hygienici zajistili očkování pro 1500 dětí. Ty se sice s nemocným nepotkali, ale vakcínu dostali preventivně, aby se nenakazili v létě například na táborech.
0: Mají hygienici nějakou prognózu pro následující týdny?
1: My jsme se na to ptali epidemioložky Renaty Ciupek a podle ní je v tuto chvíli těžké predikovat další vývoj. Bude to záviset na chování lidí a taky na tom, jak vysoká bude proočkovanost. Nakazit se žloutenkou typu A se dá i v městské hromadné dopravě, na nádraží nebo když si někdo vezme jídlo na ulici a neumije si ruce. Hygienici apelují na to, aby se na začátku školního roku nechali naočkovat studenti, kteří se budou připravovat na gastronomické obory.
0: S redaktorkou Anežkou Hlávkovou jsme mluvili o stále přibývajících počtech případů žloutenky typu A na Jižní Moravě. Anežko, díky za informace. Přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Horké počasí i bouřky stěžují práci rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři musí provzdušňovat a ryby méně krmit. U hynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na Novomlýnských nádrží nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje. Krajský soud v Brně po vlně veder opět plně obnovil svůj provoz. Koncem minulého a začátkem tohoto týdne byl částečně omezený. Teplota uvnitř budovy přesahovala 30 stupňů Celsia. Budova totiž není klimatizována. Někteří zaměstnanci soudních kanceláří proto mohli pracoviště opustit ve 13 hodin. Nařízených soudních jednání se opatření nedotklo. Okresní soud v Přerově dnes pokračuje v projednávání případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaným za to hrozí až 6leté vězení. Od letoška platí mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovat ale budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel nebo toalet. Záchody pro děti taky nově nemusí být oddělené pro dívky a chlapce. Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě oblačno až zataženo, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna první část kolony kamionů za Velkou Bíteší na stém 63. kilometru. Nesouvisle se sunou až k omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu zastavují v okolí Ostrovačic na kilometru 179. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude o tenise, protože včera hráli o účast ve třetím kole tenisového Wimbledonu 4 naše hráčky, které absolvovali. Pane Meixnere, jak náročná a hlavně úspěšná střetnutí. Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, příjemné, takové mírně ochlazené ráno přeji vám i všem posluchačům, tentokrát milovníkům tenisu, který je taky nádherná hra, co si budeme vykládat. Kolem Wimbledonu, že je to všechno v bílém. Takže ano, měli to, někdo to měl snadné, někdo to měl jednoduché. Takže Muchová, to je nasazená devítka, si poradila s Číňankou Zongovou 2-0, asi hodinu a něco, 6-3-6-2. Šup, šup, bylo to rychle. A pozor, a to je ke smůle, to už je druhá taková rekombinace, už po druhé se střetly dvě naše hráčky. Napřed to byla Plíšková, která vyřadila Valentovou, tu mladičko, a teď zase naopak Siniaková hrála, která má 30, s Bartuňkovou, ta má 20, takže zase takový rozdíl, ale mladá Bartuňková vyhrála nad Siniakovou 2-0, taky za hodinu a čtvrt, 6-2, 6-4, mocesní mladá Bartuňková, takový své ráz, nepárala. A potom došlo k obrovskému souboji, protože Barbora Krejčíková nastoupila proti Rusce Mile Andrejevové, tam je taky ten rozdíl, tam má 19. Ruska, Krejčíková 30. No Andrejeva oba byla, vyhrála Roland Garros v Paříži, takže velká favoritka, pětka v tom žebříčku. A pozor, Krejčíková vyhrála 2-1 po neuvěřitelné nádherné bitvě, to byla radost sledovat. Já to uzavřu jenom tím, že nakonec se samozřejmě rozhodovalo až v závěru. Krejčíková měla 3 matchboly, ty neproměnila a pak se to tahalo a teprve až 7. matchball se jí podařilo proměnit. Bylo to opravdu prostě neskutečná, bylo to fantastická bitva a ta mladá Ruska taková, ona se trošku chová jako fracek, to je pravda. Tak po utkání mrskla raketu směrem tam k té své židli. Na tiskovce se dokonce rozplakala, tak je to takový, no tak je to mládě, budíš, je to odpuštěno, že jo, tak. Takže asi tak, to je tady k tomu, tak bohužel škoda je, že se utkávají naše děvčata. Mně to připadá, kdyby pořadatelé dělali všechno pro to, aby jsme nepostoupili do finále, aby se vzájemně
0: ano, vyřadili. Ano. Lehečka a Menšík měli včera volno, dnes mají stejně jako Bousková, Plíšková a Nosková. Pane Meixnere, jak kvalitní soupeře?
1: A tak samozřejmě, tak Lehečka hraje se Slovákem Olčanem, ten je na žebříčku 101, tak to by mělo být takové pohodové. Menšík ovšem nastoupí proti Bulharu Dimitrovovi, předčasem byl, tak patřil do té elity, dokonce byl světová trojka. Víme, že Menšík tak postoupil přes Brita Samuela, až v pátém setu to uhrál. No tak samozřejmě Dimitrov má 35 roku, tak oba jsou v tomhle utkání favority, tak necháme se překvapit, doufáme, že to dobře dopadne. No a Bousková hraje s Italkou Grentovou, to je 18-letá dívka. Plíšková, no to bude zajímavé a bude, je to v televizi, se utká s Polkou Svatekovou, nasazenou trojkou, tak tam jsem skválně zvědav, jak to dopadne. No a Nosková má Kolumbíku Osoriovou, 63. hráčku na žebříčku, takže to vypadá, že by doufám měla postoupit. Tak, a sám jsem řekl, jak si povede už 34-letá Plíšková proti Polce Světakova, která to neměla jednoduché v tom předcházejícím zápasu, kdy hrála s Američankou Townsendovou. Tak, takže to je dneska všechno z tenisu.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se, přejeme krásný den a zítra naslyšenou.
1: Naschledanou. Thank you.

0: 9:15 přesně, je tady počasí.
1: Počasí.
0: Počasí na vlnách. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Vítr mírný severních směrů do 25 km za hodinu bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. There she was.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Inovovaný systém Výstrah spustil od 1. července Český hydrometeorologický ústav. V čem se systém výstražných zpráv mění a proč ho meteorologové zavedli, to zjišťoval přímo v brněnské pobočce Zdeněk Truhlář.
1: Přicházím do kanceláře vedoucího regionálního předpovědního pracoviště Petra Minstera. Pane ministře, jak se mění systém Výstrah?
2: Systém Výstrah se bude měnit takovým způsobem, že jednak mohou lidé chápat ta rizika už ne tak svázaná s konkrétními limity, ale opravdu s tím, co by se mohlo očekávat. No a za druhé hlavně se změní struktura těch skupin jevů, které jsou uskupeny tak, aby dávaly lepší smysl právě vzhledem k těm dopadům.
1: To znamená, doteď se

0: Meteorologové řídili opravdu čistě těmi limity, třeba u větru nebo množství srážek?
1: Ano, bylo to spíše objektivní posuzování, to, co modely mohly předpovídat, nějaký parametr, dejme tomu nárazu větru, tak ten se v uvozovkách striktně řídil limitem, který byl po dlouhou dobu testován, zkoušen a posazen třeba u toho prvního stupně nebezpečí na 18 metrů za sekundu, což je přes 65 km za hodinu. A pokud jsme neočekávali vyšší nárazy, tak vlastně výstraha nebyla vydána, i když v předpovědi bylo, že bude docela foukat. Nyní už se přihlíží spíše k tomu, jaká rizika mohou být, když fouká silný vítr, aniž by byla překročen nějaký limit rychlosti. Ty dopady a vedlejší efekty, které mohou právě zesilovat a zpřísňovat po tomto kritérium, jsou třeba podmáčené stromy, které potom se vyvracejí vlastně při mnohem slabších nárazech větru, a proto bude spíš posuzováno to, jestli ty stromy budou padat, než to, jestli bude překročen limit 65 km za hodinu.
0: Znamená to, že těch výstrah meteorologů přibude?
1: Mohlo by to tak v některých případech být, na druhou stranu jsou i případy, i když vzácné, kdy právě daný limit překročen být může, ale už nemusí být tak nebezpečný. Například ty větrné epizody, pokud už je třetí za sebou, třeba v jednom týdnu, tak v podstatě v těch prvních dvou už popadaly všechny stromy, co mohly, a ten zbytek už by měl, i když ty nárazy rychlosti budou větší, tak být méně rizikový než ty první dvě epizody. Nebo například u vysokých teplot, tam v podstatě může nastat situace, nebo bude dost často nastávat situace, kdy se bude objevovat výstraha jak pro ty vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu, kdy třeba se mohou už kroutit koleje, topit asfalt a tak podobně, a zároveň bude vydána výstraha na vysoké teploty ovlivňující zdraví člověka, takže tam to vlastně bude dvojnásobný počet výstrah.
0: Proč vlastně Český hydrometeorologický ústav přistoupil k té změně ve výstrahách, na které byli lidé zvyklí?
1: Je to zejména proto, že je takový celosvětový trend upozorňovat spíše na ty dopady, které mohou způsobovat nebezpečné jevy. Nicméně samozřejmě to neznamená, že se úplně opouští ta základní linie sledování těch prvků.
2: Říká Petr Minster, se kterým natáčel v brněnské pobočce v Žabovřeskách Zdeněk Truhlář.

0: 8:54 je čas, kdy s vámi Český rozhlas Brno. Dalibor Janda zpíval Vchází bez vyzvání. A to stejné platí pro Zdeňka Junáka. Ten vešel bez vyzvání, ale s o to větší radostí a s o to větší chutí jsem ho přivítal, protože srdcovky 2. červencové začnou už za malou chvíli. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, jenom moji milí posluchači, musím to upřesnit, ano, vcházím bez vyzvání, ale já vím, na který čas mám přijít, to jako už vím, protože já to poslouchám tam v té místnosti, kde se připravují, tam mám puštěný rádio a jak slyším, že Pavlík už se pomalinku tady chystá, že by se mohl taky rozloučit, říkám, tak moment, ještě tam musím být já, no a tak vcházím tedy tak. Včerejšek byl úžasný den. Už se začalo pomalu ochlazovat. Seděl jsem na balkóně tak něco kolem u nás ve 9:15. Díval jsem se na ta oblaka, jak se to tam honil, říkám, to bude hůlava, nebylo nic.
0: Že? Vůbec?
1: Nebylo nic.
0: Vůbec,
1: jako Jarenka říká, to všechno schovám z balkónu a tak dále, ale nebylo nic. No a tak se nám trošku ochladilo dneska ráno, to bylo velmi příjemné, ale už zase sluníčko, jak my v Brně říkáme, zoncna rumpluje do oken, tak uvidíme. Máš dneska volno, teda jako máš náročný den, až to vysíláš?
0: Já myslím, že mám tuze příjemný den před sebou.
1: Tak si odpočiň, protože já odjíždím za svými spolužáky do Hradiště.
0: A tradiční cesta.
1: Co ti mám přivést?
0: A víš co, Zdeňku, já to nechám na tobě, protože ty už moje
1: ty
0: chutě
1: znáš. Alibista, ty jsi takovej alibista.
0: Já dobře. Měl.
1: Co mě cvrkne do klobouku, tak jo. Takže budu se na tebe zítra těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Jenom ještě taková zajímavost. Jestli pak víš, že právě dnes jsme přesně uprostřed letošního roku. Představ si, 182 dnů uplynulo a 182 dnů je do konce
1: máme
0: roku.
1: Máme před sebou.
0: Úplně přesně jsme dneska ve středu. Sice ve čtvrtek, ale ve středu.
1: To je krásný.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, na závěr trocha poezie dnes pera básníka Petra Ligockého. Snažil se zapálit unavený knot svíčky, ale vyklouzla mu sirka. Sehnul se pro ni, rukou přitom zavadil o trs trávy, tiše vykukující spod hladkého mramoru. Byl stejně jemný jako její vlasy. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelné.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Žně na jižní Moravě začaly na plnou úrodu, nejspíš poznamená sucho. Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. Lidé v Blansku si dnes připomenou 109 let od bitvy československých legií u Zborova. A dnes čekáme polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
2: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
0: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Ve Vlčnově na Uherskohradisku spustili online školku. Služba má pomoci předškolákům, kteří z psychických nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. Určená je také pro děti trvale žijící v zahraničí. Její kapacita bude maximálně 40 dětí, aby se učitelé mohli žákům věnovat individuálně. Aktuálně rodiče mohou své děti registrovat, říká vedoucí školky Marie Vaculová.
3: Když nás ten rodič nakontaktuje, vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo, a nachystáme si prostě takový soubor informací o tom dítěti. A potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání s tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
0: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% více. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Československá obec legionářská dnes připomíná 109 let bitvy u Zborova. Vzpomínkové akce se konají i na jižní Moravě. Upozorňují na bitvu z 2. července roku 1917, kdy československé legie porazily rakousko-uherskou armádu. Kde mohou lidé uctít památku obětem, říká předseda brněnské legionářské jednoty Jan Kuks.
4: Například přesně v 10 hodin Blansko. Je tam jediná socha Zborováka, originál, takže bude tam pietní akt. A možná předáme nějakou medaili. Toto máme pravidelné místo, kde pietu vzdáváme.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zpočátku dne čekáme ještě oblačno a i zataženo. Dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer bude skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Prahy do Brna, fronta kamionů už před Velkou Bíteší. Je hodně roztrhaná, neusavisle se sune v několika úsecích. Osobní auta v levém pruhu chvílemi zastavují až v okolí Kývalky. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kdo má jméno z kalendáře? Z toho přímo plane záře. Dneska nejvíc energie sálá z krásné Patricie. Zaslouží si navíc dost také malou pozornost. Smašlí pěkně na kličku, posílám jí písničku. Hudby, té mám ovšem dosti, každému z vás ku radosti. Dospělé i všechny děti budu bavit do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 2. července roku 2026. Máme léto, v Brně máme hezké léto, i když nad Brnem se včera ty oblaka se prostě mračila, se to tak jako stahovalo nad centrem města, ale tedy u nás na naší ulici tedy nespadla skoro ani kapka. Možná v noci něco, ale než jsem šel spát něco kolem půlnoci, protože jsem se ještě chvilku díval na fotbal Belgie, Senegal, bože. No ale nakonec dopadlo to dobře. Byla to remíza, potom Belgie v prodloužení, tedy na penalti nebo v nastaveném čase vyhráli, kopali tam penaltu. Tož tak, dneska mají svátek Patricie. Takže všem patricím, patinkám nebo patričkám, jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší a já jak dovysílám, tak už se těším, že sedám do auta a odjíždím do Uherského Hradiště za svými spolužáky, ale pozor, dneska se nesejdeme v Uherském Hradišti v naší oblíbené restauraci, ale vyrážíme do přírody a to přímo do našich krásných Chřibů. Tam se sejdeme, dáme si nějaký obídek a kdo bude odvážný, tak si vyrazíme na nějaký kratinký pochod, na nějakou prohlídku. Uvidíme, takže moc se těším, ale to až potom. Nejdříve teď mám tady přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Vážený pane Junáku, rádi bychom poslali blahopřání k diamantové svatbě paní Jarmile a Jiřímu Kulhánkovým ze Šaratic u Slavkova. 2. července 1966 byl jejich dnem svatebním. Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani kráse, ale harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. Milá Jaruško, milý Jirko, přejeme vám zdravíčko, štěstíčko a ať je vaše pouto i nadále pevné jako diamant. Píseň Nádherná láska naspíval Pavel Novák. A tu vám posíláme. Alena a Emil Kulhánkovi ze Slavkova u Brna.
0: Moji milí Kulhánkovi, tedy doufám, že jste to byla vy, paní Alenko, která to přání tak hezky řekla. Bylo to moc hezké přáníčko, moc jste mě potěšila. Taky se řadím do zástupu gratulantů a vinšuji Kulhánkům ze Šaratic, nebo ze Šardic, teď jsem to možná popletl, no, Kulhánkům přeji a vinšuji taky ještě dlouhá společně prožitá léta. Vybrala jste, paní Alenko, nádhernou písničku, takže Pavel Novák a Nádherná láska.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Moji milí posluchači, dnes je světový den UFO. A možná vás překvapí, že i Morava má svůj slavný příběh. To se psal rok 1987 a nad Vranovskou přehradou se objevil podivný létající objekt. Nebyl to jen výmysl několika rekreantů. Neznámý objekt tehdy sledovali i vojenští piloti, kteří dostali dokonce rozkaz ho pronásledovat. Jenže prý měnil směr tak rychle, že jim nakonec zmizel. Dodnes se vlastně přesně neví, co tehdy lidé nad Vranovem vlastně viděli. A víte co? Ono je to možná vlastně jedno. Léto je totiž období, kdy se stejně vyplatí večer zvednout oči k obloze. Za pár týdnů přiletí Perseidy, budou padat hvězdy a možná zahlédnete družici. Nebo něco, co si nedokážete hned vysvětlit. A když to nebude UFO, bude to alespoň krásný letní večer pod hvězdami. A to je, moji milí posluchači, zážitek, který stojí za to úplně každý rok. A propos, víte, co znamená zkrátka UFO? Unidentified Flying Object, tedy neidentifikovatelný létající předmět. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Písnička dozněla, no za minutku bude půl desáté a já mám, protože čtvrtek, mám pro vás připravenou čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších našich operních umělců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym? Opakují čtvrteční indicii. Všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Ladislava Vodičku.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Ladislav Vodička dospíval a já mám pro vás připraveno další přáníčko a to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák. Chceme poděkovat v tomto vašem pěkném pořadu paní Vladce Pažitné ze Starého Rozenkova, vedoucí denního stacionáře v Uherském Brodě. Obdržela ocenění pracovníka roku v sociálních službách Zlínského kraje 2026. Přejeme jí hodně zdraví, úspěchů a také celému kolektivu pečovatelek v jejich náročné práci. Prosíme o písničku od Mariky Gombitové. Děkuje její celá rodina. Nashledanou.
0: Dobře, celá rodino. Nevím, kdo tedy mě to přáníčko namluvil, ale má drahá rád splním vaše přání. Samozřejmě, vybral se si interpretku Mariku Gombitovou a já jim přidávám, že zaspívá Slnečný kalendář.
2: Český rozhlas Brno.

0: Kamélie zdárně dovedly dnešní srdcovky do svého cíle, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují dnešní, tedy čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym? Tak to byla čtvrteční indicie, nebojte se, bude ještě páteční, tam už nám to pamka bude všem jasno, že jo? No, ale než se ještě s vámi rozloučím, tak samozřejmě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, těším se na vaše mailíky, těším se na vaše vzkazy na telefonním záznamníku, ale jak já říkám, musíte mi to dát vědět. A to znamená, máte tyto tři možnosti, buď mi to svá přání namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Pokud chcete zařadit písničku nebo vaše přání v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili hezky zařadit do našeho programu, do scénáře a podobně. No a já už se s vámi loučím a předávám slovo Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto. A zítra v pátek po 9. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. Kde jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký cestovatelský. A tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude,
0: jo.
1: Jo, mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného. No jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě. Jo. Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť. Já už teď trošku zvážním, jak se říká obranému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obranému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuli u jezu na řece Dyji v Bulharech ryby. Hasiči postavili dvě norné stěny, jednu u Jezun a druhou v Břeclavi, a vodu provzdušňují. Na pokles kyslíku mají vliv vysoké teploty. Zaměstnanci Povodí Moravy odebírají vzorky vody i ryb, pokračuje mluvčí Povodí Jana Kučerová.
1: V průběhu noci došlo k propadu rozpuštěného kyslíku v řece Dyji. Ten propad byl z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. Ten rozsah uhynu ještě není možné upřesnit, ale bude se pohybovat okolo stovky kusů. Pomocí manipulace na jezu se snažíme převést ryby, které žijí do podjezy, kde jsou lepší podmínky.
0: Krajský soud v Brně po vlně veder opět plně obnovil svůj provoz. Koncem minulého a začátkem tohoto týdne byl částečně omezený. Teplota uvnitř budovy přesahovala 30 stupňů Celsia. Někteří zaměstnanci soudních kanceláří proto mohli pracoviště opustit ve 13 hodin. Nařízených soudních jednání se opatření nedotklo. Budova není klimatizována. Jak doplňuje mluvčí soudu Klára Belkovová?
2: Ta klimatizace by určitě pomohla, protože Krajský soud v Brně sídlí v historické budově, kde klimatizace zatím není, ale v rozpočtu Krajského soudu bohužel prostředky na instalaci klimatizace se nenachází.
0: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Čarník z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. V centrální evidenci je více než 10 000 psů. Komora totiž poskytla veterinářům nový systém předem na otestování. Díky tomu se s ním mohli seznámit a psy začít registrovat postupně. Další zápisy přibyly před středečním oficiálním spuštěním.
3: Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Paní Zuzana vyplnila zápisový formulář a se svou Fenkou vchází do ordinace jihlavské veterinářky Petry Ortové. Přepsat údaje do počítače jí teď trvá 10 minut.
5: Už jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
4: A systém nepadá zatím v pořádku?
5: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně.
4: Sama už stihla s předstihem zapsat 30 psů. Další přidala za první den v ostrém provozu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno, večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 směrem z Prahy do Brna dnes plná nákladních souprav. Hodně nesouvislá kolona začíná už před Velkou Býteší. Chvílemi si jede plynulé, potom se zase brzdí až do zastavení. V tom se pokračuje až exitu 196 Bratislava. Osobní auta nabírají jen kratší zdržení. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nepřestupný rok se 2. červenec nachází přesně uprostřed. 182 dní uplynulo a 182 dní zbývá. Ráda doplníme pranostiku pro dnešek. Navštívení Panny Marie Čisté přináší ovoce jisté. Co přinese dnešní dopolední vysílání s Českým rozhlasem Brno? Recept na domácí chléb, který už mi teď voní pod nos. Výlet s regionálním stopařem, pozvánku na slavnosti Pernštejnského panství a babské rady. Věřím, že to opět bude ideálně strávený čas v naší společnosti. Užijte si další z letních prázdninových dní a mějte čas na to, co vás baví nebo naplňuje radostí a smyslem. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: Je milým zvykem, že do dopoledního vysílání často přichází naši kolegové s nějakým zajímavým receptem. Reportérka Alena Hesová, jejíž hlas určitě z našeho vysílání znáte a z různých akčních reportáží, dnes dorazila a přinesla vonavý, křupavý, čerstvý chléb a právě recept na něj. Pro vás dnes mám. Vítej tady, ahoj.
1: Alenko. Ahoj, dobrý den.
0: No tak prosím tě, jak dlouho pečeš na úvod, krátce?
1: Já peču docela krátce, protože to je taková složitá disciplína, 3 roky, ale pořád to ještě není vždycky 100% jistota, že se mi to povede.
0: No já vím ze zákulisí, že tady v rozhlase si někdy ty chlebíky u Alenky objednáváme, třeba na různé oslavy a podobně, pro naše děti, ty jsou nadšené. Tak jak to udělat, abychom to zvládli i my začátečníci?
1: Tak já bych začala možná u nějakého jednoduchého chleba, který není z kvásku, ale já dělám ten kváskový a prostě se k němu 100% dopracujete časem, protože je nejlepší. On není vůbec složitý na ingredience, ale spíš na ten čas. A já už jsem si to tak sladila s pracovním režimem, to znamená, ten chleba to teď možná někoho odradí, 3 dny jsou to. Začne se ten první a druhý, kdy se krmí kvásek. Kvásek je ideální si od někoho vypůjčit, oddělit, tam to je nejsnažší metoda. Ten kvásek se krmí ráno a večer, jenom jako trošičku, to je 10 gramů.
0: Mouky se přidává.
1: Mouka, je to žitná chlebová mouka a voda. Stejný poměr a na špičku toho předchozího kvásku. Takhle to udělám vlastně 4x a potom ten 3. den ráno, než jdu do práce, tak si připravím takzvaný rozkvas. To zase mouka, voda, jenom ve větším množství, to se dobře pamatuje. Na kvásek je to 10-10, na rozkvas je to 100-100 a ta lžička není malinká, ale je pořádná. Takhle to nechám v tomhle vedru já na záchodě, tam mám totiž nejnižší teplotu. Na to je nejlepší tak 22 stupňů na to kynutí.
0: Dobře.
1: Tak tam v mističce ten kvásek nechám a až přijdu z práce, tak vlastně připravím ten samotný chleba, který se dělá z těch receptů je hodně, já už jsem si tak vychytala takový nejlepší. To je 650 gramů hladké mouky.
0: Ano.
1: Tu smíchám ze 100 gramů žitné chlebové mouky a zaliju 560 gramů vody. Rozmíchám, nechám hodinku. No a potom přichází ta jakoby náročná část, kvůli které mám robota. Přidáme sůl, zhruba 2 lžičky, nějaké koření, já dávám kmín třeba, nebo nějaké chlebové koření, no a pak mícháme. S tím robotem je to 5-6 minut. Růčo je to trošku náročnější, ale hodně posílíte svaly.
0: Dobře. A jak poznáme, že je hotovo? Jak se to tváří, to těsto?
1: Že se tak jakoby lepí na ty okraje a tak se z ní jakoby hezky odlepuje, opravdu jako vláčné. Můj děda říkal, že jak babí břuch, tak já bych to takhle te. Jak babí břuch.
0: Babí břuch.
1: Asi nějaké takové bobimní šípaní.
0: Dokážeme představit. Nebo námatat.
1: No a potom vlastně už je to jenom taková rutina překládání, to znamená to těsto dám zase na to chladné místo, v mém případě na záchod, do rožku. 3x ho natáhnu z té místy, ho takhle jako zvednu nahoru a položím zpátky.
0: Aha.
1: A pak ho hodinku a půl po těch 3 přetočeních nechám. No, stočím do ošatek, dám do lednice ráno v tomhle počasí, v 5 si dám budík. No a upeču. A to pečení, to už je potom otázka opravdu jako jenom o 0,5 hodinky. On ten recept je náročný, ale stojí za to. Já klidně někomu přes e-mail poradím, mám k tomu i video.
0: No tak to je krásné. Takže alena.hesova@rozhlas.cz, můžete se zvesela radit. A teď přijde ten zvukový zážitek, následně chuťový, to vám bohužel nemůžeme, milí posluchači, zprostředkovat. Rádi bychom, nejde to zatím, uvidíme, kam ty technologie povedou do budoucna. Tak ty máš i nůž. Takže
1: já mám
0: už
1: chleba, samozřejmě platí, že ten chleba ideálně do papírového pytlíku.
0: Samozřejmě, papírový pytlíček.
1: Dneska se mi docela povedla takový nakynutý.
0: Je nádherný, má tam tu křupavou část. Já miluju kurku z čerstvého chleba. Střed mě moc nezajímá.
1: Proto já z toho množství toho těsta si ho rozdělím a dělám z toho ty chleby 2.
0: Že? Aby bylo víc kurky. Přesně. Někdo zase miluje střídku, tak se možná dělíme na kurkové a střídkové.
1: Měl by křupnu, tak uvidíme.
0: No nádhera.
1: Takže křupne.
0: Křupnul krásně.
1: Pak se vždycky dělá ten záběr na tu střídku, kde by měly být, tomu se říká pavučinky, takový ty očkatý
0: dírky. Bublinky jsou tam
1: krásný. No a samozřejmě zmáčknout, jestli se jako vrátí.
0: Vrátí se. Vrátí se zpátky a to je znak, že chleba je kvalitní, dobrý a že se povedl. Já mám zážitek.
1: Největší pochvala byla od mého masožravého taťky, když jsem dělala ten chleba ke grilování a on mi říkal, Já bych si dal ten chleba i bez toho párku.
0: No tak, bez klobásky, tak to je opravdu vrchol. Děkujeme za inspiraci, křupnutí a vůbec tu vůni, co se tady teď po studiu tak rozlila. To byla Alena Hesová a její zcela čerstvý a zcela domácí kváskový chleba. Tak ať se daří další pekařské a jiné počiny. Měj se moc hezky. Ahoj, naslyšenou.
1: Děkuji a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Haleše společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby během jediného dne poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do újezdu u Tišnova, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu obce Ostrovánky na Kyjovsku. Vojto, já tě moc a moc zdravím a jsem zvědavá, co nám o tomhle místě prozradíš.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne. Nevím, jestli tady žije rock'n'roll, každopádně nádherný den je i tady v Ostrovánkách. Ostrovánky leží na rozhraní Kyjovska a Žďánicka, žije zde lehce přes 200 obyvatel a první zmínka o Ostrovánkách pochází z roku 1141. Území dnešního katastru však bylo osídleno již v dávném pravěku, o čem svědčí archeologické nálezy. Dosud byly na katastru obce objeveny 4 archeologické lokality a další významná naleziště se nachází v bezprostřední blízkosti na území sousedních obcí. V minulosti se obec uváděla pod názvy Ostrovany nebo Ostrov. Název pravděpodobně souvisí s místem založeným u slatin a bažinatých ploch. Případně označoval osadu vzniklou na vyvýšeném ostrově obklopeném vodou, kterou zadržoval místní konfigurace terénu a charakteru půdy. Po obnově zpustošeného Ostrovska po 30-leté válce se v pramenech objevuje také označení Ostrovská lhota. Na horním konci obce pramení Sobulský potok, který se pod Kyjovem vléká do řeky Kyjovky. No a z místních kopců je rozhled po moravském Slovácku. Na jihozápadě jsou vidět Pálavské vrchy, na severu Žďánický les až k Buchlovu, na východě celý horizont Bílých Karpat s dominantou Javořiny a na jihu až město Hodonín.
1: Tak to zní velmi poeticky. Já mám na Kyjovsku své příbuzné a předky, takže tam mávám, zdravím a budu samozřejmě klasicky zvědavá. Kam ještě vyrazíš do okolí nebo přímo v Ostrovánkách?
2: No, moc rád se podívám na nějaký z těch výhledů. Nemůžu samozřejmě vynechat místní kaple svatého Václava a kapli Panny Marie. Zaujalo mě, že vedle Ostrovánek má být místní Stonehenge a silnici mezi Ostrovánky a Bukovanským mlýnem lemuje od roku 2018 alej listnatých stromů, kterou doplňuje 79 soch významných osobností českých dějin. Tak na ní jsem velmi zvědav. No a určitě si jako vždy nechám poradit i od místních, kam se v Ostrovánkách nebo i okolí vydat.
1: To jsou krásné plány, ať všechny vyjdou. Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Haleš, který dnes tráví den v obci Ostrovánky a i tam ho můžete potkat. Vojto, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naschledanou a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: kamarádky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a já jsem moc ráda, že vás teď budeme zvát na slavnosti přímo na hrad Pernštejn. Ty proběhnou tenhle ten víkend. Je to taková tradiční historická kulturní akce, která nabízí bohatý program přímo na hradě Pernštejn. Ale nejen tam. Podrobnosti už nám za malou chvíli řekne paní kastelánka Kristýna Čermáková, kterou vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pojďme začít zvědavě, jakou tradici tahle ta akce má. Já vím, že dlouhou.
1: Ano, akce má už dlouhou tradici. V podstatě probíhá už od roku 2001 a neprobíhá jenom u nás na Pernštejně. Jsou to opravdu slavnosti pernštejnského panství, takže probíhá i tady v regionu, probíhá v Nedvědici i třeba v okolních obcích, které také připravují různý program.
0: Mm-hmm, takže jste takový propojení právě tím, že chcete možná oslavovat, jak je u vás krásně, což je.
1: Přesně tak.
0: Co bude náplní toho bohatého programu tedy u vás na hradě?
1: Tak u nás na hradě se můžou návštěvníci těšit na dobovou hudbu, taneční a žonglérská vystoupení, šermířské různé představení, divadelní představení a v poledne potom proběhne tradiční velká střelba, na kterou se většinou návštěvníci nejvíce těší. A kromě programu potom určitě můžou návštěvníci navštívit tržiště s pestrým sortimentem, chybět nebudou ani stánky se zajímavou nabídkou pokrmu a nápojů na nádvoří.
0: Výborně, takže 4. a 5. července začíná se v 9 ráno, končí se zhruba v těch 18, je to tak?
1: Ano, je to tak. Od 9 do 18 probíhá program na nádvoří hradu.
0: Kdybychom měli ještě vypíchnout nějakou zajímavost, nebo ještě víc nalákat ty, kteří se o víkendu dostaví na slavnosti pernštejnského panství, jaké to tam u vás je?
1: Tak máme tady připravený vlastně program, jak jsem říkala, na prvním nádvoří, ale návštěvníci si mohou zároveň s tím prohlédnout vlastně celý ten areál, který zase je trošku i se chová jinak, tváří se jinak během těch slavností, takže určitě bychom rádi pozvali. A zároveň u nás je asi takovou největší zajímavostí to, že ta akce je opravdu tradiční. Návštěvníci sem přicházejí rádi proto, že opravdu se můžou těšit na ty věci, na které jsou tady zvyklí. My zůstáváme věrní té původní tradiční myšlence a i letos se ty slavnosti ponesou ve stejném duchu jako v těch předchozích letech.
0: No tak přeji organizátorský zdar, minimálně vedra vás minou, což je fajn, tak ať počasí drží pro organizátory co nejlepší a děkuji za ochotu povídat si a pozvat nás na slavnosti pernštejnského panství roku 2026. To byla kastelánka Kristýna Čermáková. Mějte se moc hezky.
1: Mějte se taky krásně a na všechny se těšíme.
0: Naslyšenou a my si teď dáme trošku Itálie a hned potom třeba Zdenku Lorencovou nebo Michala Hrůzu. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem.

0: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, tohle to byl Michal Hrůza, píseň Na pořád, která vás, věřím, potěšila, já ji mám určitě ráda a připomenu, že tenhle ten zpěvák a skladatel založil kapelu Rede Kirken, pak se vydal na svou solovou dráhu a si udělal dobře, je mimo jiné autor řady filmových hitů, například Ke snímkům Lidice nebo Pohádky pro Emu. A daří se mu a hlavně stále koncertuje a to četně, řekla bych, jeho letní koncertní diář, dívám se teď do něj, je, řekla bych, plný k prasknutí. Každopádně ve Svatobořicích Mistříně vystoupí už 10. července, anebo ho můžete stihnout v srpnu v Tišnově, 7. tam bude koncertovat v rámci kulturního léta. Tak tolik tedy Michal Hrůza v našem dopoledním vysílání a vy tušíte a pravidelní posluchači i ví, že před 11. je čas na užitečné babské rady. Takový obyčejný úklid může připomínat dokonce domácí aromaterapii než běžnou povinnost. Stačí k tomu jedna důležitá ingredience. Více se dozvíte právě teď.
1: Babské rady.
0: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Jsem ráda, že nám Marie Rotrová v dopolední vysílání zaspívala právě o dešti, protože na dešť spousta míst na Moravě stále ještě čeká, vyhlíží je, snad se o víkendu dočkáme. No a čeho se dočkáte zajisté, tak to je host následující hodinky našeho vysílání. Mezi 11. a 12. vám představím sociálního pracovníka Roberta Knebla. Zajímavý je mimo jiné tím, že je zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Kolik těch cen vlastně má? Zjistíme, co přesně vystudoval, co učí teď své kolegy jako lektora, jaké dovednosti jsou pro sociální profesi podle něj ty zásadní. O tom všem bude řeč právě mezi 11. a 12. A to není zdaleka všechno, protože Robert Knebl je taky velmi úspěšným stopařem. Pravidelně se zúčastňuje mistrovství České republiky v autostopu a má určitě řadu neuvěřitelných historek právě z těchto cest. Zažil někdy i strach a patří do jeho vzpomínek třeba i nějaký bizarní zážitek. Na to všechno se zeptám právě popolední, tedy pardon, po 11., než bude poledne. Teď si dáme Futurum a jejich Juliet, potom aktuální zprávy s Davidem Hasmanem, které neopominou ani předpověď počasí, na tu se určitě těšíte, a také informace pro všechny řidiče. A pokud nás právě na prázdninových cestách posloucháte, jeďte prosím opatrně a šťastně dojeďte do cíle svých cest.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Jižní Moravě se od začátku roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. V Brně druhým dnem soutěží mladí handicapovaní sportovci ze 13 zemí Evropy. A dnes bude převážně polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv českého.

0: Budeme věřit, že se nám situaci podaří stabilizovat.
1: U nakažených hygienici trasují i rizikové kontakty. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu více zaměstnanců kanceláře.
2: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovilo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
1: Rozšíření své delegace prezident požadoval potom, co jí rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro své zaměstnance za zhruba 33 milionů korun. Během ročních prací došlo k výměně stropu a hydroizolací. Budova má novou střechu. Každá z 22 garzoniér má opravenou koupelnu s toaletou, kuchyňskou linku i nový nábytek. Ubytování je zaměstnaneckým benefitem, o který je podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské velký zájem. Další dvě ubytovny plánuje krajská nemocnice opravit během následujících dvou let. Druhým dnem v Brně pokračují letní evropské hry handicapované mládeže. Letos se jich účastní přes 800 mladých sportovců ze 13 zemí Evropy. Soutěží třeba v plavání, stolním tenise nebo lukostřelbě. Mohou se zúčastnit i několika týmových disciplín, popisuje prezident her Pavel Zbožínek.
3: Pro tělesně postižené máme basketbal na vozíku, pro sluchově postižené máme volejbal neslyšící, pro nevidomé máme futsal pro nevidomé, který letos doplňujeme ještě od baseball pro nevidomé a čtvrtý je pro mentálně postižené a tam je to pozemní hokej.
1: Hry potrvají do soboty, jejich součástí je i doprovodný program na brněnském náměstí Svobody. Počasí. Na Jihomoravě dnes čekáme převážně polojasno, večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně mezi sjezdy na Humpolec a Větrný Jeníkov. Na kilometru 101,5 blokují stoupací pruh dvě nepojízdná vozidla. Na místo už dorazila světelná šipka silničářů, kamiony prudce vybočují do pravého pruhu, tak raději zpomalte. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nejoceňovanější sociální pracovník a také úspěšný závodník v autostopu. Neuvěřitelná kombinace, co říkáte. Tohle všechno charakterizuje Roberta Knebla, který už za malý okamžik usedne u protějšího mikrofonu a bude hostem našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Samozřejmě, že se zeptám třeba i na to, jaká je běžná psychohygiena při tak náročné práci a kde se vzala vášeň s názvem stopování, jaké země díky ní procestoval a co je nutná a nezbytná výbava na cesty stopem. A protože se tento mladý muž nedávno vrátil také z další soutěže v autostopu, budu i zvědavá na to, jak to tentokrát dopadlo. Věřím, že lákání bude účinkovat a zůstanete s námi. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Žádné někdy příště, jak o tom zpívá Jojo Band, ale právě teď vítám ve vysílání mého vzácného a milého hosta Roberta Knebla. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Já už jsem vám udělala takové pěkné antré. Říkala jsem, že jste nejoceňovanějším sociálním pracovníkem, zapsaným dokonce v knize českých rekordů. Ale než se pustíme do představení vás jako osoby, tak bych ráda posluchačům řekla tu naši zajímavou historku, kde jsme se potkali a kdy.
1: Ano.
0: Když jsme měli výjezdové vysílání z 800letého Znojma. A pan Robert Knebl zrovna šel kolem ve chvíli, kdy poprchalo, moc lidí zrovna na dosah nebylo a já měla za úkol ve scénáři udělat rozhovor s kolem jdoucími. Tak se to stalo, že?
1: Je to tak, je to tak.
0: Neuvěřitelné.
1: Já jsem měl kdysi dávno na vizice Nic není náhoda, tak tohle je synchronicita jako blázen.
0: To se prostě stalo. Takže hned jsme si vyměnili kontakty samozřejmě a jsem ráda, že dnes je tedy naším dopoledním hostem právě Robert Knebl. Pojďte mi v úvodu říct, kde vlastně se sformovala ve vás ta touha stát se sociálním pracovníkem a jaká k tomu vedla cesta, co jste například vystudoval?
1: Mm-hmm. Tak ta cesta k sociální práci nebo k sociálnímu pracovníku vedla spíš už v dětství. Dejme tomu, že jsem to neměl úplně jednoduchý, formuje nás vlastně zkušenost dětství a tam mě to formovalo, že je pro mě do budoucna důležitý nějaký přijetí, bezpečný vztah, podpora. A to mě už formovalo, to dětství mě formovalo, protože jsem žil, neměl jsem to jednoduchý v rodině a žil jsem i v prostředí, kde kolem spousta mladých lidí skončilo na drogách nebo v pasťácích a tak dále. A tam jsem se už tehdy rozhodl, že budu pracovat v pomáhajících profesích a vystudoval jsem střední pedagogickou školu, obor výchovný a humanitární pracovník a potom jsem už po vojně rovnou šel vlastně pracovat do oboru a až při zaměstnání jsem vystudoval vysokou školu, napřed bakaláře a pak magistra sociální pedagogiky.
0: Mm-hmm. Dobře, a třeba když si vzpomenete na svoji první praxi, na to první zaměstnání v tom pomáhajícím oboru, jaké bylo?
1: Jo, ono se to dá rozdělit na takové dvě oblasti. Vyloženě moje první práce byla, že jsme společně s Honzem Syrovým a Dášou Škadrovou zakládali kontaktní centrum pro drogové uživatele ve Znojmě pod sdružením Podané ruce. Tak to bylo velmi tehdy pro mě novum, protože jsem se najednou ocitl v té branži a chodili jsme do terénu jako street workeri, oslovali vlastně neznámí lidi, učili jsme se tu terénní práci, protože to bylo úplně na začátku na Prahu takže toho oboru, takže to byla jako první věc, ale já už jsem vlastně na té střední pedagogické škole se pohyboval v pomáhajících profesích, co se týče toho, že jsem pod pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě byl zapojen jako peer vrstevník a dělal jsem peer vrstevnický programy, preventivní programy, kde jsme se vlastně bavili o životním stylu, o drogových závislostech, o rozhodování, takže jsem se vlastně vyškolil a už jsem chodil na školy dělat vlastně tyto preventivní programy, takže už tam započala moje praxe a s tou pedagogicko-psychologickou poradnou jsem potom spolupracoval úzce, protože jsem se tam poté stál, nebo si mě přetáhli z kontaktního centra, si mě přetáhli jako okresního metodika prevence, takže jsem měl příležitost vlastně spolupracovat s pedagogy, s rodiči, vlastně jsem domlouval různý semináře, kurzy pro ty učitele, aby se rozvíjeli ty jejich kompetence a dovednosti ve prospěch těch mladých lidí.
0: Výborně, vzpomínáte na první práci a co takhle na první cenu, kterou jste jako sociální pracovník získal?
1: Tak to bylo velmi příjemné překvapení. Já jsem v té době pracoval jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bystřici nad Pernštejnem na dosahu i jsem byl jako vedoucí centra prevence a Česká asociace Streetwork, která vlastně sdružuje spoustu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, má různé ocenění. Jedna z nich je osobnost roku, výroční cena osobnost roku pro individuální ocenění. Ještě má tým roku a má skokan roku nebo měla skokan roku. A tehdy já jsem pomáhal hodně klientům zřídit vlastně skatepark v tom daném městě v Bystřici nad Pernštejnem. Se to dlouho nedařilo, nějak se nedalo spojit prostě ta komunita skejťáků a zastupitelů, starostů, ale já jsem jim pomáhal právě jak vést ty rozhovory zastupiteli starosty, takže to byl takový jeden ranek a pak jsme se spolu podíleli ještě s jinýma nízkoprahama na prvním dokumentárním filmu o ty naší práci, která se jmenuje, ten film se jmenuje Čekárna na dospělost, to dělala Česká televize společně s Českou asociací Streetwork a na základě tady toho a na základě ty mý praxe v oboru jsem byl nominovaný už vlastně teďkom ani nevím kým a to štěstí chtělo, že jsem vlastně v Praze získal to ocenění nejvyšší.
0: Výborně, tak to jsme teprve na začátku a půjdeme pomalu a jistě dál. Sociální pracovník Robert Knebel je hostem našeho dopoledního vysílání, zůstaňte s námi.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Tina Turner dospívala písničku, která je určitě spojená s agentem 007. Doufám, že vás potěšila. A já si stále povídám s Robertem Kneblem, který má dokonce svůj odkaz v internetové Wikipedii, kde je přesně popsáno, jaká ta ocenění získali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jsem napočítala.
1: Už ani nevím.
0: Dobře. My jsme si povídali před písničkou o vlastně tom úplně prvním. Kdybych se ještě obecně zeptala, která skupina obyvatel z pohledu vašeho osobního a té sociální práce je podle vás ta nejpotřebnější? Jsou to právě třeba děti, které stojí na začátku svého života?
1: To si nedovolím jako teďkom tvrdit, jestli jsou to děti, ale co si dovolím tvrdit je, že děti jsou budoucnost. To znamená, kolik investujeme času a důvěry do toho, abych se zvyšoval jejich potenciál, tak takovou budeme mít společnost. Takže je na nás, jak moc se pracuje vlastně s tou cílovou skupinou dětí.
0: A kdybychom se ještě podívali na dovednosti pro profesi sociálního pracovníka zásadní, jaké byste vyzdvihl a připomněl?
1: Tak těch je asi několik, v každém případě na prvním místě. Ono, když se bavíme o sociální práci, tak je potřeba rozlišit, jestli je to sociální pracovník, který pracuje s pečujícími osobama, který třeba nedokážou nějak komunikovat, jsou nějak handicapovaný s potřebou spíš péči, anebo naopak sociální pracovník, který fakt využívá ty komunikační dovednosti. A to byl můj šálek čaje celý život. Takže tam si myslím, že je důležitý umět vlastně komunikovat, navazovat vztahy. To znamená na prvním místě určitě komunikační dovednosti, neustále se v nich zlepšovat. Na druhém místě empatii, ale se zdravými hranicemi, protože někdy se tom člověk utopí. Na třetím místě si myslím, že je velmi důležitý mít sebereflexy. Teď v poslední době v praxi to poznám o to víc. Mít náhled na to, co dělám, jak dělám. Na čtvrtém místě si myslím, že je to umět pečovat sám o sebe, protože práce je jako s lidmi je dlouhý maraton a není to žádný sprint a aby ty lidi nevyhořeli, takže tady toto. A potom samozřejmě jsou tam další dovednosti, kompetence, které nám pomáhají k tomu, aby jsme byli v té branži dobří, ale neposlední řadě si myslím, že je to nějaká opravdovost, autenticita a lidský vztah. Něco z toho se dá naučit, něco se z toho nedá naučit, takže...
0: To jsem se přesně chtěla zeptat.
1: Takže zůstat tím člověkem, nebýt nad tím člověkem, ale zůstat s ním, být spíš doprovázející průvodce a aby jsme je nezachraňovali, ty klienty, když mají na to svý schopnosti, ale aby jsme je spíš doprovázeli k tomu, aby našli ty vlastní vnitřní síly. Těch kompetencí a dovedností je určitě mnoho, školíme na 8 hodin, ale to jsou ty, které mi teď momentálně napadly.
0: Výborně, já jsem jednou vstoupala do nějaké diskuze o tom, zda profesionál, tedy tam se mluvilo o zdravotnících, ve smyslu profesionál v uvozovkách, tedy je ten, který dělá tu práci právě jako chladně, odměřeně a profesionálně, než ten, co tam vstupuje jako osobně, je tam jako člověk, ten konkrétní člověk a nějak se propojí. Asi z toho, co jste řekl, vyplývá, že musí tam být nějaká rovnováha, nedá se úplně, ale zároveň si myslím, že v té lidskosti je ta pomocná ruka možná silnější.
1: Myslím si, že vlastně to klíčové, co je v sociální práci, je vztah. A vztah se vytváří důvěrou. A důvěra se vytváří malými okamžiky a tím, co člověk řekne a jak se dobře zeptá. A možná, jak jste se ptala na tu předchozí otázku, tak mnohem důležitější než radit je pokládat dobré otázky, ať už otevřený nebo strukturovaný, nebo mít třeba nějaký nástroje, které tomu dopomohou. Ale rozhodně si myslím, že spousta lidí dokáže ty věci změnit až ve chvíli, kdy sám tomu uvěří a kdy je na to připraven. A proto je dobrý pokládat spíš dobré otázky, než dávat, dejme tomu, nevyžádané rady.
0: Přesně tak. To platí třeba i při mezigeneračním soužití, mě napadá.
1: To rozhodně.
0: My se za okamžik dostaneme i ke stopování, které jsem také slíbila jako obsah našeho povídání. Já jsem moc ráda, že si dnes udělal čas sociální pracovník Robert Knebl, který je zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Severní vítr je krutý, zpíval Jaroslav Uhlíř. Já mám pocit, že tenhle rozhovor je hlavně především o laskavosti. Já jsem za to moc ráda. Sociální pracovník Robert Knebl je naším milým hostem. Je to také, jak bylo řečeno, závodník v autostopu a účastní se pravidelně mistrovství České republiky v této disciplíně. Než se k tomu dostaneme, tak bych ráda ještě možná položila jednu otázku. Vy jste mluvil v úvodu o nějakých těžkostech v dětství. Určitě jste to nějak zpracovával, vzdělával jste se, čil jste tomu, došla jste k nějakému závěru, že to třeba může být ve finále i k něčemu dobré?
1: Určitě, tak nemá smysl se trápit v tom, co bylo těžkého a co vlastně bylo třeba nefunkčního. Já už mám nastavený jako v hlavě mindset, takže vlastně neexistují problémy, ale existují spíš situace a to, jestli jsou dobré nebo špatné, tomu dáváme příměr velmi často my. Takže mám to nastavený tak, že můžu rozhodovat o svém životě, převzal jsem 100% zodpovědnost za svůj život a to, jak reaguji na situace, v jakých emocích, které jsem se naučil nějakým způsobem kultivovat, jak nejlíp to jde. Samozřejmě můžou být nějaké situace, ale to, jak se rozhodujeme, jak reagujeme, je potom výsledek našich životů. Takže pokud chceme někde být, tak musíme něco změnit a pro mě je jednodušší život vnímat ty věci tak, že jsou to jenom situace a jsou to jako buď příležitosti, který se musím něco naučit novýho nebo něco změnit, nějaký úhel pohledu nebo rozhodnutí, anebo jsou to nějaké jako lekce, dalo by se říct, a nebo jsou to znamení, že jdu po správné cestě, takže vnímám to tak jako pozitivně.
0: No to je na vás vidět a věřím, že to je i slyšet. Dobře, tak nejoceňovanější sociální pracovník, ten seznam těch cen, mohli bychom ho přečítat, možná je to zbytečné, ale zeptám se přece jen, je tam ještě nějaká, které si vážíte speciálně? Nějaká taková top, že ji máte na té poličce na očích?
1: Já nevím, jestli si vážím nějaký speciálně, vážím si všech samozřejmě, protože jsem získal to ocenění od různých organizací, ať už jsem zmiňoval tu Českou asociaci Streetwork nebo ministerstvo práce sociálních věcí nebo asociace poskytovatelů sociálních služeb, ale hodně mě dojalo, když jsem získal od města Znojmo cenu města Znojma. To jsem opravdu nečekal, já miluji svoje město a když tam potom stojíte v té aule a teď vám všichni ty významné osoby toho města začnou ve stojí tleskat, tak to mě tehdy dojalo, že jsem ani ne, jak jsem poměrně komunikativní, tak jsem nevěděl, co mám říct, protože to jsem měl skoro slzy na krajíčku, takže to mě určitě dojalo, ta cena města Znojma.
0: Ocenění za významný a dlouhodobý přínos a šíření dobrého jména města. Podtitulek té ceny. Krása, krása nesmírná. No, děkujeme. Tak ještě možná vůbec nějakou cenu získat, nebo jste to už všechno vybral?
1: V mým oboru myslím, že jsou všechny ty ceny, které už vlastně jsou. Možná vznikne nějaká nová, nějaké jiné ocenění, ale v tuto chvíli jsem vlastně vítězem všech v sociálních službách.
0: Neuvěřitelné. Tak
1: ale pro mě to asi není důležité, jako úplně ty ceny. Pro mě jsou asi důležitý ty lidi. Jo, to znamená, že dneska jsem zrovna vyjížděl a potkal jsem klientku s kterou jsem pracoval před 15 lety a ona říká, je Robe, ty jsi pořád stejně mladý a ty jsi mi tenkrát pomohl. A to je pro mě důležité, že ty lidi mě zastavují nebo mi napíšou, že jsem jim třeba změnil život, nebo že díky mně, nebo díky naší práci, týmu, protože to je většinou o týmu, že jo, jak máte kvalitní tým a tak dále, že jsem jim změnil život k lepšímu, tak to je pro mě jako největší zadosti učinění.
0: No co k tomu říct, to je samozřejmě úžasné. Tak jen tak dále, jen houšť se mi chce ještě říct. My si teď dáme písničku Dvabyho Daňka a slibuji, že potom už budeme stopovat. A jsem zvědavá na všechny ty zajímavé i bizarní historky.
2: Český rozhlas Brno.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Vabeda někdo zpíval a mým dopoledním hostem je stále sociální pracovník Robert Knebl. Zatímco jsme si hodně povídali o sociální práci a myslím, že to bylo velmi užitečné a inspirativní. Pojďme se teď podívat na váš velký koníček, ale je to takový kůň, protože vy i tady sbíráte jakési vavříny úspěchu, to je jasná věc, takže autostop, jak jste se k němu dostal, kde se tahle vášeň vzala?
1: Autostop jsem si zamiloval už vlastně v teenagerovském věku, kdy jsem společně s mým kamarádem se rozhodl, že budeme dělat takzvaný super tripy, že zhruba na 3 až 5 dní vyrazíme po místech České republiky a budeme poznávat naši republiku. A protože jsme ze Znojma oba dva, tak jsme se vždycky vydali za Znojmo u Kravská a stopovali jsme. A tehdy to začalo, že jsme stopili první auto a velmi jsme si sedli s prvním řidičem, Pepa se jmenoval, ten nás dovezl až do Krušných hor a říkal nám spoustu příběhů a zajímavých ze svého života. A to nás tak nadchlo, že jsme v tom pokračovali, my jsme vždycky jeli s tím člověkem na konečnou a on nám něco pověděl o sobě, o tom místě, kam jede, ať už tam byla partnerka, práce, někdo známý. Takže bylo nám jedno, jestli jedeme do hor nebo do nějaký vesnice s židovským hřbitovem, nebo jestli jedeme do velkého města. Vždycky jsme něco se o tom městě dozvěděli, pak jsme ho nějakým způsobem tam prožili, nacítili, ať už hodinku nebo třeba půl dne, a pak jsme jeli vlastně spontánně dál. Když jsme byli na rozcestí, tak jsme si házeli mincí, takže takhle jsme jeli vždycky 3 dny a pak jsme se vraceli zpátky.
0: A víte, že je to velmi teď populární mezi mládeži dělat takovéhle náhodné neplánované výzvy, typu jako koupím si lístek na vlak stejný, co ten přede mnou.
1: Tak já už jsem to, vidíte to, a já už jsem to dělal před 30
0: takže
1: lety.
0: Takže vy jste byl průkopník.
1: A tak to vlastně vzniklo a jak už jsem stopoval víc a víc, a pak jsem ještě stopoval samozřejmě z vojny, abych ušetřil, takže ještě jsem zažil samozřejmě vojenskou základní službu.
0: Na což nevypadáte, bych chtěla
1: říct. Děkuji. Takže to jsem taky stopoval a pak jsem říkal, to je vlastně zábavný, ten člověk poznává ty příběhy lidí, že to není jenom, že zvednete palec, ale že jdete autobusem, tak tam nikoho moc nepoznáte, pokud s někým nejdete. Když jdete v letadle, tak letíte v letadle. Ale na tom autostopu poznáváte ty lidský příběhy a to jsou neskutečné lidský příběhy a to mě začalo bavit a pak jsem se najednou dozvěděl, že už je několikátý ročník mistrovství České republiky v autostopu.
0: No
1: tak jsem se do toho prvního přihlásil, v kvalifikaci jsem byl 3., takže jsem měl hlavní závod, to jsme teda skončili 5. s kolegyní, potom jsem se přihlásil, to bylo do bulharského Primorska, potom druhý ročník jsem jel vlastně s dcerou mého bratrance. To jsme v kvalifikaci byli 5. a pak v celkovém závodu 8. No a pak jsem si říkal, no chce to nějakou změnu a tak jsem šel do mistrovství České republiky v zimním autostopu a tam jsem se umístil 2., takže jsem vicemistr České republiky v zimním autostopu v roce 2023.
0: Dořekněte.
1: A teď vlastně jsem se účastnil s kamarádem, s Nico Moro, který chodí pěšky po celém světě, jsem ho potkal v Itálii, v Miláně, v Českém domě, jak byla olympiáda, tak jsme se potkali, slovo dalo slovo, sedli jsme si, takže jsme zkusili spolu, je ten hlavní závod. Ještě předtím jsem teda jel kvalifikaci s jeho přítelkyní, protože on byl zrovna na cestě do Švýcarska na mistrovství světa v ledním hokeji, tak ho zastoupila, byli jsme bronzoví v kvalifikaci a pak jsem měl ten hlavní závod s Nikem.
0: Tedy, a jak probíhá takový závod v autostopu, jaká jsou pravidla, co je cílem, kolik máte času, kolik kilometrů, neumím si to představit vůbec.
1: Tak je rozdíl mezi tím hlavním letním závodem a mezi tím zimním závodem. Ten, řešnu jednoduše, ten zimní závod je většinou na víkend jenom, je to v zimě, je tam vždycky 5 úkolů z pravidla, takže musí co nejrychleji člověk se dostat do nějakých checkpointů, do nějakých míst a vrátit se. A ten hlavní závod, ten je většinou na 8 až 10 dní. Musíte splnit taky checkpointy, já potom řeknu klidně, jaký to byly letos, a musíte splnit 5 úkolů a má to hlavně charitativní účel. Přes konto bariéra se vždycky vybírají i finance na nějakou potřebnou osobu. Dneska letos to byl Richard, který je na vozíčku, takže se vybírali peníze na něho. A je to tak, že my jsme museli jet letos vlastně do rumunské Koštinešty, a ta trasa byla teda Praha, Kostinesty a zpátky Praha, ale museli jsme projet cestou tam checkpointy. Byli jsme v Čerchové na Slovensku, kam nás dal dokonce kněz, který nám i požehnal, protože to byl jeden z úkolů. A nabídl nám večeři, požehnal nám a potom jsme museli jet stopovat do Moldavska, do Holuboje, což byla vlastně vesnice, kde je nějaká česká komunita jediná, takže tam jsme museli vlastně se s někým sejít, kdo má buď nějaký český předky nebo nějakou vazbu k České republice, takže jsme si tam povídali, natočili rozhovor s pánem, který měl babičku, která žila v Česku. A pak jsme vlastně byli v tom Rumunsku, pak jsme měli další checkpoint v Bulharsku Buzluja, což jsme se museli fotit u takového monumentálního památníku a pak jsme vlastně jeli zpátky do České republiky. Spoustu úkolů ještě jsme museli dělat.
0: No, já se těším, že ty další nám řeknete za malý okamžik. Robert Knebel je prostě inspirativní osoba, takže poslouchejte minimálně, pokud se nedáte na dráhu sociálního užitečného pracovníka, můžete začít s autostopem, a to závodně. Záleží jen na vás.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: krásný den, o tom zpívala Jana Kociánová, tak zvesela pěkně rázně a myslím si, že to poselství nese i dnešní rozhovor, protože Robert Knebl je osoba zajímavá, inspirativní, řekla bych taková pěkně spořádaná s tím, že všechno je v pořádku a to je možná postoj nebo nějaká vlastnost, kdo ví, co to je, která vás přímo určuje k tomu, že ten autostop a to všechno, co se děje nepředpokládaně a jinak, vás nerozhodí.
1: Asi jo, já to mám i jako nějak v krvi, že všechno je v pořádku a pokud není, tak ještě není konec, takže...
0: Děkuji, že o tom takhle mluvíte, protože je to i moje oblíbená hláška, že všechno je v pořádku. Pojďme na ty přesné úkoly, které se musí splnit hlavně na to hodnocení. Tam nejde jen o to dojet v té soutěži v autostopu od bodu A do bodu B a zpět.
1: Ne, je tam jako souhra. V první řadě chci říct, že aby to bylo bezpečný, tak samozřejmě každá ta posádka, jde se teda v týmu, ve dvojici, každá ta posádka měla GPS lokátor, lidé sledovali na mapě vlastně, kde přesně jsme, mohli sledovat, jak se předjíždíme ty posádky, tak to je první věc. A ty úkoly, které byly, museli jsme splnit 4 úkoly z 5 během ty cesty, 2 úkoly se museli splnit cestou do toho rumunský Koštinešty a zbývající 2 nebo 3 na zpátky. My jsme teda splnili to požehnání od kněze, který muselo být přímo v tom oblečení teláru, ve kterým slouží mši, bohoslužbu. Potom druhý úkol, který jsme splnili, byla pomoc, aspoň hodinku, podpora, stoparská výpomoc. My jsme třeba například převáželi kozu s Nikem a Niko tam potom vlastně dojil kozu na farmě, tak to bylo velmi zajímavý v Rumunsku. Potom další úkol, který jsme splnili, bylo v Bulharsku sběr 2 pytlu odpadků, takže to byl 3. úkol. A 4. úkol, který jsme splnili, je trošku bizarní. Vlastně měli jsme vzít 3. do party, nějakého stopaře přemluvit nebo tak. A stalo se nám, že jsme stopovali na benzínce a na té benzínce přijel řidič se stopařem a ten stopař už moc jako nechtěl jet, on ho vzal z Řicka, a protože on začal posledních 100 kilometrů pít pivo, ten řidič. A dokonce si chtěl na benzínce další, no ale slovo dalo slovo, Niko je nějak oslovil na benzínce, sedli jsme si u stolu a on se ptal, ten řidič, jestli tam má někdo vodičák. Já mám mezinárodní řidičák, takže do všech zemí světa, takže jsem se nabídl a od té doby jsem vlastně řídil já a tím pádem jsem přemluvil i toho stopaře a byl s námi dál. Jsme splnili další úkol a 300 kilometrů jsem vlastně řídil po Srbsku jako stopař v rámci mistrovství České republiky, tak to byl opravdu zajímavý jako příběh. A ten pátý úkol, který vlastně jsme už nesplnili nebylo potřeba, protože jsme měli 4 úkoly, bylo uvařit něco typicky českýho, nějakou typickou českou kuchyni, bramboráčky nebo smažák.
0: To vypadá jako velmi zábavný závod, to mě začíná lákat.
1: Jo, a ještě teda k tomu...
0: Děláte dobré skutky u toho.
1: Jo, přesně tak. A těm dobrým skutkům je to tak, že vlastně rychlost se nejvíc oceňovala. Ten první člověk, nebo ta první posádka, která dojela, měla 12 bodů, druhá 10, pak 3. 9 a tak dále. A další bodování je za tu cenu veřejnosti. Lidi posílají peníze přes QR kód, je to na nich asi korunu, 1000 korun, 500. A kdo má nejvíc vlastně DMSek, tak má, myslím, že 10 bodů, pak druhý 9, 8. A pak se to po 6. posádce, která dojede, se to sečte a tím pádem vznikne buď mistr, vicemistrně nebo bronzové umístění. Takže má to spoustu pravidel. Má to pravidelné přestávky mezi 21. hodinou a 9. hodinou. Radě musí být 5-hodinová přestávka. V tom Rumunsku je vždycky 24-hodinový pit stop jako přestávka. Takže skutečně má to spoustu úskalí. On to založil před x lety. Dneska to byl 11. ročník. Pavel Zíka, za což mu velký díky. Teď v tom pokračuje vlastně Emil Pata s Pepou Chmelíkem. Takže velké díky organizátorům, pořadatelům.
0: A kolik zhruba posádek se účastní?
1: Účastní se vždycky 12 posádek, respektive do kvalifikace může jít víc, ale vždycky se z ty kvalifikace kvalifikuje 12 nejlepších posádek, takže těch 12 posádek jede. Zkrátka někdy se stane, že to někdo třeba nedokončí. My jsme letos bohužel nemohli dokončit, protože já jsem měl nějaký pracovní povinnosti, kdyby jsme chyběli nám jenom 3 hodiny a 13 minut z Bratislavy do Prahy, kdyby jsme dojeli, tak my jsme měli úkoly všechno, checkpointy, tak by jsme byli asi 9. Jsem se koukal na výslednou listinu, ale to vůbec nevadí, protože máme tolik zážitků, jo, že nespočet, a zbližilo nás to s Nikem a spíš mu budu fandit, že třeba potom příští rok pojede se svou přítelkyní.
0: A vytáhněte nějakou zajímavou jako tu bizarní, jak jsme říkali, něco třeba i z let minulých, co se stalo neuvěřitelné, nebo koho jste potkal.
1: Jo, tak třeba ještě letos já už stopu přes 25 let a my jsme byli zrovna vlastně v Bulharsku a byli jsme v absolutní tmě, kde já jsem nechápal, že by na mě dozastel. Já jsem si vzal svítilnu na čelo a aspoň jsem to ukazoval, máme vždycky ceduly, jak jsem to ukazoval na tu cedulu, kam jedeme. A zastavil nám borec v absolutní tmě, úplně v šílený tmě. Já sám bych tam nezastavil, já beru stopaře, já sám bych tam nezastavil. Vzal nás, řekl jenom, že je unavený a aby neměl mikrospánek, si pustí na hlas ruskou hudbu, pouštěl si ruskou hudbu a vzal nás až do Buzluji, vlastně do hor, což má asi, já nevím, 1200-1400 metrů nad mořem. V noci, přijeli jsme tam o půlnoci, vyfotil se s náma, pak ještě tam viděl jinou posádku, vzal ji, nakoupil nám jídlo, nakoupil nám pití ještě předtím, řekl, že nám přeje hodně štěstí. Opravdu na každém autostopu jsme zažili jako neskutečně moc zajímavých příběhů a to je o tom, že spousta lidí slyší ze zpráv jako jo, z autostopy nebezpečný nebo tak, ale já jsem důkazem toho, že za 25 let stopování se mi zostalo spoustu dobrého a je spousta lidí, kteří rádi pomůžou.
0: Tak čas je neúprosný, já jsem ráda za to, že jste přišel a jsem ráda že, za to, že posluchači mají teď takovou velkou dávku inspirace, jednak se mohou teda třeba kvalifikovat na mistrovství České republiky v autostopu a nebo se mohou stát oceňovaným sociálním pracovníkem jako vy. Moc díky a možná úplně na závěr, jaké máte plány do budoucna? Mm-hmm. Je tam nějaká meta, něco, co ještě chcete zažít, vyzkoušet, zkusit?
1: Já teď už moc nemám mety, já žiju tady a teď a raduju se z malých okamžiků, z každého dne a teď mi udělal radost jeden ze synů, protože získal vlastně vysokoškolský červený diplom jako tělocvikář a matematika, takže to mi udělalo radost, teď jsem se radoval z toho autostopu, takže se raduju z každého dne.
0: No to je nejlepší návod na život, já za něj děkuji v závěru našeho setkání. Robert Knebel, nejoceňovanější sociální pracovník a také úspěšný účastník mistrovství České republiky v autostopu. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc, děkuju za pozvání, díky.
0: Ať prožíváte tu radost z těch drobností, jak jste říkal, a pořád máte kolem sebe lidi, co máte rádi a zažíváte to přijetí. Mluvil jste o něm, je to důležité pro nás, pro všechny. A já ještě jednou děkuju, že jste přišel. Bylo mi opravdu velkou ctí. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc.
0: Tak, naslyšenou, naviděnou a pro vás, milí posluchači, také poděkování za vaši pozornost. Jirka Vykoupilová byla za mikrofonem dopoledního vysílání a vy víte, že jsem tady byla opět moc a moc ráda. Budu se na vás zase těšit v pondělním dopoledni od 10. Užijte si víkend, který se blíží, užívejte si čas prázdnin tak nejlépe, jak jen to dokážete a jak jen vy sami opravdu chcete.
2: Host Českého rozhlasu Brno. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: U jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuli kvůli nedostatečně okysličené vodě stovky ryb. Svrab se v Česku dál šíří, hygienici hlásí už přes 7100 případů. Návštěvníci Kyjovského muzea uvidí novou výstavu Kyjov v 9 stoletích. A dnes čekáme převážně polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne zprávy přináší David Hasman. Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuli u jezu na řece Dyji v Bulharech stovky ryb. Hasiči postavili dvě norné stěny, jednu u jezu a druhou v Břeclavi, a vodu provzdušňují. Z místa se hlásí reportér Šimon Franz.
2: Hasiči tady na jezu v Bulharech vodu provzdušňují proudem vody z hadic a taky ježděním na člunu. Mrtvé ryby už proudem vody odplavaly dál, zachytávají je právě instalované norné stěny. Hladina kyslíku je teď na hodnotě 3,5 mg na litr, která je podle Povodí Moravy pro ryby už bezpečná. Nejvíc tady ale pomohlo slunce. Ve vodě totiž opět začala fungovat fotosyntéza. Hladina kyslíku tady na nulu klesla kolem druhé ráno

0: se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% více. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Dneškem začíná výstava Kyjov v 9 stoletích. Pracovníci vlastivědného muzea připravili exponáty, které ukazují časové období od první písemné zmínky. Lidé ale uvidí i předměty připomínající první osídlení na území dnešního města. Jde třeba o sekerku z mladší doby kamenné, hřivnu ze starší doby bronzové nebo kůly z městského opevnění, popisuje historik Vojtěch Urbančík.
1: Raně novověká okovaná truhlice na peníze a vzácné listiny. Tam skoro kompletní kyjovský a bohuslavický ženský a mužský kroj. A ještě bych chtěl hlavně upozornit na filmovou smyčku sestříhanou povětšinou z amatérských videonahrávek z 50. a 70. let minulého století. Jsou na ní zachyceny nejen oficiální akce, ale a to především běžný život v kyjovských ulicích. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno, večer bude ubývat oblačnost na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude mírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 408 u obce Strachotice na Znojemsku. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Na Slovácku, tak touto polkou Libora Pokorného Jaroslava Kincla nás úvodu potěšila Lácaranka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Patricie, na Slovensku slaví Berta, tak přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví a spokojenosti. A písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás, ale nejenom písnička, i dnes budeme samozřejmě zpívat. Věřím, že přivítáme šikovnou zpěvačku či zpěváčka v tradičním projektu Prázdniny u babičky. Je to určitě skvělá zpěvavá soutěž o rodinné vstupenky do brněnského zoo. Takže volejte, volejte a volejte na telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit a vás, milí posluchači, kteří chcete jenom popřát běžně třeba, tak dejte prostor našim zpěváčkům, ať se mohou dovolat. Takže, přátelé, jdeme na další písničku.

0: Tak vážení a milí, během této písničky, kterou jste poslouchali, to byla ta původně anoncovaná na Slovácku, kterou pro nás zahrála Lácaranka, takže přišlo na ní. Pojďme přivítat tady Kamilku Psotkovou, 14letou, a já jsem je ze Starého Města u Uherského Hradiště. A já se tě jenom zeptám, ty seš na prázdninách u babičky?
1: Já jsem teďkom u ní na návštěvě.
0: Na návštěvě, výborně. Tak my se na tebe moc těšíme, já to nebudu zdržovat. Jakou písničkou nás potěšíš?
1: Pekárny Světa kraje.
0: Výborně, tak my se moc těšíme. Prosím, můžeš zpívat.
1: Pekárny Světa kraj za láskou svou, nejednou pokonal jsem vůli zlou. A moje princezna, ta jistě rozezná, že ji mám vážně rád. A v jeho blízkosti se nálezdá, že léta v oblačí se málem dá. Dát ruku na ruku, ne třeba za ruku, jeho se přece nelze vůbec bát. Oslava veliká už se chystá a buchet je spousta, lahodná sousta. Ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány trám. Hezká jak obrázek a zábavná a tichu princezen tak málo zná. Vyrostla v dostatku, jak holka ze statku, umí za práci brát. Konečně kluk, co o mě zájem má, přitažlivost dítě vzájemná. A srdce z rubínu má barvu povínu, starý král novému vždy má jej dát. Ta naše dvojice je překvapivá, a dlešek námek, pekárna zámek. Je trasa, která někdy krátce trvá, a já ji dobře láskou znám. Oslava veliká, ať už se chystá, a buchet je spousta, lahodná sousta. Ať naše láska je vždy stejně čistá, a pevná jako brány trám.
0: No výborně, tak Kamilko, ty hraješ na nějaký nástroj?
1: Na klavír.
0: No ano, perfektní. No a prosím tě, chodíš někam zpívat?
1: O ne, ale do školy chodím.
0: Ano, výborně. No tak moc hezky si zaspívala, my ti moc děkujeme. A já se ti jenom tak trošičku vyspovídám, pověs nám něco o sobě. Tak ty chodíš teď už 14 let, tak to je teď jdeš do té poslední třídy, nebo ty jsi někde na gymnáziu. Jak je to s tebou?
1: Já jsem teďkom byla v 8. třídě a půjdu do 9.
0: Do 9. Aha, takhle. Výborně. No a na co se chystáš o prázdninách?
1: Zítra pojedu na tábor a s rodinou pojedeme do Itálie na hory.
0: No tak opatrně, ať si to užiješ, no to bude krásné ta Itálie, ale i ten tábor bude krásný. A kam do tábora?
1: Někde k Hostina, tam je nějaká Březová, nebo je to takového.
0: Dobře. No prosím tě, a co děláte tak s babičkou, když jste spolu?
1: Pečeme.
0: Pečete, tak ona vaří určitě samé dobroty. A co máš nejraději od ní?
1: Trubičky plněné sníhem.
0: No tak to je paráda, určitě i vánoční cukrový věť a podobně.
1: Jo.
0: No jo, tak to je super. Tak prosím tě, my ti moc děkujeme. Tu následující písničku, která zazní samozřejmě pro tebe, pro babičku, pro celou rodinu, jako malý dárek, ať se ti daří, já ti přeji krásné prázdniny. No a uvidíme, v neděli se bude losovat, tak kdo z vás vyhraje vstupenku, rodinnou vstupenku do brněnského zoo. Takže děkujeme. Zdravíme a zatím nashledanou.
1: Nashledanou a taky děkujeme.
0: Taky děkujeme. Tak přátelé, jdeme na další písničku.
2: Český rozhlas

0: Tak vážení a milí, dozněla nám Valčík, Antonína Perničky, Ptáček maličký, doprovodila Stříbrňanka a já vítám paní Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zahrejte prosím hudební dárek a ten po rozhlasových vlnách ponese se do Letovic za panem Vladimírem Vávrou, který zítra oslaví narozeniny. Milý Vláďo, všichni, co tě máme rádi, přejeme všechno krásné, nejen v tento narozeninový den, ale i ve dnech všedních po celý rok. Pozvedáme sklenky a připijíme na zdraví, lásku, radost, rodinnou pohodu, pracovní úspěchy a to, co si přeješ, ať se vyplní. Všechno nejlepší a mnoho šťastných dalších roků ti přejí synové Kubík a Maty a připojují pro tatínka Pusu, manželka Petra, bratr Ondra s rodinou, sestra Zdena s rodinou, maminka a tatínek a rodiče Menšíkovi. Paní Navrátilová, děkuji. Příjemné odpoledne. Naschledanou.
0: I vám přeji, paní Zdeno, pokud možno, ne tak, ale vypadá to už tak nadějně,
1: dneska
0: že?
1: Dneska už je to příjemný, ano.
0: už trošku jsme se schladili. Tak přeji vám také příjemné odpoledne. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Já ještě připojím tady e-mail, který tady přišel. Včera 1. července oslavila svátek moje sestřenice, paní Jaroslava Králíková z Olomouce. Milá Jaruško, život ať ti štěstí dá, ať krásný den se krásný zdá, splň si všechny své sny a prožívej jen krásné dny. Moje přání zhrne věta, pevné zdraví, lásku, štěstí a dlouhá léta. Přání a hezkou písničku ti posílá ze srdce Marie Jančijová z Dobrochova. A já posílám další písničku Karel Burle, Kohoutku jarabí, Joška Černý a studiový dechový orchestr.

0: Tak a já si tady vezmu napřímo telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Justinka.
0: Jejda, jejda, Justinko, a ty chceš zpívat, viď?
1: Jo.
0: Jenomže, miláčku, my už jsme teď dneska zpívali. Já tě poprosím, aby si zavolala s babičkou zítra, ano? Prosím, prosím. Jo. Tak se na nás nezlob a my se budeme těšit zítra, ano?
1: Jo.
0: Tak volejte, volejte, nashledanou. Seš moc šikovná holčička, děkujeme. Ano, ahoj.
1: Nashledanou.
0: Ano, ano. Tak a teď jdeme na další telefon, který tady mám. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den.
0: A vaše jméno a odkud voláte?
2: Volám ze Strání, posluchačka Eva.
0: Výborně.
2: A já bych chtěla popřát k dnešním 85. narozeninám
0: ano.
2: naší milé švagrové Aničce Mikášové, rodačky v Těmic.
0: Mm-hmm.
2: Milá Aničko, my ti přejeme k tomu krásnému výročí hodně, hodně zdraví, boží požehnání, prostě všechno jenom to nejlepší, ať se dlouho ještě můžeš radovat tvé krásné a velké rodiny. A velkou pusu ti určitě posílá ta nejmenší drobotina, jo, už to ani neumím spočítat, kolik jich máš. Tak Aničko, na zdraví. A už se těším na nedělní setkání.
0: No tak ať vám to vyjde, to bude krásné. To vás bude asi hodně.
2: No určitě.
0: No to je paráda. Tak paní Evo, já vám přeji, ať se vám daří a ať se vám všechno
2: děkuji.
0: Vydaří a pěkný den. Nashledanou.
2: Vám taky nashledanou a děkuji.
0: Ano, a já si tady vezmu prosím ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
3: Dobrý den. Já vás moc zdravím v rozhlase.
0: A jenom vaše ctěné jméno, odkud voláte, ano?
3: Bohuška a volá z Brna.
0: No tak vítejte, paní Bohuško. Prosím.
3: Já vás moc zdravím. A můžu?
0: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
3: Tak já bych chtěla popřát své nejlepší kamarádce a spolužačce Milušce Vráblíkové ze Starého Hrozenkova, která se dožívá krásného kulatého jubilea. Přeju jí hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání jí a celé rodině. Děkuji moc.
0: Ano, také. Přeji vám pěkné odpoledne, ať se vám daří. Nashledanou.
3: Děkuji vám také. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a já připojím e-mailovou poštu. Dnes spolu slaví manželé Miroslava a Eduard Langáškovi z Těšan diamantovou svatbu. Moc gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně zdraví a dobrou náladu. Děti Libor, Lenka a Hana s rodinami takto vinšují. Tak my připojíme další písničku. Emanuel Kuksa, Kukala kukačka a Zdena Hovorková a Brol.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Tak přátelé, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o zahrátí nějaké pěkné písničky pro Ondřeje večeřu na Floridu, budoucího tatínka, přeji boží požehnání do budoucna a ať se mu vše ve všem daří. Dominika Kolomajzna, tak to vynišuje. No to je pěkná dálka až na Floridu, pane jo. Tak rádi pošleme písničku, určitě. Pozor na šohaje. No, to je docela vtipné. František Maňas, Stanislav Ostrezí a Krumsíňanka.

0: Pozor na šoha je František Maňar, Stanislav Ostrží, Krumsí Janka dozněla a dovolal se pan Lubomír z Pohořelic. Vítám vás.
1: Já vás taky vítám, přeji krásné popolední. Tady je posluchač Lubomír z Pohořelic. Já bych měl přáníčko pro naši tetičku, paní Jiřínku Wagnerovou, která dneska slaví v Pohořelicích své narozeniny. Chtěl bych vám, milá tetičko, popřát za sebe a za celou svoji rodinu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, boží požehnání a abyste byla stále tak veselá a milá, jaká jste. To vám ze srdce přeji a jistě vám paní Navrátilová zahraje nějakou krásnou písničku. Hezky si to oslavte a mějte krásný den.
0: Pane Lubomíre, můžete mě říct jenom to jméno, prosím ještě, té oslavení?
1: Paní Jiřínka Wagnerová.
0: Aha, jo, dobře, já jsem tady měla podobné jméno, tak jsem myslela, že připojím i dopis. Ne, to je jiná oslavenkyně. Dobře, tak
1: děkuji vám.
0: Přání zaznělo, rádi zahrajeme a přejeme krásné odpoledne. Naschledanou.
1: Já mám taky krásné letní dny. Naschledanou.
0: No a připojíme tady e-mailovou poštu. Dnes slaví krásné 80. narozeniny. Milovaná maminka, babička a prababička, paní Miloslava Vráblíková ze Starého Hrozenkova. K tomuto významnému jubileu ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho radosti, spokojenosti, lásky, božího požehnání a životní pohody do dalších let. Jako dárek posíláme s velkým poděkováním za vše, co si pro nás udělala tu nejhezčí písničku. Máme tě moc rádi. Blahopřeji dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. A já mám tady ještě jedno přání, které ráda připojím. Prosím tímto o písničku na přání pro členy našeho senior klubu Ivančice a to pro ty, kteří mají narozeniny v měsíci červenci. Zahrajte prosím ve čtvrtek 2. července v poledních hodinách. Ano, a my tak činíme. A budeme vinšovat paní Aleně Skokanové, která své narozeniny oslaví 4. července. 9. července oslaví své narozeniny paní Růžena Holá, 11. července paní Miluše Kopečková, 25. července Eva Skálová, 29. července paní Ludmila Filipínová, 30. července paní Hilda Obršlíková a 31. července paní Helena Kosíková. Tak děkuji za všechny, paní Ludmila Dvořáková, předsedkyně senior klubu Ivančice. No a vážení oslavenci, přejeme hodně zdraví, spokojenosti, radosti, lásky a dobrou mysl. A písnička už je připravena. Bodovský potek, Jan Pavlecha a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Bětku Svobodovou z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, a já vás vítám. Já bych se chtěla poděkovat Dolan Žota manželům Věrce a Jarovi Vališovým, který mě včera moc potěšili a překvapili s písničkou a zahrála, už také to tak narychtovali Tufaranka. Tak obom Tufarance a Vališom moc děkuju, moc mě to potěšilo a posílám jim také písničku a ještě bych jim také chtěla poslat pozdrav Milanovi Machovičku za pozdrav a za písničku a také Mirkovi Zbánova. Moc jim také děkuju za pozdravy a posílám jim písničku. Paní Navrátilová, moc vám děkuju a zase někdy nashledanou.
0: Budu se těšit, nashledanou. Tak a teď už pan Jan ze Stanovišť.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrýte, prosím vás, Petrovi Dvořáčkovi ke Sotácku a jeho synovi Peťovi, a co hodně zdraví a jsou spokojení. A pro radost ještě doplněší na Jadovým Silovi a Majice. Děkuji.
0: Také, ať se vám daří, pěkné odpoledne.
2: Taky, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď máme e-mailovou poštu. Naše milá maminko, babičko, prababičko, Aničko, chceme ti k tvým dnešním narozeninám přát, pusu a kytičku dát, si náš opěrný bod řadu let, bez tebe by nebyl náš svět. Posíláme velké přání, lásku, štěstí, zdravíčko, měj se vždy krásně, naše drahá Aničko. Tak to bylo jedno přání, ty poslal tento e-mail paní Anička Miklášová. Tak a pojďme dále. Máme tady dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky dnešní oslavenkyni paní Božence Grosové z Nové Vsi u Ivančic. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, maminko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, však to znáš, navždy nás tu mami máš. Z celého srdce přeje dcera Dana s rodinou. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Tak je to lidová z východního Slovenska. Vodička z Bystrého bude zpívat Jarmila Šuláková a hrají Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž cymbál.

0: písnička dozněla a pojďme přivítat pana Miroslava z Pozlovic.
1: Dobře, ještě jedenkrát krásný dobrý den. Já vás zdravím.
0: Ano.
1: Chtěl bych popřát mamince k jejímu svátku, ke včerejšímu svátku, bylo Jaroslavy. Tak chtěl bych popřát za naši celou rodinu obětíkových hodně zdraví, štěstí a ještě jedenkrát zdraví.
0: Ano. Tak je to všechno. Čekám, jestli něco dodáte. Dobře, pane Miroslave.
1: Ne, akorát, ale oni znovu popřát za celou rodinu hodně zdraví.
0: Ano, to zdraví je nejdůležitější. Pane Miroslave, děkujeme za zavolání, přejeme vám krásné odpoledne a nashledanou.
1: Jo, tak moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Ano, tak a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dobrý den, chtěli bychom dnes nechat zahrát ve vašem pořadu našemu vnukovi Radku Soukupovi, který dnes slaví své 20. narozeniny. Přejeme mu zdraví, štěstí, úspěchy ve studiu a splnění všech přání. A tomu přejí babička a děda Soukupovi, babička a děda Vokurkovi a rodiče a brácha Šimon. Moc děkujeme. Ano, a my jsme samozřejmě rádi, že můžeme takto popřát. No, pojďme, máme tady ještě další přání, které bych ráda předala, jenom musím trochu nalistovat, omlouvám se, tak, a je to tady. Dnes spolu slaví manželé paní Miroslava a Eduard Langáškovi z Těšan diamantovou svatbu. Moc gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně zdraví a dobrou náladu děti Libor, Lenka a Hana s rodinami. Tak předali jsme a jdeme na písničku Milocká cestička a Miločanka.

0: A máme tady další volající. Je to paní Miluška z Brna. Prosím, ano. Halo, můžete?
1: Ano, já bych chtěla popřát paní Milotě Krejčí z Nováčková 8. Je vaše členka posluchačů dlouho leta, tak všechno hezko zdraví a má hodně zdraví a se věnuje svýmu koničku a bylinky dělá a takový různý. To je moje nejlepší kamarádka.
0: Dobře, tak bude to všechno, paní Miluško?
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, takže přeji vám...
1: A se mě ozvu, mám jí o koho jde, Miluška z Brna.
0: Dobře, tak ona, tak to zaznělo,
1: díky
0: jsem
1: moc,
0: ráda.
1: Radičko, díky moc,
0: a
1: díky.
0: Naschledanou.
1: Naschle.
0: Tak a pojďme tady, můžeme ještě jeden telefon? Tak výborně. Tak pojďme na něj. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den. Já bych chtěl takový jedno přáníčko.
0: Jenom a se nám představte, to... odkud voláte.
2: Jo, tak Hasoň, Nesovice.
0: Ano, dobře, tak vítejte.
2: Já bych popřát dceryšte, vraťte Hasoň, rozené Hasoňové, nyní Sulákové, zítřejšímu narozeninu dnu, hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. A já mám 6.1.90, tak tam se zahrejte.
0: Dobře, no to je nádherné. Tak my vám přejeme vše nejlepší také.
2: Děkuji.
0: Ať se vám daří. A písnička samozřejmě zazní. Žaluje dcerečka Soňa Poláková a Legruti.

Tak vážení a milí, pojďme také na pozvánky, které tady máme. Tak první pozvánka, zveme vás v neděli 5. července na večer Metoděje Prajky. Začátek je v 16 hodin, hraje Záhorienka a Chabuvienka. V pondělí od 10 hodin do 14. hodiny hraje Rubín ze Skalice a řízky jsou samozřejmostí. No to je krásná vize. A místo konání je Slovácký dvůr a hospoda u Bartošů. Tak to jsme předali. No a jdeme dál. Máme tady další ještě. Je to Cyrilo-metodějská pouť na Podluží v Mikulčicích na Valech na místě posvěceném působením soluňských bratří 5. července tohoto roku. 15.30, modlitební program, 16.30, koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy. Všechny srdečně zve zejména Krojované, římskokatolická farnost a obecní úřad v Mikulčicích. Hostující obec Mutěnice 2026. Tak dali jsme a přátelé, už slyšíte právě, že hrajeme, ano, nedá se nic dělat, náš čas se naplně, skončila první hodina Moravy krásné země. Těším se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Jana Slaváka Dožínková, kterou pro vás hraje Moravanka. Přeji vám radostný poslech a pěkné odpoledne.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Jihomoravští zemědělci mají jižně v plném proudu. Začali hygienici také kontrolovat dětské tábory. A boskovické kino je dočasně uzavřené. Dnes bude většinou polojasno. Teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku pokračuje tamní agronom Roman Zimák.
5: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
4: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického ústavu nejsušší od roku 1961. Hygienici se začátkem léta začínají kontrolovat dětské tábory. V minulém roce našli pochybení u zhruba 80 z 2000 kontrolovaných míst. V letošním roce se zaměřují třeba na pestrost táborové stravy. Zatímco loni kontrolovali i počet umyvadel a toalet, letos nemusí. Některá pravidla pro letní tábory se totiž

0: plánovaný, kam přesuneme část projekcí. A naše velká devíza je letní kino, kam se vleze 1800 diváků, který je každoročně nejnavštěvovanější v České republice a tam promítáme denně, takže my počítám, že spousta diváků si v těchto horkých dnech najde převážně program v tom letním kině. Sport.
1: Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. Moravský klub o tom informoval na sociálních sítích. Novým Kejvalovým působištěm bude Menorka, která hraje druhou španělskou ligu. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno, chvílemi oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na severu a západě bude kolem 26. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, k večeru bude slábnout. Biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi, pokud jedete na Prahu. Na stém 70. kilometru se stala dopravní nehoda, projíždí se pouze odstavným pruhem. Kolona před nehodou má 6 kilometrů a zdržení je až 30 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
2: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zaplať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to už možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech od za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem a velké bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak budově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe nebo lépe natočit píseň nebo lépe ji složit nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, písničkám nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po 120 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček, Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem a celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme, jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. Já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel. A my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album od roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka, turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: To se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport, jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat?
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli poklesu kyslíku v řece Dyji u Bulhar na Břeclavsku ohynula podle ministerstva zemědělství asi tuna ryb. Zemřel Václav Cejpek, někdejší rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Výstava děl nominovaných na českou cenu za architekturu míří do Brna. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Přibližně tuna ryb uhynula na řece Dyji u Dolní Novomlýnské nádrže, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Za úhyn může nízké množství kyslíku ve vodě. Způsobují to vysoké teploty i pokles tlaku vzduchu při bouřkách. Situaci monitorují rybáři i vodohospodáři z povodí Moravy. Na odklízení následků se připravuje také město Břeclav. Hasiči nachystali norné stěny na zachycení leklých ryb, říká starosta Svatopluk Pěček z hnutí ANO.
2: Do kafilérie se to musí odvážet, protože my máme podle veterinárního zákona, všechny obce mají tu povinnost, že na jejich území, když dojde k nějakému uhynu, do nějakých zvířat, tak mají za povinnost ty obce se postarat.
0: S odklízením škod mají pomáhat i vězni z Břeclavské věznice, se kterou vedení města při takových událostech dlouhodobě spolupracuje. V brněnské tržnici Vinamo prodejci nabízeli maso, ke kterému neměli žádné doklady. Prodej navíc neodpovídal hygienickým požadavkům. Inspektorky státní veterinární správy takto před několika dny našly 130 kg masa a různých živočišných produktů. Nařídili jejich likvidaci. Problémy se v této tržnici opakují poměrně často. Prodejcům hrozí sankce až 50 milionů korun, uvedl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. Zemřel Václav Cejpek, dramaturg a bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Bylo mu 73 let. Českému rozhlasu jeho úmrtí potvrdila děkanka divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění Blanka Kolegar. Václav Cejpek patřil k výrazným osobnostem českého divadelního života. V Brně na JAMU působil i jako děkan divadelní fakulty.

0: doktorem Rudišem, který na začátku června oslavil 99 let. No, určitě nejen Brňané ho znají jako spoluautora Sídliště Brno Lesná. Další bod programu bude komentovaná prohlídka těch nominovaných děl na letošní Českou cenu za architekturu. Sport.
1: Artis Brno má šanci hrát první fotbalovou ligu. Vedení Táborská se totiž rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Jestli Artis Brno nabídku využije, oznámí zítra do vypršení lhůty v 16 hodin.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Na jižní Moravě máme většinou polojasno, jenom občas oblačno. Bude se ale vyjasňovat, večer už čekáme skoro jasno až jasno. Teploty stoupají na 27 až 30 stupňů, na severu a západě kolem 30. Vítr mírný, přechodně i čerstvý a biozátěž je pro dnešek vysoká. Další informace o počasí uslyšíte za chvíli od meteorologa Petra Hrušky, se kterým si dnes bude povídat Borek Kapitančík a poté i s vámi, protože zůstává ve studiu Českého rozhlasu Brno.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona na dálnici D1 se prodloužila, je mezi s tým 80. a s tým 70. kilometrem ve směru na Prahu. Zdržíte se už déle jak jednu hodinu. Důvodem je dopravní nehoda, která se stala na stém 70. kilometru a je průjezdná, v místě nehody je dálnice průjezdná pouze odstavným pruhem. Se zdržením počítejte i ve směru na Brno, budete popojíždět od stého 78. postý 96. kilometr asi 20 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé, vám všem, kteří už si užíváte těch trošku nižších červencových teplot, než by bylo zdrávo, říkáte si možná. No tak o teplotách a o počasí obecně si budeme jako vždy takřka v úvodu dobrého odpoledne povídat. Dnes, jak jste správně slyšeli a jak to správně řekla Věra Šembeková ve zprávách, to bude Petr Hruška, který vám řekne, co máme a co nás čeká, tedy z hlediska meteorologa samozřejmě. Co máme? No máme před sebou dvě hodinky s reportážemi, muzikou českou i zahraniční a já vám musím říct, že včera, když jsem v určitou chvíli, tuším, že to bylo po Edově zvonku napísal song Johna Lennona, tak jsem si ani neuvědomil, že právě dnešek, ten druhý červenec, takže dnes k tomu postupně doklouzávám, je dnem, kdy liverpoolské letiště nese jméno právě tohoto hudebníka. Stalo se to 2. července 2001, kdy bylo letiště v Liverpoolu pojmenováno po Johnu Winstonu Lennonovi. Tehdy se na slavnostní ceremonii zúčastnila dokonce i Yoko Ono. Ale teď k tomu, kdo má dnes svátek, respektive k té, kdo má dnes jmeniny. Je to Patricie a já jí samozřejmě gratuluju. Všem nositelkám tohoto jména, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. No a za chvíli se dozvíte i to, jak to bude s trefou. Za hodinku začínáme opět se čtyřmi tématy a jednou hezkou knižní cenou. Ale hlavně si užívejte krásného počasí a dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Brno.

0: polovině října to bude přesně 50 let, co tahle skupina, tedy tahle písnička skupiny Pussycat, abych byl přesný, vystřídala na špici britské hitparády dosud kralující Dancing Queen švédského kvarteta ABBA. Tohle byly holandské a holandští Pussycat a jejich Mississippi.
1: Počasí.
0: A tohle je čas dnešního meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, tedy Petra Hrušky, kterého se budu vyptávat na všechno, co se týče aktuálního i budoucího počasí. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme teploty na jižní Moravě a jestli pak náhodou někde není nějaká přehánka?
2: V této chvíli teploty dosahují převážně 24 až 28 stupňů Celzia. Prehánka se nevyskytuje žádná, obloha je většinou polojasná, sem tam někde oblačná, no a fúka nám svížnější větor severných směrů.
0: Čekají nás i během odpoledne a na večer typické letní teploty?
2: Ano, ano, dnes maxima môžu sa blížiť až k 30 stupňom Celzia v tých najteplejších oblastiach na juhu kraja. Ináč sa príliš toho diať nebude. Oblačnosť večer bude ubúdať na skoro jasno až jasno.
0: Bude tedy klidná noc?
2: Ano, je to tak. Za začiatku skoro jasno až jasno. Potom behom noci začne od severozápadu oblačnosť pribúdať a k ránu už by malo byť prevažne oblačno s malou možnosťou drobnejších prehánok, ale skoro nič z toho nenaprší. Minimá 17 až 14 stupňov a vietor slabý severozápadný až severný.
0: Zítra, 3. července, vyjde v Brně slunce ve 4 hodiny a 52 minuty. Západ zítra nastane 4 minuty po 21. hodině středoevropského letního času. A mám dobrou zprávu pro ty, kteří jsou hodně citliví na biometeorologickou zátěž. Na zítřek je předpovězena jednička, zátěž mírná. Jaké teploty a co vlastně nás z hlediska meteorologa čeká v pátek 3. července na jižní Moravě?
2: Behom rána ešte skôr taká väčšia oblačnosť, pretože cez nás bude prechádzať studená fronta práve nad ránom a okolo rána. Na niektorých miestach sa môžu objaviť slabšie prehánky alebo občasný dážď, ale len také nevýrazné zrážky. A potom behom dňa zase už by malo postupne prevažovať polojasno, len občas oblačno. Zrážky už žiadne a večer bude oblačnosť ďalej ubúdať. Maximá 24 až 27 stupňov Celzia, trochu chladnejšie môže byť na niektorých lokalitách na severe a západe kraja, okolo 23 stupňov. No a vietor väčšinou mierny, ale prechodne môže byť i čerstvý, severozápadný až severný s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: A protože je před námi dlouhý víkend, tak zkusme aspoň ty první dva dny toho v úvozovkách dlouhého víkendu, jak bude v sobotu a jak bude v neděli.
2: Krajšia, tá slnečnejšia by mala byť sobota, tam bez zrážok, maxima 23 až 27 stupňov. Nedeľu už také premenlivejšie počasie, skôr s veľkou oblačnosťou a zvýši sa tam pravdepodobnosť na prehánky, prípadne výnimočne by sa mohla objaviť i búrka. Teplotne, ale stále by to malo zostávať relatívne teplejšie, 23 až 27 stupňov Celzia. No a po obidva dní prechodne môže fúkať až čerstvý severozápadný až severný vietor.
0: Musím vám poděkovat, Petře. Po těch pro někoho až úmorných vedrech jste přinesl dobré zprávy z hlediska meteorologie do našeho vysílání. Dobré odpoledne a naslyšenou.
2: Příjemný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Myslím, že není třeba sáhodlouze představovat interpretky předchozí skladby. I podle toho nádherného souzvuku, podle té souhry hlasů Marty a Tenny Eleftheriadu jste poznali. A bylo tam hodně slyšet i právě něco z Řecka. No, ten zvuk patřil strunnému nástroji buzuki, ale ono to vlastně celé souvisí s pozvánkou, kterou jsem si pro vás do dnešního dobrého odpoledne připravil. A je to vlastně taky dvojice a taky v tom hrají jistou roli strunné nástroje. No dosti důležitou, protože možná to nevíte, ale v Mikulově se koná už 38. kytarový festival. No a ta pozvánka na vystoupení Dua Melis se týká toho nastávajícího víkendu. V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov totiž zahájí koncertní řadu jedno z nejuznávanějších kytarových duí současnosti. Duo Melis, tvořené Susanou Prieto a Alexisem Muzurakisem, si získalo mezinárodní renomé mimořádnou souhrou, barevností zvuku i citlivou interpretací. Jejich společná hra proměňuje dvě kytary v jediný dokonale propojený nástroj a otevírá posluchačům pestrý svět komorní hudby. Koncert nabídne virtuozitu, jemné hudební dialogy i podmaninovou atmosféru, která je ideálním vstupem do festivalového týdne. To vše už tuto neděli 5. července ve 20 hodin a 20 minut v Mikulově na zámku. Zvu vás na vystoupení Dua Melis v rámci 38. ročníku kytarového festivalu Mikulov. Když už jsme tedy na Pálavě, když to tak můžu říct, tak za chvilku tam ještě malou chviličku pobydeme. Hladina kyslíku nula. Takovou hodnotu dnes nad ránem hlásili přístroje na řece Dyji na jezu v Bulharech. V důsledku toho uhynuly asi 2 tuny ryb. Na místě byl dnes i náš reportér a podrobnosti s ním probereme už za pár chvil. Ale abychom vyvážili tu vážnost té nastávající reportáže a informací, tak si zkusíme znovu zaťukat na Edu. Je tam, je tam.
1: Edův zvonek.
2: Jak se nám tak blíží ten srpenec, tak jsem si vzpomněl na jeden historický. To je tak Fidel Castro na státní návštěvě v Moskvě. Samotné Leninit Ilič Brežněv mu dělá společnost a když kubánskému soudruhovi po obědě nalije škopek, Fidel ocení jeho kvalitu. Pivo dodali naši přátelé z Československa, hlásí na to sovětské fíra. Večer se koná státní recepce a Fidel se jenom tak lehce mezi hantecem pochvalně vyjádří o kvalitě limuzíny, kterou mu Brežněv poslal. Limuzíny dodali naši přátelé z Československa, hlásí sovětský bos. Další den potom ve finišu oficiálního programu Fidel zčohne představení v Balšom teatre a v předsálí ho zaujme nádherný lustr z brošeného křišťálu. Lustr dodali naši přátelé z Československa, vysvětlí sovětské fíra. No Fidel už to nevydrží a zahlásí: to ale musí být dobří přátelé. Dada, potvrdí Leonid. Musí.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pro mě je každá písnička kapely Erasure připomenutím doby nebo času malina her nezralých vám to možná připomíná taky Andy Bell a Vince Clarke, ale teď vám chceme připomenout, jaká je skutečnost. Někdy i smutná, no. Na řece Dyji dnes nad ránem uhynulo několik tun ryb. Neštěstí se stalo na jezu v Bulharech pod Novomlýnskými nádržemi, tedy na stejném místě, kde se podobná situace stala téměř na den přesně před rokem. Na jez v Bulharech se dnes vydal i náš kolega, redaktor Šimon Franz. Dobré odpoledne, Šimone.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co přesně se pod Novomlýnskými nádržemi stalo?
1: Kolem 2 hodiny ráno na jezu v Bulharech klesla hladina kyslíku ze zhruba 8 mg na litr úplně na nulu. Šlo o kombinaci několika faktorů. K horku se přidal pokles tlaku vzduchu kvůli bouřce. Kvůli tomu nejprve začaly umírat synice a řasy, ty spotřebovaly poslední zbytky kyslíku. Potom začaly hynout ryby. Podle Moravského rybářského svazu šlo asi o 2 tuny. Když jsem dorazil na místo před 11, ryby už ve vodě nebyly, prout je odnesl dál. Naopak, co bylo vidět dobře, tak to byly synice. Voda měla takovou tu typickou brčálovou barvu. Doplním, že první úhyny ryb vodohospodáři zaznamenali už včera odpoledne v zátokách na Novomlýnských nádržích.
0: No a jak to na jezu vypadá teď?
1: Hladina kyslíku se dostala zpátky na bezpečnou hladinu. Měření dopoledne ukázala asi 3,5 mg na litr. Pomohl tomu i zásah povodí Moravy a hasičů. Ti v Bulharech vodu provzdušňovali vodním proudem z hadice, ale taky čeřením vody díky jízdě na člunu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili vlastně, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
1: Podle Kučerové ale nejvíc pomohlo slunce, které ve vodě opět nastartovalo fotosyntézu řas, ale i synic. Ty tedy kyslík už nespotřebovávají, ale naopak vyrábí. Hasiči na záchyt uhynulých ryb nainstalovali 2 norné stěny, jednu v Bulharech a druhou v Břeclavi, tedy dál po proudu Dyje. Doplním, že kvůli norným stěnám teď na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi platí zákaz plavby. Ten vydává státní plavební správa.
0: Šimone, a už víme, co bude s uhynulými rybami, pokud je norné stěny zachytí?
1: Čeká je převoz do kafilerie, tedy asanačního podniku. To mají na starost příslušné radnice, v tomto případě tedy Břeclav, vysvětluje starosta Svatopluk Pěček z hnutí ANO.
3: Protože my máme nějak jako podle veterinárního zákona všechny obce mají tu povinnost, že na jejich území, když dojde k nějakému uhynu, jo, nějaký zvířat, tak mají za povinnost ty obce, jo, se postarat.
1: Doplním ještě, že vodohospodáři předpokládají, že podobná situace s úhynem ryb může nastat i v následujících dnech.
0: Pokud se něco takového stane, budeme přímo na místě. Děkuji za informace o příčinách a následcích dnešního úhynu ryb na řece Dyji. Jsme mluvili s redaktorem Šimonem Francem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: 14 hodin 37 minut. A za chviličku se můžeme vydat na výlet. Neříkám, že to znovu bude k Novomlýnským nádržím, ale co můžu říct je to, že cestou, na kterou vás dnes pozve Petr Vejrosta, potkáte i nádraží roku 2019 a taky jednu svědomitou paní výpravčí. Tip na výlet vás v dobrém odpoledni čeká už za pár minut.
4: Český rozhlas Brno.

0: už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé, vítám vás při poslechu dalšího typu na výlet. A jestli se nepletu, tak tentokrát nás Petr Vejrosta zavede znovu na svoji oblíbenou Vysočinu. Petře, dobré odpoledne i tobě.
1: Dobré odpoledne, děkuji za přivítání, Borku.
0: Tak odkud dnes budeme vyrážet na letní výlet?
1: Nedávno jsem se šel projít místy, která jsem navštívil už opravdu mnohokrát a přece jsem objevil i pro sebe něco nového. Vlakem jsem jel na zastávku Rovné Divišov. Tady bych měl říct za A, že je to zastávka na znamení a za B, že platí až sem jízdenky IDS JMK. A od vlaku je to do části Divišov asi kilometr. Jde se přes Rovné a tam si ti, kdo snad vnímají ještě dávnou osobnost spisovatele Josefa Věromíra Plevy, mohou připomenout, že právě v Rovném nějaký čas jako malý žil a také jsem situoval některé příběhy malého Bobše. No a už budeme v Divišově, tam pod kapličkou u informační tabule se dáme vlevo, přijdeme k potoku, pozor, tím je Nedvědička. Je v tom místě také stavení, myslím si, že je to dávný mlýn a tam už se dáme vpravo po částečně polní, částečně lesní cestě. Můžeme si užívat klidu tady v té krajině, všimnout si meandrů, které vytváří potok. No a cesta se stočí vlevo, přijdeme do míst, kde už opustíme údolí, začnou se otevírat rozhledy a ejhle, boží muka nás přivítají a tam určitě se každý turista zastaví. A to už budeme blizoučko Kundraticím. V obci je mimo jiné kaplička, informační tabule, pomník obětem války. No a pak kousek za Kundraticemi se dáme vpravo a vrátíme se zase do údolí k Nedvědičce. A to už budeme na okraji zástavby. Ten potok tam tvoří hranici mezi Rosochami a Albrechticemi. Doporučuji aspoň nahlédnout do těch Albrechtic, ale pak se dáme už do Rosoch. Stojí za to odbočit ještě ke kostelu a škole v Rosochách. No a pak už se vydáme k vlakové zastávce. Možná bych mohl připomenout, že tamní nádraží bylo v anketě v roce 2019 vyhodnoceno jako nádraží roku České republice. No a kdo tam bude, tak uvidí také figurínu paní výpravčí, která nepřetržitě a pozor svědomitě střeží tady to nádraží. Ona je to taková kratičká procházka, no a komu by nestačila, tak od toho Rosovského nádraží může přejít asi 300 metrů k žlutě značené cestě, ta směřuje do Bystřice nad Penštejnem, no a člověk si cestou ještě může užít parádních rozhledů.
0: Na tu paní výpravčí se rychle musím podívat, protože jsem tě stejně sledoval, tedy tvoje kroky na googlovských mapách. A ty jsi vlastně potvrdil to, co jsem si říkal v duchu taky, že je to taková pěkná letní procházka, no vzdušnou čarou je to z Rovného do Rosoch nějaké 4, možná 5 kilometrů, ale proč spěchat? Užívejte dalšího hezkého výletu, který vám nabídnul Petr Vejrosta. Děkuji za návštěvu ve studiu.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě se od začátku roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Návštěvníci Kyjovského muzea uvidí novou výstavu Kyjov v 9 stoletích. Artist Brno má šanci hrát první fotbalovou ligu. Zítra bude polojasno s teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Jihomoravském kraji se podle dat hygieniků od začátku letošního roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Z toho jen za uplynulý týden jich přibylo 18. Nejvíc nemocných je v Brně a jeho okolí, ale také na severu kraje. Podle epidemioložky Renaty Ciupek za poslední měsíc lékaři preventivně očkovali 1500 dětí.
2: Tak, aby jsme pokud možno co nejvíce zamezili šíření nákazy mezi nimi právě v tom letním prázdninovém období, v době táboru, ať už těch pobytových nebo příměstských. Budeme věřit, že se nám situaci podaří stabilizovat.
0: U nakažených hygienici trasují i rizikové kontakty. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude stát zítra nejvíc 40 korun a 93 haléře. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů více. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Dnes začíná výstava Kyjov v 9 stoletích. Pracovníci vlastivědného muzea připravili exponáty, které ukazují časové období od první písemné zmínky. Lidé ale uvidí i předměty připomínající první osídlení na území dnešního města. Jde třeba o sekeru z mladší doby kamenné, hřivnu ze starší doby bronzové nebo kůly z městského opevnění, popisuje historik Vojtěch Urbančík.
3: Raně novověká okovaná truhlice na peníze a vzácné listiny. Tam skoro kompletní kyjovský a bohuslavý ženský a mužský kroj. A ještě bych chtěl hlavně upozornit na filmovou smyčku se stříhanou povětšinou z amatérských videonahrávek z 50. a 70. let minulého století. Jsou na ní zachyceny nejen oficiální akce, ale a to především běžný život v kyjovských ulicích. Sport.
0: Vedení druholigového Artisu Brno zvažuje, jestli přijme nabídku Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Rozhodnutí oznámí do zítřejšího odpoledne, kdy vyprší lhůta, uvedl ředitel komunikace Artisu Ondřej Tomek. Artis by mohl nahradit Karvinou. Tamní tým koncem června stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ho vyloučila.

0: km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na 170. kilometru ve směru na Prahu už dopravní nehoda provoz neomezuje. Špatnou zprávou ale je, že kolona, která se před nehodou vytvořila a navazuje na ní i nesouvislá kolona, která je ve směru od Vyškova k Brnu, se rozjíždí jen velmi pomalu, a tak v úseku mezi stým 99. až po Velkou Bíteš mezi stým 68. kilometrem se zdržíte v koloně stále okolo 25 minut. Lepší to není ani v opačném směru. Od Prahy na Brno nesouvislá kolona začíná už před Velkou Bíteší na 156. kilometru, po stý 96. budete popojíždět okolo 30 minut. Je to také kvůli dopravní nehodě, která se stala na 194. a 5. kilometru ve směru na Vyškov, i když auta po nehodě už jsou na krajnici. Počítejte také se zdržením na silnici číslo 53, to je silnice mezi Pohořelicemi a Znojmem u Mackovic. Pracují silničáři a nárazově se tam tvoří kolona. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré letní a pokud možno jen mírně slunečné odpoledne. To proto, abychom si po těch úmorných vedrech aspoň trošku vydechli. Zdravím vás na počátku další části našeho odpoledního vysílání. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je Borek Kapitančik. A vlastně bych to ani neměl říkat, protože já mám moc a moc rád léto a spíš ty zimní měsíce jen tak přežívám. Ale přesto to povím. Jestli pak víte, že jsme vlastně přesně v polovině roku. 182 dny už jsou za námi a 182 dnů zbývá do konce roku 2026. Přeji vám hezký 2. červenec, zejména patricím, které slaví jmeniny, vám, kteří máte narozeniny, samozřejmě taktéž gratuluju. A jestli pak víte ještě jednu věc, tu jsem se dozvěděl, tu jsem si vyhrábnul ze svých dávných zápisků. Je to přesně 70 let, co Elvis Presley nahrál písničky Hound Dog, Don't Be Cruel a Anyway You Want Me. Stalo se ve studiích RCA v New Yorku a bylo to poprvé, co jej tehdy doprovázel vokální kvartet Jordanaires. To je jenom taková drobnůstka pro všechny milovníky pop music jako takové. Z tohohle ranku vám nabídnu už za chvilku třeba Michaela Bublého, ale taky přijde písnička Heleny Vondráčkové, bude tady ABBA, Michal Tučný. Jak to tak vidím, začínáme s Karlem Zichem. Za chvíli vás taky čeká trefa se 4 otázkovými tématy, tak už dopředu raději říkám, z čeho budete vybírat. Z témat Morava, křížovka, 7 pádů češtiny a mistrovství světa ve fotbale. Odměnou za 2 správné odpovědi pro vás bude kniha z nakladatelství Kazda. Kniha Eriky James, Matky a dcery. 726 465 200.
1: Český rozhlas Brno.

0: roce 1962 Tony Renis s touhle písničkou zastupoval Itálii na Sanremském hudebním festivalu. No a byla to velká chvíle pro tuhle skladbu, kterou napsal Alberto Testa. Od té chvíle ji zná celý svět, no a docela nedávno ji nahráli i tihle dva. Jinými slovy, Michael Bublé, Nelly Furtado na vlně Českého rozhlasu Brno. Těsně předtím, než vstoupíme do trefy dalšího kola soutěže, v níž se v drtivé většině případů trefujete do správných odpovědí, tedy do možností správné odpovědi. Jenom v jednom případě to dnes nebude platit, tedy že bych vám nabídnul varianty, tak to myslím. V Moravě ano, varianty budou, v sedmi párech češtiny taky. V mistrovství světa ve fotbale taky. Jenom ta křížovka, tam to nechám na vašich znalostech. Pepo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zdravím vás. Já už jsem vlastně jednou prolítnul těmi tématy, vy už jistě máte vybráno, tak nás seznamte se svojí volbou. Která dvě témata jsou vám nejbližší?
1: Mám tu Moravu. To první a dám ten fotbal.
0: Morava a fotbal. Snad se to dnes podaří. Já vím, že to není zrovna ode mě dvakrát milé, že zdůrazňuji některé neúspěchy, ale někdy prostě máme štěstí a někdy máme spíše smůlu.
1: Morava. Někdy to nevíde.
0: No. Někdy to vyjde, někdy to nevíde. Řekl jste to jednodušeji než já. Děkuju. Takže spouštím minutu a kladu dvě otázky. U každé z nich dostanete možnosti, jak odpovědět. To jenom dodávám pro ty, kteří na to taky trošku čekali. Teď ale k samotným otázkám. Morava, to je vlastně otázka na jednu, dá se říci, moravskou řeku. Kolika kraji teče řeka Svitava? Jedním, dvěma nebo třemi kraji? A mistrovství světa ve fotbale. I ten letošní fotbalový šampionát má své symboly. Tentokrát jsou to hned tři maskoti. Hraje se ve třech zemích, tak možná proto je to Jaguar Zaju, Orel Bělohlavý Klač a Maple. A já se ptám, co za zvíře je Maple? Je to ještěrka, los nebo mýval?
1: Já bych dal Maple, bych dal to Cčko.
0: Říkáte mýval, no ale vraťme se k Moravě, tedy kolika krají teče řeka Svitava, k téhle otázce. Jedním krajem, dvěma kraji nebo třemi kraji?
1: Zkusím dvouma.
0: Říkáte dvěma kraji, právě nám zvoní. V té moravské otázce, byť jste z hodně velké dálky, jste měl pravdu. Asi to víte, že to jsou hned dva kraje. Jednak ten pardubický, kde Svitava pramení u Javorníku a potom ten jihomoravský. Ano, tohle byla správná odpověď, ale bohužel pokazil vám to fotbal. Respektive ten los Maple. To měla být správná odpověď. Nikoli mýval, nikoli ještěrka, ale los je Maple. Jeden z maskotů letošního fotbalového šampionátu. Pepo, mrzí mě to, ale tu knihu z nakladatelství Kazda si nechám na příště. Třeba zítra to zkuste zase. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: A se Pepovi vůbec nedivím, že je tak trošku otrávený z toho, že to zkusil po třetí a zase to nevyšlo. Ale znáte to. Klučte a bude vám otevřeno. Kdo to říkal? Já už se nespomínám, ale vzpomínám si, že bych měl teď říct něco o zámeckém létě. Ano, měl bych. Už za chvilku vás totiž pozveme na další z našich zámků. I letos pro vás máme cyklus Zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Samozřejmě, že se jej za chvilku zeptám, kam se vydáme, ale už teď můžu naznačit, že se budeme pohybovat v krajích moravských.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Přeji vám dobré letní odpoledne, vážení přátelé. A ještě dřív, než dám slovo odborníkům na slovo vzatým, no komu jinému než Františku Kinskému při zámeckém létu, tak si dovolím jednu drobnou poznámku. Tahle písnička Pavla Nováka, song s názvem Asi, určitě neunikla vaší pozornosti už v době, kdy byl, no řekněme, v našem domácím éteru novinkou. A mně připadne dnes po těch vlastně více než 50 letech od chvíle, kdy Pavel Novák zpíval co by cover, tedy takzvanou předělávku, docela úsměvné. Dnes už vlastně těm mladým těžko vysvětlíme, že my jsme se tehdy takhle seznamovali s tou západní prohnilou imperialistickou muzikou. To možná cenzorům uniklo, že to původně byly Creedence Clearwater Revival a jejich Bad Moon Rising. No, ale tahle verze od Pavla Nováka tam mě oslovila jako první. Teď ovšem k tématu, které jsem slíbil. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos, jak už jsem říkal, František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Já jen dodám, že jižní Moravu zítra v zámeckém létě vyměníme za Moravu severní. Zámek Kravaře totiž leží v okresu Opava.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Možná každý díl zámeckého léta berete i jako pozvánku na hezký výlet. To je v pořádku a to já vám chválím, ale když jsme tak u těch výletů, už dlouho jsme neslyšeli, tedy aspoň v dobrém odpoledni, našeho regionálního stopaře. Takže dobrá zpráva pro ty z vás, kteří čekají, zda se nám ozve. Ano, regionální stopař Vojta Halaš dál brázdí Jihomoravský kraj a máme naplánováno spojení, tak doufám, že nás technika nesklame.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne, krásné léto, červenec, jaký má být. To všechno vám přeju teď, pár minut, to znamená 4 minuty po 15:30. A už podle znělky jste poznali, že nás technika nesklamala. Já už říkal, že náš regionální stopař Vojtěch Halaš dál brázdí Jihomoravský kraj a ve svém seriálu si klade za cíl poznat a představit nám jeho obce. Dnes zavítal do Ostrovánek, nedaleko Kyjova. No a jak už jsem říkal, my jsme čekali na spojení, to se povedlo, takže se můžu zeptat, Vojto, kam se během dne stihl podívat? Dobré odpoledne.
2: Ahoj Marku, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No hned po příjezdu jsem ráno zamířil ke kapli svatého Václava, ta byla postavena v roce 1931 a následně i ke kapli Panny Marie z roku 1880. A vlastně kamkoliv jsem zašel, tam se mi otevíraly krásné výhledy do okolní krajiny. Neminul mě ani místní Stonehenge, u kterého jsem i teď, kdo by ale čekal tisíce let starý kamenný útvar, bude zklamán. Dílo bylo dokončeno teprve loni, ale i za takto krátkou dobu si už bere slušnou část pozornosti. Stavba je inspirována dávnými megalitickými stavbami. Kamenů zde stojí 16 a průměrně prý váží 11 tun. Kameny v něm umístěné jsou vysoké průměrně okolo 5-6-7 metrů a symbolicky do prostřed kruhu tvůrce umístil kamenný stůl, který má propojovat sílu všech menhirů. A o kus dál jsem si prošel i Lipovou alej, podél ní stojí také sochy bájných českých knížat a českých panovníků. Přes 600 metrů dlouhá stezka mapuje postavy českých dějin až do roku 1918. Našel jsem zde kamenné sochy například pravce Čecha, Přemysla Oráče, až po první historicky doloženého Přemyslovce Bořivě, nebo po posledního Habsburka Karla I., jenž na trůně skončil v roce 1918.
1: Člověk se pořád něco učí. Já jsem vůbec nevěděl, že těch zhruba 5 kilometrů od Kyjova mají i své Stonehenge. Já jenom připomínám těm, kteří přišli později, že mluvíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který pořád brázdí nejenom vody, ale i pevné cesty Jihomoravského kraje a je v Ostrovánkách. Slyším, že tam je i docela čilý letecký provoz, že jo?
2: Ano, přímo nad Stonehenge letí teďka vrtulník, snad se nikomu nic nestalo.
1: Tak doufám, že tě nesledují. No, protože tohle můžeme vzít jako pozvánku na výlet, protože celé vlastně dnešní odpoledne, a já bych řekl, že všechna letní odpoledne budou taková výletová, tak můžete vyrazit i do Ostrovánek, ale abychom se podívali i na to současné dění, jak se žije místním ve zmíněné obci, tedy v Ostrovánkách, a jaké akce se tam třeba pořádají?
2: Podle toho, co jsem se bavil s místními, tak se jim žije velmi dobře. Zajímal jsem se i o to, jak se právě staví k těmto novodobým památkám, jako je právě Stonehenge. A vesměs říkali, že se jim líbí, nebo že třeba moc nechápou jejich význam, ale nevadí jim. A vykládali mi také, že v obci je klid, ale také hezké kulturní využití. No a co se v obci děje, jsem zjišťoval třeba v únoru maškarní ples nebo fašanková obchůzka, v květnu košt vín a o uplynulém víkendu se konal v obci pohádkový den. V srpnu pak čeká na místní také hasičská soutěž. Mimochodem jsou tu i místní dobrovolní hasiči s téměř 30 členou posádkou. No a velkým svátkem jsou tady zářejové svatováclavské hody.
1: No a na závěr, Vojto, co ti bylo vylosováno a do jaké obce se tedy podíváš příští červencový týden?
2: Podívám se do Vítonic. Vím, že je to obec mezi Miroslaví a Znojmem a že tam zahumny mají hezké vinné sklípky. No a zbytek se rád zase dozvím.
1: A vy společně s Vojtou i se mnou buduli u mikrofonu. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes strávil den v obci Ostrovánky. Vojto, děkujeme.
2: Díky a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Za pár chvil bude 3:15. A já vám vlastně, když jsme se loučili s Vojtou Halašem zapomněl říct, že po našem regionálním stopaři je připraveno i další pravidelné hlášení v uvozovkách. Že jinými slovy opět dojde i na to, co v učebnicích nebylo. Takže už za pár chvil se znovu potkáme s Martinem Písaříkem, který vám tentokrát řekne o tom, jak v našem těle působí kyseliny. Pokud to ještě nevíte, právě o tom bude už za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No, do té chvilky zbývá už jen jedna jediná písnička. A když to tak vezmu, je to vlastně další 50letá vzpomínka. Bylo to v roce 1976, kdy po Dancing Queen poslali do světa švédští Benny, Björn, Agneta a Anni-Frid tuhle skladbu. A opět to bylo zejména v Austrálii, kde byli tak oblíbení, další jedničkový hit. Za chvíli ovšem, co v učebnicích nebylo na vlně Českého rozhlasu Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Jakobych cítil, že mi mucin něco začíná nahlodávat. Použiju-li tedy to, co jsem slyšel od Martina Písaříka. No, asi bych si zase měl dát něco dovnitř. Tady je Borek Kapitánček, přeji vám ještě jednou dobré odpoledne, ale už se s vámi taky budu muset rozloučit, protože 16. hodina prostě nepočká. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Brno samozřejmě taky ne. Přinese je do studia Věra Šembeková. No a poté bude čas na další humoriádu. Jejím dnešním hostem bude Saskia Burešová. Ve dni v kraji po 17. hodině si znovu jako připomínku brněnské historičky Mileny Flodrové, která zemřela ve věku 91 let, pustíme další kus cyklu Zákoutí mé duše, který vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu. Zvu vás k poslechu. No a budu se na vás těšit zase zítra po 14. hodině na vlně Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zemřel dramaturka, bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění Václav Cejpek. Kino v Boskovicích uzavřelo hlavní sál. Zítra bude polojasno s teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Na řece Dyji ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezdu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturkem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě učil více než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil také jako děkan, rektor i prorektor školy. Zasloužil se mimo jiné o vznik divadla na Orlí, které slouží studentům pro uvádění vlastních inscenací. Loni se stal prvním emeritním profesorem JAMU. Vedení kina v Boskovicích dočasně uzavřelo hlavní sál kvůli vysokým teplotám. Kvůli zastaralé klimatizaci teplota uvnitř nesplňovala hygienické požadavky na komfort návštěvníků. Podle vedoucího kina Tomáše Marvana by se provoz měl vrátit do normálu do 14 dnů.
5: Budeme mít nějaké ztráty v tržbách. Nicméně my kromě velkého sálu provozujeme ještě malý sál klimatizovaný, kam přesuneme část projekcí. A naše velká devíza je letní kino, kam se vleze 1800 diváků, který je každoročně nejnavštěvovanější v České republice a tam promítáme denně, takže my počítám, že spousta diváků si v těchto horkých dnech najde převážně program v tom letním kině. Sport.
1: Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. Klub to uvedl na svých sociálních sítích. Novým Kejvalovým působištěm bude Menorka, která hraje druhou španělskou ligu.
2: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě skoro jasno až jasno, k ránu a zítra zpočátku dne oblačno a slabší přehánky nebo občasný déšť, během dne převážně polojasno. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 na severu a západě kolem 23 stupňů. Vítr mírný, přechodně čerstvý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je stále na dálnici D1 u Brna. Poměrně dlouho se zdržíte na příjezdu od Prahy. Nesouvislá kolona především kamionů v pravém jízdě.

0: Víte?
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte, ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherné. Na nějakém
2: koupališti nebo pláž nebo výlet
3: někam. Já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli. Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř.

0: tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíc.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: určitě, Bedřich vystupoval. Jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to
3: naštudováno.
2: Všechno víme. A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se plánuje a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
3: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
2: To si vždycky říkám jako... Proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
3: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, anebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít. zavřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek. Bedřich Zelenka, Cizina památky, nebo Uršula Kluková, První dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saskií Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Saskií Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: Zoskia vidí. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo k dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležišek. No léle. La koloni. Lohot lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Uhum. Si tenkrát dopřál a měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční a hlavně oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak, ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje v té nouzi, co mají,
4: no
2: tak
4: právě,
2: ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit i to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dál humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: A
4: no a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no
3: ja
4: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: Dali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se
2: samozřejmě,
1: hlasovalo?
2: Tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Doufám, že zmatení nejste teď. Posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová. A teď tedy jenom shrnutí. Milana Sica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
5: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Brna. Ten nejlepší, krásný den.
4: Děkujeme.
5: Si Bčko.
4: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
6: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
4: Pokračovat tedy.
7: Děkujeme.
4: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
8: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
7: Ano,
8: tady
7: den.
8: Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
4: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
7: Zdravíme do Karlových Varů.
4: Děkuji.
8: Ano, děkuji.
4: Taky se těším. Výborně.
8: Tak děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
4: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
7: Děkujem.
9: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
7: Ježiš, děkuju.
9: Moc se mi to líbilo.
7: Ano, děkuju vám.
9: No, mějte se hezky, děkuji,
7: nashledanou.
4: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
10: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
11: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
10: Nevím.
11: Neviete?
10: No povedzte mi to, povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
11: to. To nie je taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice, no?
10: Neviem.
11: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
10: Videli. No,
11: tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
10: A jeden je, čo ja viem.
11: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
10: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
11: Poznám, no. Ano? Naše ženy. seru, Stáňa.
10: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
11: Ne.
10: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
11: Veď vy nemáte deti.
10: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
11: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
10: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
11: Väčšinou s vlastným.
10: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
11: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
7: No jo,
4: kulatiny.
7: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
4: Chystáte se na to nějak sama
7: nechystám,
4: pro sebe?
7: Ne,
4: nebo pro rodinu, aspoň
7: ne,
4: oslavu?
7: Jo,
4: nebo
7: tak? Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
4: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
7: Zdraví.
4: To je pravda.
7: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
4: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
7: tak,
4: ten
7: ano,
4: zdraví
7: humor,
4: ještě umocňuje.
7: Je
4: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: 731 800 900 náš telefon, Humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady pozdravím. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Bouřky a deště na Moravě se suchem nepomohly. Lidé se můžou hlásit do dvou nových projektů družstevního bydlení v Brně. Výstava děl nominovaných cen na českou cenu architektury míří do jihomoravské metropole. Zítra bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Na jižní Moravě i po bouřkách a deštích zůstává sucho. Výrazné srážky prošly přes Česko od pondělí do středy a nasytily půdu hlavně v Čechách. Větší srážky se vyhnuly značné části Moravy. Více pršelo jen u hranic se Slovenskem. Nejhorší sucho je prakticky v celém Olomouckém kraji, na jižní Moravě a v menší části Zlínského a Moravskoslezského kraje a také ve východní části Pardubického kraje. Vyplývá to z údajů projektu Intersucho, které dnes zveřejnil Ústav výzkumu globální změny Akademie věd. Odborníci očekávají negativní dopady na kvalitu i množství výnosu zemědělských plodin. Růst zpomalují i ovocné stromy, nižší jsou i výnosy z trvalých travních porostů při první seči a projeví se i při druhé seči. Brno spustilo přihlašování do dvou nových projektů družstevního bydlení. 25 zrekonstruovaných bytů město nabídne v domě Mostecké ulici. Ve čtvrti Holásky pak plánuje stavbu nového komplexu s 33 byty. Práce na obou lokalitách mají začít příští rok, vysvětluje náměstkyně primátorky Karin Podivinská-Karasová z Hnutí Brno k lidem.
2: Tuřany Holáska, to budou spíše rodinné byty, velmi vhodné pro rodiny s dětmi, protože vedle se buduje nová mateřská školka, je to blízko Holáseckých jezer a také vlastně součástí tohoto bytového komplexu o 33 bytech bude jezírko.
1: Na rozdíl od družstevních bytů na Kamenném vrchu, jejichž stavba začne letos, rozhodne o obyvatelích rychlost přihlášení. Město Prostějov přispívá od tohoto roku mladým řemeslníkům na rozjezd podnikání. Vedení radnice schválilo v těchto dnech první dotaci. O 40 tisíc korun požádal absolvent oboru zedník. Vedení města vyčlenilo na dotace mladým řemeslníkům 480 tisíc korun. Chce tak podpořit mladé lidi k rozvoji řemesla na Prostějovsku, vysvětlila Alena Vrtalová z magistrátu. Díla nominovaná na Českou cenu za architekturu představuje výstava v centru Brna na Moravském náměstí. Zastoupeni jsou i dva finalisté z jižní Moravy, rodinný dům z Brna a dřevěná kaple z Nesvačilky. Lidé pro ně můžou hlasovat i v ceně veřejnosti. Vernisáž bude dnes v 18 hodin. Nabídne setkání s některými architekty, říká mluvčí jejich české komory Barbora Sedlářová.
3: Mimořádné bude setkání s architektem Viktorem Rudišem, který na začátku června oslavil 99 let. No určitě nejen Brňané ho znají jako spoluautora sídliště Brno Lesna. Další bod programu bude komentovaná prohlídka těch nominovaných děl na letošní Českou cenu za architekturu.
0: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě skoro jasno až jasno, k ránu a zítra zpočátku dne oblačno a slabší přeháňky nebo občasný déšť. Během dne převážně polojasno, chvílemi i oblačno. Nejnižší noční teploty je 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27, na severu a západě kolem 23 stupňů. Vítr mírný, přechodně čerstvý a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 omezuje průjezd ve směru z Brna na Vyškov. Dopravní nehoda na 204,5 kilometru. Vytvořila se také kolona, která začíná na 201 kilometru a zdržení je 20 minut. Pokud pojedete do Brna od Prahy, počítejte také s 20-minutovým zdržením, a to už od stého 60.

0: dalších událostí dnešního dne s Věrou Šembekovou. Počasí probereme s brněnskými meteorology, podíváme se, jak probíhá jižně na Hodonínsku a krátce po půl přinášíme čtvrtý díl cyklu s názvem Zákoutí mé duše jako připomínku brněnské historičky Mileny Flodrové. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Nejkrásnější dívce na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Karel Kahovec. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Věra Šembeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty. Na odklízení následků se připravuje také město Břeclav. Hasiči nachystali norné stěny na zachycení leklých ryb, uvedl starosta Svatopluk Pěček z hnutí ANO. S odklízením mají pomáhat i vězni z Břeclav. Věznice, se kterou vedení města při takových událostech dlouhodobě spolupracuje. Jihomoravští zemědělci začali naplno se žněmi. Kombajny sklízí ozimé plodiny jako pšenice nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsuší od roku 1961. Společnost Lidl uspěla u soudu s žalobou na město Veselí nad Moravou. Upozornil na to web iDnes. Zastupitelé tam loni zvýšili daň z nemovitosti pro vybrané provozovny na nejvyšší úroveň, jakou zákon dovoluje. Podle rozhodnutí krajského soudu v Brně město dost nezdůvodnilo, proč některé provozy do zvýšení daně zahrnulo a jiné ne. Veselská radnice rozhodnutí soudu respektuje, shrnuje její mluvčí Olga Svoják.
3: Důvodem byly především zvýšená dopravní zátěž, vyšší náklady na údržbu městské infrastruktury a snaha kompenzovat negativní dopady na okolí. O případném vrácení daně rozhoduje správce daně, nikoli v město.
2: Vedení kina v Boskovicích dočasně zavřelo hlavní sál, a to kvůli vysokým venkovním teplotám. Stará klimatizace nestíhala vzduch v sále odvětrávat a teplota uvnitř nesplňovala hygienické požadavky na komfort návštěvníků. Podle

0: Vedoucího kina Tomáše Marvana by se provoz měl vrátit do normálu do 14 dnů. Promítání zůstává v malém sále a v provozu je i letní kino. Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturgem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě JAMU učil více než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil také jako děkan, rektor i prorektor školy. Zasloužil se mimo jiné o vznik divadla na Orlí, které slouží studentům pro uvádění vlastních inscenací. Loni se stal prvním emeritním profesorem JAMU. Dneškem začíná výstava Kyjov v 9 stoletích. Pracovníci vlastivědného muzea připravili exponáty, které ukazují časové období od první písemné zmínky. Lidé ale uvidí i předměty, které připomínají první osídlení na území dnešního města, uvedl historik Vojtěch Urbančík.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

vyvíje moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška procválal na svém koníku. Po vlnách Českého rozhlasu Brno máme 14 minut po 17. hodině a je to počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Kalendářní léto koncem června nastoupilo historickou vlnou vedra. Padaly i teplotní rekordy, které byly překonány. Možná ptám se brněnského meteorologa Petra Hrušky. Dobré odpoledne.
2: Dobrý
0: byly
2: den.
0: Překonány?
2: Na mnohých místech samozřejmě byly prekonávané teplotné rekordy. Jediné, čo jsme neprekonali, byl absolutní moravský rekord. Ten má hodnotu 39,7 stupňa Celzia. Byl zaznamenaný na stanici Brod nad Dyjí 8.8.2013. Takže v této vlně horkého počasia jsme najviac dosiahli 39,2, o pol stupňa menej. Bylo to v nedělu Strážnice 39,2 teda stupňa Celzia, tak jako jsem spomínal. Takže stále veľmi vysoké hodnoty, ale úplne tú najvyššiu hodnotu zaznamenanú v histórii na Morave sme neprekonali.
0: A možná v té Strážnici na to mělo i vliv možná i strážnický folkový festival a naši posluchači jsme tomu přispěli. Aktuální počasí je ale teplotně příznivější. Jaký bude dnešní večer a noc?
2: Ano, ano, dnes už bylo chladnější počasí, protože na južnej Morave ta vlna horka trvala v podstatě až do včera, keď ještě stále bylo 36 stupňov v Strážnici maximum. Dneska teda jsme zaznamenali v úvodzovkách len 26 až 30 stupňov Celzia, zase Strážnice mala tých 30, takže už sú tie teploty predsa len o niečo príjemnejšie, aspoň v porovnaní s tými veľmi vysokými hodnotami. No a aktuálne máme také polojasné počasie, vyskytuje sa kupovitá oblačnosť.
0: Jaké budú dny i letní noci během prodlouženého víkendu a začínáme pátkem?
2: Čaká nás v noci málo oblačnosti, ale potom v tej druhej časti bude od severozápadu oblačnosť pribúdať a k ránu sa môžu objaviť drobnejšie prehánky, len také nevýrazné, minimá 17 až 14. A aj deň teda začneme väčšou oblačnosťou, sem tam sa môžu ešte objavovať tie slabšie prehánky, prípadne občasný dážď. Stále platí, že to budú len také veľmi nevýrazné zrážky, ani sa nevyskytnú všade a v podstate z toho nič nenaprší. A potom behom dňa by malo prevažovať polojasné, len občas oblačné počasie a večer bude oblačnosť ubúdať, maximá 24 až 27 stupňov na severe a západe kraja, lokálne okolo 23 stupňov Celzia a bude celkom veterno, vietor prechodne i čerstvý, severozápadný až severný. Potom cez víkend, sobota by mala byť relatívne slnečná, bez zrážok, v nedeľu potom už viac oblačnosti premenlivo na viacerých miestach. Tak sa môžu objaviť prehánky, prípadne i búrka, teplotne väčšinou 23 až 27 stupňov.
0: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí a za výhled do dalších dnů. Přeji vám, ať horko snášíte skvěle a všechno nejlepší. Krásný den.
2: Děkujem.
0: Budu se těšit někdy příště naslyšenou. Na jižní Moravě dozrává pšenice a naplno začínají žně. Jak to vypadá s úrodou a jak se v ní může projevit nedávná vlna veder a sucho? Reportáž ze sklizně na Hodonínsku uslyšíte už za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Jiří Šelinger na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin a 26 minut. Žně na Jižní Moravě naplno začaly, zemědělci se pustili do sklizně pšenice, ječmene nebo hrachu. Do žní se letos propisuje výrazné sucho, kvůli kterému zřejmě budou na některých místech nižší výnosy. Na sklizeň tento týden vyrazily kombajny taky v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká to klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
1: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
3: Takže naším úkolem je nyní sklidit pšenici ozimou. Sečeme nyní odrůdu Borzalino, to je raná odrůda. My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklízeň ozimého ječmene.
3: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý šestiřadý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na Jižní Moravě i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle, doplňuje Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel. Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále, jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
3: Budeme rádi, když sklidíme prostě kolem 5 tun. Bude, jo, to je takový náš odhadovaný výnos, jaký by snad mohl být. Budeme rádi za těch 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
0: A za chvíli si jako vzpomínku na brněnskou historičku Milenu Flodrovou, která zemřela ve věku 91 let, poslechneme další část cyklu Zákoutí mé duše, který vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu. Čtvrtý díl přiblíží mládi Mileny Flodrové, její studium i první roky, kdy se začala věnovat své profesi.

Máme 17 hodin a 30 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Ve věku 91 let zemřela neúnavná propagátorka a znalkyně dějin Brna Milena Flodrová. Český rozhlas Brno, jehož mimořádnou spolupracovnici byla Milenu Flodrovou, připomíná tento týden každý všední den v tomto čase reprízou pětidílného cyklu Zákoutí mé duše. Ten v roce 2005, tedy k 70. Mileny Flodrové, připravila Olga Jeřábková. Čtvrtý díl nám přiblíží nejen její vysokoškolské studium, ale i vztah k divadlu nebo k lidovým tancům.

0: Drama druhé světové války skončilo, ale její následky ovlivňovaly ještě hodně dlouho životy každého z nás. A to jsme ještě netušili, že jsou vlastně už dávno rozdané karty pro politické hry a hrátky, jež si potom chvílemi z dramaty války nezadali. V blahé nevědomosti jsme prožívali plnými doušky opojnou atmosféru vítání prezidenta Beneše v Brně, příjezd zahraničních jednotek Československé armády, naopak odchod jednotek sovětské armády na podzim roku 1945 a pozvolný, ale přece jen prokazatelný návrat k tomu, čemu se říká obyčejný život. Byty, jež po odchodu německých obyvatel Brna zely krátký čas prázdnotou, se záhy staly nejen útočištěm těch, kteří v onom sice krásném a teplém jaru 1945 o všechno přišli, ale i těch, kteří se vždycky najdou, aby si na neštěstí druhých ukájeli svůj zvrhlý hyenismus. Pravda, rány, jež Brno utrpělo bombardováním a následným dobýváním, se hojily těžce. Do života města zasáhly svým způsobem i exhumace těch prozatímních hrobů padlých vojáků, jež byly do té doby rozesety po celém jeho území na všech možných travnatých plochách. Dalo se tak v mrazivých lednových dnech roku 1946, aby nebezpečí nákazy z rozkládajících se těl bylo co nejmenší. Exhumaci před zraky Brňanů prováděli němečtí zajatci, jež byli z pochopitelných důvodů, a to nejen zdravotních, pod silným vlivem alkoholu. Na brněnském ústředním hřbitově tak začalo vznikat dnešní čestné vojenské pohřebiště, protože právě tam se exhumované ostatky odvážely. Ale pro nás stále ještě děti se život točil kolem školy. Rodinná rada se usnesla, že po skončení školy obecné vstoupím na gymnázium, a to na to, kde učil můj otec, tedy na třetí reálné gymnázium, jak se mu říkalo. Táta tam v té době však už nějaký čas nepůsobil, protože nastoupil jako přidělený profesor na zemskou školní radu a od podzimu roku 1945 do jara roku 1948 tam pomáhal při obnově válkou narušeného českého školství, jak se učeně říkalo. On sám to bral spíše jako službu svým kolegům, učitelům a profesorům, s nimiž se snažil řešit jejich problémy dislokační, odborné a nezřídka i osobní. Po únoru 1948, když zjistil, že by musel vykonávat i různá persekuční nařízení komunistických stranických orgánů, požádal sám o přeložení zpět do školy a od září roku 1948 nastoupil na brněnskou střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kde pak dosloužil jako profesor češtiny a dějepisu až do důchodu v roce 1963. Živě si pamatuji, jak vzácně chápavý měl postoj ke svým studentům, protože nejednou při opravě českých kompozic, u nich jsem velmi ráda asistovala, si tu a tam zvedl brýle na čelo, zaklonil se v křesle a řekl: je to pravopisná hrůza, ale když on ten Jarek, nebo Honza, nebo Karel, je zase takový machr na tu elektriku a matematiku, tomu nemohu tu pětku dát, on se přece češtinou živit nebude. Tento jeho postoj spolu s jeho velikou úctou ke každé dobré a prospěšné práci, byť té nejobyčejnější a nejšpinavější, konané však se zájmem a odborností, měl i na můj vývoj vliv větší, než jsem si tehdy myslela. Maminka mohla opět učit a péči o domácnost proto ovládla na celé čáře báby. Tehdy už se bohužel u ní objevovaly první náznaky později velmi kruté a bolestivé dny, jež jí poté strpčila její stáří. Ale neměla bych zapomenout na něco, co jsem tehdy netušila, že ovlivní natrvalo můj život. Československý rozhlas totiž začal vysílat na pokračování kurz z českých dějin, protože léta protektorátu je ideologicky značně pokroutila. Pro mě se stal tento pořad doslova drogou a já s uchem na staré Philipsce, na níž mýval ucho po celou válku táta při poslouchání cizího rozhlasu, což se trestávalo, jak hlásala cedulka povinně na rádiu připevněná i smrti, jsem se oddávala příběhům z naší dávné minulosti. Nebylo to asi náhodou, protože už jako dítě sedmileté jsem jeden takový kurz z českých dějin zažila. Tehdy, bylo to v zimě, na přelomu roku 1941-42, jsem zase jednou onemocněla a poté, co jsem se opět zbráborala, naznal pan doktor, že by mi prospěly delší procházky před večeří, abych dostala chuť na jídlo a lépe spala, čímž by se mohlo moje tehdy slabé těličko posílit. Maminka mě proto den co den teple oblékla a doslova vyhodila s tátou na procházku, jež měla vždy stejnou trasu. Z Mášovy ulice do Králova pole a zpět. Co jsme si měli pořád po cestě povídat? Držela jsem se táty za ruku a on mi tehdy začal vyprávět, protože jestli něco uměl, pak to bylo vyprávění. Staré pověsti české, pak přešel na Přemyslovce, Lucemburky, uvedl na trůn ještě Habsburky, ale pak už skončil. Jednak jsem opravdu zesílela a jednak on sám neměl Habsburky moc v lásce. A já dodnes věřím, že moje láska a náklonnost k historii má kořeny právě v jeho vyprávění a v pořadu tehdejšího Československého rozhlasu. No, ale abychom nezapomněli, že jsem musela složit jakousi formální přijímací zkoušku na ono zvolené gymnázium, jež mě mírně řečeno zaskočila. Tři páni profesoři, kteří tvořili komisi, se mě totiž poté, co zjistili, jak se jmenuji, kromě jiného také zeptali v oboru matematiky. Když stojí kilo salámu 70 korun, kolik stojí? A já v duchu alarmovala násobení nebo dělení. Půl kila na černém trhu. Protože se všichni hned na to rozesmáli, bylo mi jasné, že jde o žert, ale na okamžik se ve mně srdce zastavilo. Podali mi ruku a já byla přijata. Fascinovalo mě, že mi celou dobu vykali a popřáli hodně úspěchu ve studiu. Tak jsem se stala primánkou 3. RG Brno, jež ovšem v té době ještě nemělo svou stálou budovu. A ironií osudu se stalo, že krátce poté, kdy ji definitivně získalo na Kounicově ulici a my se tam doslova trošičku ohřáli, byla na obzoru takzvaná jednotná škola. Přesto se mi právě ony dva školní roky 1946-47 a 47-48 a zejména moji spolužáci, vryli do paměti tak, že bych i dnes dovedla odříkat. Brázda, Buršík, Horáková, Chvátil, Jandová, Jelinková, Kopřiva, přes Šeborovou, Škrabalovou, Tišnovského, Toušovou, až po Vajso, Chrabařilka, Vašinku, Veselého, Vladíka, Volkovou a Vrbu, a že mi pod každým jménem dodnes vyskočí chlapecká či dívčí tvář. Na každého by se totiž dalo také vzpomenout zvlášť. Každý byl svým způsobem zajímavý. Dlužno říct, že jsme se už nikdy takhle dohromady nesešli. V září roku 1948 byla zavedena takzvaná jednotná škola, nižší třídy gymnázií se rozmetaly a žáci museli nastoupit do jiných vykázaných škol, aby se údajně setřel ponižující rozdíl mezi studenty měšťanských škol a gymnázií. S některými spolužáky jsem se sešla i na oné nové škole, s jinými jsem se právě tam zase seznámila. Jako třídního jsme tehdy dostali pana profesora Františka Líska. Byla to, a bez pochyby to je, brněnská významná osobnost, protože brněnský Lískův dětský pěvecký sbor se stal ve své době, a to byla právě ta naše, pojmem. O to víc se pojmem stal i profesor Lísek svou neotřesitelnou školní autoritou. Věřím, že na něho vzpomínají jeho zpěváčci v dobrém i zlém. Já jsem ho takto nepoznala, protože jsem nikdy neměla hlas hodný tohoto sboru, ale moje mladší sestra Eva později ano. Vzpomínám si však na páně profesorovi odsuzující výroky žáků, kteří zlobili. Jednou z jeho největších nadávek bylo: ty jsi zlé, zlomyslné děcko. S příslušným lašským tvrdým L. Nicméně se musím pochlubit, že jsem si u něho také jednou, ale opravdu jen jednou, skutečně šplhla, neboť jsem věděla, která lidová píseň nám zachovala interval septimy. A pro vás, kteří to nevíte, si to pamatují dodnes, je to píseň Už je slnko z tej hory ven. Už je slnko z tej hory, a to je ta septima, ven. Stávaj, bratře, už bude deň. Co to bylo platné, když po 2 letech studia na této jednotné škole, mimochodem na Kotlářské ulici na rohu, jsem musela, chtěla-li jsem přece jen gymnázium absolvovat, složit, jako ostatně všichni jiní studia lační, opět novou přijímací zkoušku do Kvinty gymnázia. A opět nový kolektiv, opět nový profesorský sbor, opět nová školní budova, tentokrát na třídě kapitána Jaroše a opět nové reformy. Dnes si jen těžko dovedeme představit, že by na vysoké školy byl nedostatek uchazečů. Ale v roce 1953 tomu tak asi bylo, protože před koncem školního roku 1952-53 přišel rozkaz, to jsme my byli v Septimě a těšili se na prázdniny, že žádné prázdniny nebudou, ale brž se během července a srpna absolvuje oktáva, na konci srpna se odmaturuje a v září hubky dubky k přijímačkám na vysoké školy. Ušetřili jsme, pravda, jeden rok života, ale ta prázdninová oktáva, z níž nemohli mít radost ani páni profesoři okradení o prázdniny, za mnoho nestála a maturity se v posledním týdnu srpna dělaly postupně podle předmětů po několik dní za sebou. S panem Verichem bych řekla, že maturitní otázky a jejich horečnou přípravu načmáranou v oné vykázané čtvrthodině na kousky papíru mám ještě doma schované. A pak pro mě přišel šok. Ač jsem odmaturovala z oněch 4 předmětů tak, že mi průměr dovoloval udělit vyznamenání, nedostala jsem ho, protože, jak mi bylo sděleno, jsem navštěvovala až do konce studia hodiny nepovinného náboženství. Je trochu možná ironie osudu, že dnes jsem spíše jen poučený neznaboch. Byl to první úder tvrdé reality a já jsem s maturitním vysvědčením v ruce a slzami v očích přišla domů. A čekalo mě další překvapení. Táta se při pohledu na vysvědčení rozzářil, objal mě a řekl: moje ovečko, a to mi říkal jen, když byl hodně dojatý, ani nevíš, jak si vážím toho, že tě nevyznamenali. A já si v tom okamžiku uvědomila, že hodnoty života jsou asi někde jinde a dodnes mám živočišný odpor k jakýmkoliv poctám, vyznamenáním, cenám či medailím, jimiž mě ti, kteří o tom neví, někdy, naštěstí opravdu jenom zřídka, chtějí udělat radost. Ujišťuji je, že neudělají, ba naopak. Ale pak už to šlo jako na drátku. Přijímací pohovor na filozofickou fakultu, tehdy ještě Masarykovu, ovšem od podzimu roku 1954 už jen brněnskou, a od roku 1960 na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, a to je pořád tatáž univerzita, jsem úspěšně složila a zapsala si jednooborovou historii od druhého ročníku rozšířenou i o obor archivnictví. Ale to už je zase trošku jiná kapitola a já bych se ještě ráda vrátila do dob svého středoškolského studia. Tehdy totiž hrálo v mém životě významnou roli i divadlo. Ne, že bych ho sama hrála. Pravda, ve skautu, jehož členkou jsem byla hned od roku 1945 až do jeho zákazu v 50. letech, jsme se u táboráku něco napředváděli různých výstupů a skečů a na vánočních besídkách nechyběly námi scénicky upravené básně a povídky, ale to bylo jen tak jaksi na okraji. Protože jsem však měla z Mášovy ulice jen pár kroků do divadla na Veveří ulici, které sice zasáhla letecká bomba, ale nicméně se v něm až do takřka poloviny 50. let 20. století hrálo, nevynechala jsem ani jedinou premiéru a řadu her jsem zhlédla i několikrát. Pak jsem si, když nebyl nikdo doma, oblékla mámin župan a vytáhla její klobouky a odehrála střídavě roli Sirena z Beržeraku, odpovídajíc si ale Roxana nebo Kristián, a dávala pozor jen na to, neozveli se v zámku klíč. To pak rázem vše skončilo a já se tvářila jako by nic. Ráda jsem od dětství recitovala a musím říci, že jsem si prožila i krásnou, zcela ovšem platonickou, obdivnou náklonost k herci mistru Zdeňku Kampfovi. To začalo tím, že jsem navštívila Moliérova Skapinova šibalství, v nichž on hrál titulní roli. Protože je to komedie na hranici frašky, báječně jsem se bavila. Seděla jsem přibližně při kraji prostřední řady hlediště u dveří a hned vedle mě stál bíle natřený ozdobný sloup, který podpíral galerii nade mnou. Hra byla svižná a pomalu se chýlila ke konci. A tu v okamžiku, kdy se chystalo finále, se vedle mne ve tmě hlediště někdo postavil. Viděla jsem jen divadelní kostým, ruku, která obepnula onen sloup, a ucítila jsem pach tělky a divadelních hereckých šminků. Otočila jsem hlavu a strnula jsem. U sloupu stál sám pan Zdeněk Kampf v divadelním kostýmu, plně soustředěný na děj na jevišti, a očekával svůj šlágvort. Jakmile z jeviště zazněl, vykřikl on vedle mne, až se málem vyjekla také, a se slovy svou rolí předepsanými se s huronským povykem řítil na jeviště, kam svižně vyskočil a dohrál své finále, za což byl odměněn bouřlivým potleskem. Musím přiznat, že jsem nebyla překvapena jen já, ale všichni ostatní diváci, protože nástup herce z hlediště na jeviště byl tehdy naprosto revolučním režisérským počinem do té doby nevídaným. Ale já jsem od tohoto okamžiku si už v předprodeji postupně kupovala vstupenky na všechna představení z Kapinových šibalství výhradně na toto sedadlo, a protože jsem časem celou hru znala takřka naspaměť, čekávala jsem už jen na ony závěrečné minuty, které strávím, jak jsem si říkala, ve společnosti mistra Kampfa. Až do dovršení svých padesátin neměl mistr Kampf o této ctitelce ani ponětí, protože já se tehdy bála pohnout a on si mě tam pochopitelně nikdy nevšimnul. Nikdy jsme se také v životě nesetkali, ale k oněm padesátinám v roce 1970 jsem mu s blahopřáním tento svůj příběh vypsala a on mi na to odpověděl nesmírně krásným dopisem, jímž si na tuto svou roli v počátcích své herecké kariéry vzpomněl. Chodila jsem tehdy ráda do divadla i 4x týdně, ale pak se v 50. letech začaly hrát hry a la například Hádaju sa o rozumné nebo Mladá garda či Parta Brusiče Karhana, a protože jsme stále udržovali přátelství s hercem mistrem Hospodským a jeho rodinou, od něho jsem se dovídala i o těch nepříjemných stránkách tehdejšího hereckého života, bylo to všechno trošku jiné. Přesto jsem po dokončení gymnázia váhala, zda nemám zkusit štěstí na brněnské JAMU, od čehož mě, neboť to byl rok 1953, právě mistr Hospodský zrazoval. Přidal se i táta, který mi tvrdil, že zas až tak velký talent nemám a tuctových hereček, jakou bych asi byla i já, těch, že je vždycky dostatek. Ale k něčemu mi moje láska k divadlu dobrá byla. Učila jsem se sama před zrcadlem artikulovat a správně vyslovovat a mluvit, což jsem potřebovala k recitaci. Později se mi to hodilo pro moje přednášky, při nich jsem také mohla trošinku uplatnit smysl pro dramatično, tu a tam použít i gesto a oživit tím svůj přednes. Ono vše, co se kdy člověk naučí, se někdy může hodit. Ale to už jsem byla studentkou historie a archivnictví a po absolvování všech zkoušek a zápočtů po prvním ročníku jsem zjistila, že od druhého ročníku budeme pokračovat pouze 3. Ostatní to vzdali a mými vysokoškolskými kolegy se stali Petr a Ivan. Musím říci, že to samotné studium bylo příjemné, protože mě nesmírně zaujaly předměty například pomocných věd historických. Méně už historie samotná, jež byla tehdy nutně přibarvená ideologicky, a nejméně povinné přednášky z marxismu, leninismu, jež jsme my ženské využívali k pletení. To ostatně bylo všeobecně známo, neboť tu a tam nám o podlahu cinkla spadla jehlice nebo háček, což jeden z našich přednášejících komentoval tím, že se bude muset na konci semestru uspořádat výstava ručních prací z marxismu-leninismu. Co jsem však milovala, byly povinné odborné brigády, jimž padl za oběť vždy jeden prázdninový měsíc. To se náš ročník, tedy my 3, spojil s kolegy historiky ze stejného ročníku a studentská parta čítající 5 až 8 členů odjela na některý ze zámků, kde byly tehdy uloženy části a zbytky šlechtických archivů, jež bylo nutno alespoň trošku uspořádat pod dohledem už zkušených archivářů okresních. Pracovalo se od 6 do 2:30 a pak bývalo volno, jež se využívalo k vycházkám, volejbalovým utkáním, koupání a podobně. Prožila jsem tak krásné měsíce se svými kolegy a kolegyněmi 2x v Náměšti nad Oslavou, v Telči a ve Žďáru. A poslední brigádu v Janovicích mě přerušil nástup do zaměstnání. Ale o tom snad později. Asi bych však neměla přejít mlčením další svou velkou lásku, kterou se mi stal Valašský krůžek v Brně. Dostala jsem se k němu sice oklikou, ale za to natrvalo. Ono to všechno začalo už na gymnáziu, když se chystala obvyklá studentská akademie. Tehdy nebylo oné povolené zábavy mnoho a jedna z těch povolených byla i možnost zpívat a tančit ve folklorních kroužcích. Bylo tedy rozhodnuto, že pro akademii nacvičíme 6 valašských tanců, z divadla si vypůjčíme kroje a splníme tak povinnost a zároveň se sami pobavíme. Dalo se nás dohromady 6 párů, před vyučováním se nacvičovalo a na akademii jsme sklidili značně zasloužený potlesk. A tehdy to všechno začalo. Můj tanečník, jemuž se ve třídě přezdívalo Apis, zjistil, že v Brně existuje národopisný soubor paní Mariny Úlehlové a že by možná nebylo marné se do něho přihlásit. Stalo se a já jsem prožila 2 roky v krásném kolektivu mladých lidí pod vedením vskutku rezolutní osobnosti, jež věděla a znala mnohé a dovedla jiné proto nadchnout. Pamatuji se na rozcvičky, které nám dávali skutečně zabrat, ale časem člověk zjistil, že se jeho chůze skutečně stává záležitostí nohou, jak vždycky paní Marina uváděla, a že se neklátí celým tělem, ale vytažen z boků se nese jak holba másla. Už se nám pak ani netočila hlava po stovkách otáček, vydrželi jsme s dechem, ba i zpíváním k tanci a člověk si připadal sám sobě cennější. Nacvičovali jsme lašské tance Leoše Janáčka a musím říct, že dodnes, když je slyším, mám 100 chutí si je zatančit. Jejich uvedení na scéně Besedního domu v roce 1954 při Janáčkově výročí bylo tehdy velkolepou podívanou, protože paní Marina dokázala sehnat i pravé lašské kroje. Jiným scénickým vystoupením bylo její stvárnění z bojnické balady, což nebylo nic jiného, než do dramatu velké lásky sestavené a propojené lidové písně z Kopanic. Písně byly překrásné, i když intonačně těžké. A vím, že při nácviku takzvaného obuškového tance jsem měla jednu chvíli i upřímný strach. Tanec totiž spočívá v tom, že chlapec ve vysokém odzemku vytáčí valaškou s ostrou sekírkou kolem svojí rychle se otáčející tanečnice jakési osmičky, jako by ji z boků otesával. No a pak stačilo jen se mírně vychýlit z osy, nebo se mohla valaška v chlapcově ruce stočit a zatřást a neštěstí bylo na světě. Ale všechno dobře dopadlo a tohle číslo bylo vždy velmi efektní. Horší to bylo tehdy, kdy pokračující ideologický vliv na národopis začínal být tragikomický. Soubor potřeboval ke své činnosti peníze a místo k nácvikům a to vedlo k tomu, že jsme se stali jakousi kulturní součástí tehdejšího posádkového domu armády, který sídlil v Besedním domě. Vše se dálo na vojenský povel, občas jsme museli zajet rozptylovat svým vystoupením vojáky na Libavu, aby o to radostněji střežili mír a výdobytky socialismu a předpokládalo to také jakousi povinnou účast na první celostátní spartakiádě v roce 1955, kde národopisné soubory měly vyhraženou úvodní část. To samo o sobě by vydalo na román, neboť byl založen jakýsi krajský výbor pro přípravu tohoto vystoupení, který zase pomáhal v přípravě venkovským souborům, kam jsme delegováni zajížděli po večerech na jejich nácviky. A já dodnes nepochopím, jak jsem tehdy 20letá, a to jsme byli většinou všichni stejně staří, zvládla celou organizaci svěřené skupiny o 80 členech, včetně ubytování v Praze, stravování včasných nástupů na nácviky, cviky, do průvodu a konečně na vystoupení. Svým způsobem to byla životní škola, ale to už jsem věděla, že tohle není ono a že musím přejít do valašského krůžku, kam mě volal jakýsi hlas krve a hlavně pohoda, která vanula z jeho členů, kteří s námi na spartakiádě sousedili. A když se poté po návratu z Prahy po nás chtělo, abychom uznali a propagovali tvorbu tehdejších lidových umělců a byli ochotni zpívat například Ej, byli jsme ubozí, ej, a včil jsme soudruzi, ej, a včil půjdem razem, ej, se Sovětským svazem, tož to jsem o ním razem odmítla a ze souboru odešla. Od té doby jsem se cítila tělem i duší valaškou a v krůžku jsem prožila ta nejkrásnější léta svého života, než jsem se vdala a než se mi narodila dcera. Tanec sám jsem milovala pro krásný a promyšlený pohyb a musím říct, že jsem měla štěstí na tanečníky, mezi nimiž byl i Standa, který byl navíc nadaným výtvarníkem lidového umění a naučil mě dívat se na ně s úctou. Později jsem už převzala vedení nácviků, podílela jsem se na choreografii tanců, jež se připravovali pro vystoupení na každoročním valašském bále, strážnických slavnostech a jiných příležitostech. A ač mi to dnes časové důvody někdy neumožní se všemi zase sejít, stále si velice vážím přátelství těch, s nimiž jsem se v kružku setkala, ať je to primáš muziky Milan nebo pečlivá Jana, která se starala o kroje, vynikající zpěvačky Světla a Andulka, manželka, ale i další Jana a dokonce i další tři Alenky. Jenže ne samým zpěvem a tancem živ je člověk a mě čekal konec studií a onen, jak se říká, opravdový život.
1: Dozněla čtvrtá část cyklu Zákoutí mé duše s Milenou Flodrovou. Český rozhlas Brno jim připomíná odchod této mimořádné osobnosti. A zítra v pátek 3. července zazní další díl. Den v kraji dospěl ke svému závěru, blíží se nám 18. hodina zprávy s Věrou Šembekovou a po 18. hodině na nás čekají nejhezčí písničky v podání dechových hudeb a cymbálových muzik v pořadu Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu s přáním pohodového letního večera se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Na jižní Moravě se od začátku roku nakazilo žloutenkou typu A přes 400 lidí. Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji jsou vhodná ke koupání. Čeští vědci pracují na umělých kloubech s léčivými látkami. Zítra bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Jihomoravském kraji se podle dat hygieniků od začátku letošního roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí, z toho jen za minulý týden 18. Nejvíc nemocných je v Brně a okolí, ale také na severu kraje. Podle epidemioložky Renaty Ciupek za poslední měsíc lékaři preventivně očkovali 15 dětí.
5: Tak, aby jsme pokud možno co nejvíce zamezili šíření nákazy mezi nimi právě v tom letním prázdninovém období v době táboru a ať už těch pobytových nebo příměstských. Budeme věřit, že se nám situaci podaří stabilizovat.
4: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody na více než 20 nejnavštěvovanějších vodních plochách v regionu. Bez problému je voda například na všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, také v koupacím biotopu Brno-Jih nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišku spustili online školku. Cílem projektu je připravit předškoláky v domácím prostředí na vzdělávání na základní škole. Pedagogové po konzultacích s rodiči vytvoří pro každého žáka individuální program a ukáží, jak s dětmi správně pracovat. Služba má pomoci předškolákům, kteří ze zdravotních důvodů nemůžou navštěvovat mateřskou školu, uvedla vedoucí školy ve Vlčnově Marie Vaculová. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
6: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
7: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
8: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
7: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: V noci bude na jižní Moravě skoro jasno až jasno, k ránu a zítra z počátku dne oblačno, slabší přehánky nebo déšť, během dne převážně polojasno, chvílemi i oblačno. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27, na severu a západě kolem 23 stupňů. Vítr mírný, přechodně čerstvý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na auto po dopravní nehodě dejte pozor na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov na 201,5 kilometru a stále počítejte s kolonou na dojezdu od Prahy, je nesouvislá od stého 74. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Polkou Miloslava Richarda Procházky Nečekaj v podání Žadoviáků jsme odstartovali druhou hodinu Moravy krásné země. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Pojďme si připomenout svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Patricie. Na Slovensku slaví jmeniny Berty. Ještě jednou vše nejlepší. Písničky jsou nachystané, doufám, že vám udělají radost a přání. Ta poletí ze všech koutů Moravy a já se na ně velice těším. A připomenu telefon 726 46 52 00. Tak přátelé, pojďme tady na první přání, které tady mám. Zahrajte prosím Marošce Koktavé z Nivnice nějakou krásnou písničku, jen tak pro radost a pro potěšení. A ti hudba vykouzlí úsměv na tváři. No a kdo tento milý mail poslal? Jarda Wolf. Takže posíláme další písničku, Blahoslav Smišovský, Vlčnovianka a Rozmaríny.

krásná písnička nám dozněla, přátelé. No a pojďme dále, pojďme na vaše e-maily, které tady mám. Dobrý večer, dnes má narozeniny paní Michaela Pěrková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přichází popřát celá rodina a kamarád Broněk. A dáme písničku. Bojanovští stárci, Blahoslav Smišovský, Stanislav Pěnčík a Bojané.

0: písnička nám dozněla a pojďme, máme tady telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad Morava krásná zem.
1: Dobrý den, tady jsou Pravice Chuděj a chtěl bych zahrát písničku Sestře a Sineli.
0: Prosím vás, vy tam máte rádio puštěné a ono to bere strašnou takovou vazbu. Mohli byste ho prosím vypnout a říct nám to ještě jednou?
1: Ano, dobrý den, já vás strašně zdravím. Volám Chuděj z Pravic. Chtěl bych popřát sestře, která má dneska 70 a syn můj má 47. Jedná se o paní Blaženu Škrabalovou, bydlí v Tlumačově a syn Radek Chuděj bydlí v Litovrsticích.
0: Ano.
1: No, nej. Za mě zdraví a štěstí. Děkuju.
0: Ono, tak ta slzička je v pořádku. Tak to má být, vy jste to potvrdil. Ze srdíčka, no ano. Ano, ano. Tak za to se vůbec nestyďte, to je v pořádku. Tak, pane Chuději z Pravic, říkám to správně?
1: Ano.
0: Ano, tak vám přeji krásný podvečer, ať se vám daří, hodně zdraví a písnička poletí za malou chvíli, ano?
1: Děkuji vás.
0: Ano, nashledanou. Tak, naschle. Tak pojďme na další telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Pořad Morava krásná zem.
2: Dobrý večer, paní Navrátilová, podvečer. Zdravím vás z Němčiček.
0: Ano, a kdo chtěla prosím?
2: Iva Kubicová.
0: Paní Iva, ano, výborně.
2: Chtěla bych vás moc poprosit o písničku, vzpomínkovou písničku pro moji maminku, paní Mariku Komárkovou.
0: Ano.
2: Dneska by měla narozeniny. Měla by 86 roku.
0: Dobře.
2: Takže bych chtěla, aby jsme si na ně vzpomněli. Ona byla vaša dlouholetá přívrženkyně, milovnice zpěvu a dechovek a často volávala a pro svoje známé chtěla nechat zahrát, tak teď bych poprosila já, kdybyste jí zahráli nějakou pěknou písničku. Děkuju vám moc krát.
0: Moc rádi zahrajeme, ano?
2: Děkuju.
0: Ano, nashledanou, nashledanou. Tak přátelé, a já tady ještě přidám, mám tady právě také vzpomínku, takže je to dobrý den, paní Vráťová, chtěla bych vás moc poprosit o vzpomínku na vaši věrnou posluchačku, paní Františku Formanovou z Čeložnic, která by dnes oslavila své 81. narozeniny a vzpomínají děti Zdeněk, Petr s rodinou a zeď Štefan se svými dcerami. Připojují se Jakubíčkovi, Slováčkovi, Malíkovi a Škromachovi. Předem vám moc krát děkuji. S pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak to bylo jedno přání, ale pro paní Františku Formanovou tady přišel ještě jeden e-mail a já ho teď přečtu. Je to od Jardy Wolfa. A je to vzpomínka. Dnes si s láskou a úctou připomínáme paní Františku Formanovou z Čeložnic, která by dnes oslavila své narozeniny. Ačkoliv už mezi námi není, vzpomínky na ní zůstávají stále živé v našich srdcích. Byla člověkem, na kterého se nezapomíná a její dobrota, úsměv a laskavost nám budou navždy chybět. Posíláme tichou vzpomínku do nebe a zapalujeme pomyslnou svíčku na její počest. Nikdy nezapomeneme a vzpomínáme s láskou. Jarda Wolf toto krásné přání poslal. Tak přátelé, pojďme na písničku další a hrajeme.
3: Český rozhlas Brno.

0: vážení a milí, dozněla lidová od Lhoty u Vsetína, čí jsou to koníčky ryzovrané, Jarmila Šuláková a Jan Ruchyta, starší cymbál. No a pojďme přivítat paní Halovou ze Zlaté hory u Slavkova. Vítejte.
1: Ano, děkuji. Dobrý den, paní Frolijánová, tady Halová. No, poslouchejte, včerejším beninám jsem se nemohla spojit a dneska se mě to podařilo. Tak všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky z celé rodiny a mějte se moc a moc dobře, jo? A vyslechněte si pěknou písničku ode mě, jo? Jo.
0: Dobře.
1: Já jsem tak.
0: No, tak na dálku, vy to tak na dálku posíláte a já ona, věřím, že to tam doletělo, ona, kam mělo.
1: Ale ona je nade mnou, sousedka skoro. Jo, aha. Ona na hoře. Ano, no,
0: tak
1: panu,
0: jo, dobře,
1: panu,
0: dobře.
1: Ona Vrátilová, tak on je to kousek.
0: Ano,
1: no,
0: on
1: tak
0: je to
1: se
0: kousek.
1: Opatrujte, mějte se fajn.
0: Vy se také opatrujte.
1: A vy zás, ano, děkuji teda.
0: A pěkný
1: vám.
0: Podvečer vám přeji.
1: Ano,
0: nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Tak a pojďme si tady předat e-mail, který tady mám. Na Slovensku známe rozeného myslivce tělem i duší, kterému v žilách proudí zelená krev a v letošním roce se dožije významného životního jubilea. A není jim nikdo jiný, než od krásného dubu Viktor Vikino Krovina, jak ho nazývá drahá polovička Ellen. A tak Vikino, vím, že ráno ta chrbtice občas zabolí, v kolenech to zavrzá, ale když nasaješ vůni lesa, ať už na posedu či na túře s drahou Ellen, vše přebolí a zasy ten nestárnoucí chalan, tanečník na parketu doprava či doleva s drahou polovičkou Ellen. Věř, že věk je jen číslovka. Dokud bolí, víme, že žijeme. Jak vždy s úsměvem říkám, tak Vikino, přeji ti krásný dnešní středeční červencový večer. Nejen tobě, ale také Ellen a paní Angelice Chlupačové. Tak krásný letní večer přeji tobě, Vikino, ať se vám stále daří udržovat ta lidová myslivost, tu lidovou myslivost ve vašem spolku, v lese pevnou ruku, bystrou mysl a nikdy sucho v krku. To ti od srdce přichází popřát Věra s Pavlem. Píseň závěrem i pro mladou tělem i duchem nestárnoucí drahou polovičku Ellen s její maminkou vám, naši milí, přejeme s tímto malým hudebním dárkem na Slovensko. Ellen a Vikino, přeji vám, ať jste nadále odleskem boží lásky, k tomu boží ochranu, pomoc a samozřejmě pevné zdraví. Nic víc, protože jinak vše máte bok po boku. Tak a písničkou doplníme František Kohoutek, Antonín Ryza, Trnečková a Lidečanka.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Ano, přátelé, a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já budu pokračovat ve vašich vzpomínkách a přáních. A mám tady vzpomínku, chtěli bychom touto cestou poslat písničku na přání panu Jindřichu Klenkovi, kapelníkovi Vyškovské kapely Rytmus 58 k nedožitým 95. narozeninám. Pan Jindřich Klenk z Moravských Málkovic na Vyškovsku založil v roce 1958 a dlouhá léta vedl orchestr Rytmus 58. Tento orchestr složený z vyškovských hudebníků rozdával radost a potěšení dlouhá léta na plesech, vystoupeních a venkovských tancovačkách. Nejen na Vyškovsku, ale třeba i v Troubkách na Přerovsku, na velkolepém mysliveckém bále nebo i v Praze. Pan Jindra Klenk v něm hrál též na harmoniku a později na klávesové nástroje. Rytmus 58 šířil českou a moravskou písničku v ryzích podobách, zpívanou i instrumentální a vždy v krásně ručně napsaných aranžích pro aktuální obsazení. To vše pan Jindřich Klenk uměl. Pan Jindřich Klenk by se dožil 95 let 1. července. Tak to byla vzpomínka s pozdravem bratři Jan a Jiří Alánovi z Radslavic, kteří se svým tátou Janem Alánem také působili v kapele Jindry Klenka. Dáme písničku, přátelé, a bude to krásná noc, lidový valčík a bude hrát mistříňanka.
2: Český rozhlas Brno.

vážení a milí, pojďme na další přání, které tady mám. A je to přání tady pro, prosím o písničku, jako poděkování pro pana Martina Faberu z Popůve, který našel moje všechny doklady, které jsem nechal na střeše auta a přivezl mi je až domů. Ještě jednou moc děkuji, Jaroslav Čech. No tak, to teda je opravdu úžasné. Tak, to si zaslouží určitě písničku, ale já tady ještě přidám přání jedno. Tak, milý Pavle, a to je prosím přání pro Pavla Jecha z Dobřínska. Z celého srdce ti přeji, aby se brzy uzdravil a zase byl mezi námi s úsměvem a dobrou náladou. Posílám ti mnoho sil, energie a přání pevných dnů. Ať tě neopouští naděje a každý nový den přinese zlepšení. Drž se, Pavle, myslíme na tebe a těšíme se, až tě zase uvidíme zdravého a spokojeného. S přáním brzké uzdravení, hodně zdraví. Pavel Jech z Dobřínska. Jarda Wolf poslal tady tento e-mail. Tak, pojďme na písničku, kterou máme. Nebanuj Kačenko, Václav Maňas mladší, Marie Kolomazníková a Moravěnka.

0: To byla taková svižná polka, kterou jsme poslouchali, kterou pro nás hrála Moravěnka, Václav Maňas mladší, Marie Kolomázníková napsala Nebanuj Kačenko. No a pojďme dále, máme tady, a já tady vidím telefon, tak pojďme na něj. Tak šup, a je tady, kdo pak se k nám dovolal? Tady Morava krásná zem, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tady je Novotná Hana Žavčice.
0: Ano, prosím.
1: Já bych vás, paní Navrátila, poprosila, kdybyste mě vytvím vaším jménem nechala zahrát k narozeninám.
0: No
1: my
0: ano.
1: Mějte to podvětě vnuci taky. A z mých kamarádek to prý nikdo neumí a já bych tak si nechala ráda zahrát.
0: Dobře, a paní Novotná, kdy máte narozeniny?
1: Dneska mám 74 roku.
0: No to je krása. A paní Novotná, jak je vaše celé jméno?
1: Hana.
0: Paní Hana Novotná, výborně. Tak paní Haničko, já vám přeji do dalších let, ať jste spokojená, šťastná, hlavně zdravá, ano?
1: No, ano, moc vám děkuji.
0: Ano, ať se vám prostě daří ve všem a my jsme velice rádi, že voláte a že jste v té naší rozhlasové rodině, je to úžasné. No a 74 roku, říká se, že po té 70 se to už nepočítá, nebo že se to odčítá, tak nevím. Já myslím, že určitě 74 roku nemáte, máte určitě míň.
1: Ne,
0: tak nahlas.
1: 52. ročník.
0: Ano, jistě, že. Já jsem jenom chtěla říct, že nahlase to není vůbec poznat.
1: A nahlase, no, ale jinak to je takový všelijaký.
0: Ale tak to víte, že já taky mám takový leda, jaké bolístky, ale pojďme, prostě to tak patří k tomu staršímu věku, ale hlavně no. Dobrá mysl, aby byla, ano, nenechme si ji ničím vzít a pokoj v srdci.
1: Děkuju vám.
0: Ano, takže ještě jednou vše nejlepší a písničku posíláme, ano?
1: Ano, děkuji.
0: Ano, nashledanou. Takže pojďme poslat písničku, kterou tam máme. Takže jdeme na to.

0: mám tady další e-mail, který mi přišel. Tak, milá Ivanko, posílám ti mnoho sil, povzbuzení a přání brzkého uzdravení. Moc na tebe myslíme a přejeme ti, aby ses co nejdříve cítila lépe. Chybí nám tvůj úsměv, dobrá nálada a radost, kterou rozdáváš kolem sebe. Drž se, odpočívej a věř, že na tebe myslí mnoho lidí, kteří ti z celého srdce přejí pevné zdraví a rychlý návrat mezi nás. Přejeme ti hodně, hodně síly, zdraví a pohody. A toto přání je od Jardy Wolfa pro Ivanku Slabákovou. A já se samozřejmě k těmto slovům naprosto připojuji a také, ať je vše dobré a hlavně zdraví. Tak pojďme dále. Já tady mám ještě další e-mail, který bych ráda předala. Tak pojďme na to. Tak je to přání. Prosím o zahrání písničky Nestorce paní Uhrové Marii jen tak pro radost a díky za ten váš recitál, když voláte a přejete někomu děkuje a zdraví Martin Janoušek. A on ještě dodává, že také paní Halové chce pro radost písničku poslat. Je to moc sympatická paní a děkuje Martin Janoušek. Tak předali jsme a další písnička Až výjdu červánky, Krištof Neduchal a Miločanka.
1: Český rozhlas Brno.

vážení a milí, čas se nám krátí, posíláte nám hrozně dlouhé e-maily a to tedy opravdu na to čas nedojde. Ale teď tady mám ještě jeden a ráda ho předám. Je to vzpomínka a je to vzpomínka na Valdemara Matušku, rodným jménem Vladislav Matuška, a narodil se před 94 lety 2. července 1932 v Košicích do rodiny vojáka, ruského legionáře a kapelníka a vídeňské operní pěvkyně. Byl československým zpěvákem, hercem a muzikantem a jeho manželkou byla zpěvačka Olga Matušková, Rozená Blechová. No tak opravdu Valdemar Matuška, to tedy byl borec. No ale tady ještě tuto vzpomínku a pozdrav nám posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. A ty tady mě ještě zaujalo slovíčko chustočka, o níž zpívala dnes v poledním pořadu Morava krásná zem Jarmila Šuláková. Je to na zemplínsku šátek na hlavu. No tak vidíte. A tak náš pan doktor Jan Boleslav opravdu je velmi pozorným posluchačem, takže posíláme samozřejmě písničku a bude to jednou, dvakrát Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Josef Zíma a Vejvodova kapela.

přátelé, dozněla nám Polka jednou dvakrát, Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Josef Zíma, Vejvodova kapela. Já ještě tady mám pozvánku, prosím o zveřejnění pozvánky. Mužský pěvecký sbor z Dolních Dunajovic pořádá 4. července 18. ročník setkání mužských sborů s názvem A když dojde sobotěnka. Zároveň si připomeneme 25 roků od založení sboru. Programu vystoupí mateřská škola Vacenovice, mateřská škola Kostice, Tvrdonice, mateřská škola Panny Háj Moravany, mateřská škola Dambořice, mateřská škola Novosedly, mateřská škola Nedakonice a mateřská škola Smolínské ze Slovenska, mateřská škola Hroznova Lhota a domácí mužský a ženský sbor. Program doprovodí cymbálová muzika Šmitec a od 20. hodiny bude vyhrávat dechová hudba Vacenoviáci. Začátek je v 16 hodin. Zveme všechny příznivce sborového zpívání na tuto krásnou akci. A mám tady ještě jednu pozvánku. Cyrilometodějské hody Ořechově v sobotu 27. Ne, pardon, tak to už je červen. Tady je sobota 4. července od 14. hodiny stavění máje, 19. hodin hlídání máje za doprovodu cymbálové muziky Kapric z Milotic a v neděli 5. července 13 hodin hodová mše v kostele Všech svatých, 14 hodin průvod stárků obcí s předáním hodového práva u obecního úřadu, 15.30 odpolední hodová zábava, 18 až 20 přestávka na večeři a 20 hodin večerní hodová zábava. Tak a pondělí 6. července v 19 hodin večerní hodová zábava. Tak tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Tak jste všichni zváni. No a právě posloucháte, jak vidíte, budeme se loučit. Přátelé, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvilku zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Maminčina, kterou pro nás hraje Glorie. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řetězec Lidl uspěl se stížností u soudu kvůli zvýšení daně z nemovitostí ve Veselí nad Moravou. Kino v Boskovicích uzavřelo hlavní sál. Artis Brno má šanci hrát první fotbalovou ligu. Zítra bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Společnost Lidl uspěla u soudu s žalobou na město Veselí nad Moravou, upozornil na to web iDnes. Zastupitelé tam loni zvýšili daň z nemovitosti pro vybrané provozovny na nejvyšší úroveň, jakou zákon dovoluje. Podle rozhodnutí krajského soudu v Brně město dost nezdůvodnilo, proč některé provozy do zvýšení daně zahrnulo a jiné ne. Veselská radnice rozhodnutí soudu respektuje, shrnuje její mluvčí Olga Svoják.
2: Důvodem byly především zvýšená dopravní zátěž, vyšší náklady na údržbu městské infrastruktury a snaha kompenzovat negativní dopady na okolí. O případném vrácení daně rozhoduje správce daně, nikoli město. Město již správce daně o rozsudku informovalo, jeho další postup ale není v tuto chvíli znám.
0: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzin zdraží o 29 haléřů, litr bude stát zítra nejvíc 40 korun 93 haléře, za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů více. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Vedení kina v Boskovicích dočasně zavřelo hlavní sál z důvodu vysokých venkovních teplot. Stará klimatizace nestíhala vzduch stále odvětrávat a teplota uvnitř už nesplňovala hygienické požadavky na komfort návštěvníků. Podle vedoucího kina Tomáše Marvana by se provoz měl vrátit do normálu do 14 dnů.
3: Budeme mít nějaké ztráty v tržbách. Nicméně my kromě velkého sálu provozujeme ještě malý sál klimatizovaný, kam přesuneme část projekcí. A naše velká devíza je letní kino, kam se vleze 1800 diváků, který je každoročně nejnavštěvovanější v České republice a tam promítáme denně, takže my počítáme, že spousta diváků si v těchto horkých dnech najde převážně program v tom letním kině. Sport.
0: Vedení druholigového Artisu Brno zvažuje, jestli přijme nabídku Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Rozhodnutí oznámí do zítřejšího odpoledne, kdy vyprší lhůta, uvedl ředitel komunikace Artisu Ondřej Tomek. Artis by mohl nahradit Karvinou. Tamní tým koncem června stáhlo odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Táborsko, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, možnost postupu nevyužilo. Nyní je řada na Artisu.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě skoro jasno až jasno k ránu a zítra zpočátku dne oblačno a slabší přehánky nebo občasný déšť. Během dne převážně polojasno, chvílemi i oblačno. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27, na severu a západě kolem 23. Vítr mírný, přechodně čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov na 201,5 kilometru už provoz neomezuje. Také kolona, která byla na příjezdu od Prahy, se z větší části rozjela. Zdržíte se už pouze od Kývalky v nesouvislé koloně postý 96. kilometr okolo 10 minut. A máme také aktualitu z hromadné dopravy. Vlaky momentálně kvůli zásahu hasičů nejezdí v úseku Skalice nad Svitavou Rájec Letovice. Vlak nahrazují autobusy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Já, Jan Kosík, vás vítám u pořadu Na pěknou notečku, který se pravidelně v podvečerním čase věnuje lidové kultuře, moravské písničce a také cimbálovým muzikám a jejich zpěvákům. Pro mnohé spíše mladší ročníky konečně nadešly týdny či měsíce, kdy nemusí do školy, kdy jejich povinnosti jsou jiné než během školního roku, ale také přichází období více zábavy, dovolených, odpočinku a také slunečného počasí. Jedním dost zásadním druhem zábavy či kultury jsou moravské hody. A právě nyní se nacházíme v plném proudu tohoto veselí, tak se dnes pojďme této tematice mírně pověnovat. V úvodu jsme slyšeli Janu Osičkovou a muzikanty z Podluží v písni Ej Mája, zelená Mája. A když jsme my v mladých letech stavěli u nás Máje předhody, často jsme si zpívali následující písničku.

0: Za doprovodu Brolnu nám zaspívali Jožka Severin, Jožinka Ducháčková a Jarmila Hubačková. Pojďme ale ještě zpět k samotné Hodové máji. Ta se liší kraj od kraje, dědinu od dědiny. Hodová mája, nebo také májka, je tradiční, bohatě ozdobený strom, který tvoří ústřední bod tradičních lidových hodů. Je symbolem úrody, veselí a slouží jako místo, kde se po celou dobu slavnosti schází a tančí hodová chasa. Na mnohých místech se staví ručně, za pomocí podpěrných tyčí, jinde je zapotřebí jeřábu, protože mnohdy je vysoká i ke 40 metrům. Jde o vysoký jehličnán, nejčastěji smrk nebo borovici, který je zbaven kůry a větví. Pouze na samém vrcholu je ponechána zelená špička, ozdobená barevnými stuhami a někde také věncem. V některých regionech je tradicí májku hlídat před přespolními, tedy chlapci z okolních obcí, kteří by se jí mohli pokusit podřezat nebo ukrást, což by pro vesnici a samotnou chasu znamenalo velikou ostudu.
1: Divé chlapi, pochytat a naposledy!

Milí posluchači, je tu s vámi pořad Na pěknou notečku, Jan Kosík a spolu si vyprávíme o moravských hodech a pouštíme k tomu doufám, že příjemné písničky na navození dobré nálady. Vyslechli jsme si, jak se staví máj v Lanžhotě. Kdo jste měli tu možnost a být tam takzvaně naživo, tak mě jistě dáte za pravdu, že je to zážitek na celý život, když se celým náměstím hline zpěv snad všech přítomných lidí. Ještě byly 4 týdny dohodu, nám zaspívali sourozenci Baťkovi. A nyní se vypravíme do roku 1975. V tomto roce naspíval Luboš Holý s Brolnem následující známý hodový verbuňk.

Romantickou náladu nám teď snad přinesli opět sourozenci Baťkovi. Důležitým atributem naší republiky v rámci lidové kultury v těchto týdnech je fakt, že prakticky týden co týden, každý víkend najdeme v nějaké obci či městské části hodové veselí. Někde tento původně církevní svátek slaví jen jeden den, buď v sobotu nebo v neděli, jinde najdeme hodové slavnosti i vícedenní. U nás na Podluží hody slavíme nejčastěji od neděle do pozdní úterní noci, avšak přidáváme si k tomu ještě v sobotu takzvané předhodové zpívání a to bývá většinou při cymbálové muzice a domácích soulistů a také najdeme i páteční předhodové akce, takže je určitě co slavit a lehce z internetu zjistíme, kam se který víkend můžeme zajet podívat. Za zvuku verbuňku z Podluží v podání cymbálové muziky Hudci vám děkuji za pozornost, snad jste si můj dnešní výběr písní užili a napříště se u pořadu na pěknou notečku na vás těší Jan Kosík.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangav Šukaršuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durduňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tahle pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil, to sem a tam, tak troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Romava Keren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestního řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak půdově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku, nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout a vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimfe,

0: producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám, v tom svém životě se někdy uhlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes, tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval, už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
1: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašidlou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u vohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. Já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, je 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala Zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže Zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album od roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: To se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kde je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím tak pro vás kytičku?
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já se občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a se, nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní. No, a
3: to jste si to střihali, losovali? No.
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber. Tak řekni, buď on, nebo já. No a řekla já.
4: No, no, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholub, do Balivejch, a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou,
5: no,
3: nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No, a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, kdy jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili. Jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj. Ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No, chodilo se tancovat. No. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě. No.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj rozhodně ne. Pivo, víno. No, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. To, no, to, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla

0: tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
1: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
0: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a hutí a máma dělala v těch valivech a jeho tatínek taky.
1: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
0: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
1: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
2: My jsme jeli v létě na dovolenou, no a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo, jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
1: Neohlídali vás.
2: Babička s dědou nás nehlídali.
0: Ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
1: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
0: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
1: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
0: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe, teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takového cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
1: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
0: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
1: Ne.
0: Jo, je to tak.
2: On děda si dělal legraci, on zase tak hrozný nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a jej ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho koji přepadlé, ale pak se to všechno vyřešilo.
1: Co vaši rodiče?
2: No, tam to bylo skoro špatný. Protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
0: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme. takže žádná svatba nebude.
1: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
0: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě i tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No
4: a nechyběl vám? Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do Kravína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi. Taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká vedínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna. A to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to 2 holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky, miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven, a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž. A byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven. A do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oprácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme požili takovej plodnej a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. To. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bál?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bál, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte, přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme. Jsme překvapení, to jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mlela se, byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak...
3: Nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá. Jste
3: v důchodce, přesně. No.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. No. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Tenkrát

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka, naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará a já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jo. Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: Asi jo. Jo. No, tomu se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo ale pevně. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No,
3: to. A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zolema. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. No ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečelo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No jsme začínali nějak, my jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala z okna, vy jste šel, jo?
5: No co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou. No prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí? Co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou. Dám mu pusu. No a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takový věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboj. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřím, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukních flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Vlásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. Ano. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak přičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, ne, dáte.

0: abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
1: Podívejte, milosti vám, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
0: Pane, co jste si to dovolil?
1: Co pak?
0: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
1: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
0: Okamžitě vstaňte a jděte.
1: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
0: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
1: Ne, ne, ne.
0: Tak vy nepůjdete.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
0: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
1: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šrál.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
0: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
0: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
1: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
0: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
1: Co jste to řekla?
0: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
1: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
0: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
1: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
1: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
0: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
1: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
0: Vy medvěde.
1: Já chci souboj.
0: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
1: Ano, přeju a hned.
0: Tak hned, pomůži, tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
1: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
1: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. Tam mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
1: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa! Že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
1: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
0: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
1: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Ano. Teď natáhněte paži, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
0: Takhle? Je to takhle dobře?
1: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
0: Prosím.
1: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid. A přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
0: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
1: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
0: Do vzduchu? A proč?
1: Protože ostatně to je moje věc.
0: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
1: Ano, dostal.
0: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
1: Protože se mi líbíte.
0: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
1: Dobře, dobře, pojďme tady.
0: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
1: Počkejte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
0: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
1: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
0: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
1: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
0: Jděte pryč! Ještě krok a střelím!
1: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic. Řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně. Chcete se stát mou ženou?
0: Já chci souboj. Jdeme se střílet.
1: Já jsem se zbláznil. Zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
0: Au, puste mě. Okamžitě mě pustí.
1: Já nemohu. Já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
0: Jestli mě nepustíte,
1: ale
0: já budu křičat.
1: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
0: Luko, pomoc!
1: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
0: Nechte toho, člověče.
1: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Není třeba. Teď tedy mohu jít.
0: Počkejte.
1: Ano?
0: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
1: Tedy s Bohem.
0: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
1: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás.
3: To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná senoseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
0: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
0: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
0: Já vás.
2: Neodpustím.
0: Já tě ne... Nena.
4: Tak rychle, pojďte. Je to Lupič. Kde je ten hulvár? Rychle, tady v saloně. Za chvíli bude pozdě.
2: Promiňte. Promiňte, milost paní.
0: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sáhají až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu, napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Ne, vážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co
3: to...
1: Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně... krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a líbá? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se. Nerušme je. Buďme diskrétní.
3: Delo, odpust mi to všechno. Já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže... Kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
3: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
3: Ukaž, pomůžu ti.
1: Dřebeny! Jsou ty nejkrásnější hřebeny na moje vlasy.
3: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
3: Tak už nebreč.
1: Jime, já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlastně rostou, Jime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
3: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
3: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
3: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík, tík, tík. Ukaž mi je.
3: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
3: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
3: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Jime?
3: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznal.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jezusa, co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem, ona chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí.

vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda. Ale až dokáže to,

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty léž.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek. Miroslav, zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá. Vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje. A přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu. No, samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně vlajka celá visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělal takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: No, samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No, je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ihle, no to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím, ale když se

0: někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem třeba nechtě nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy tam osedná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se, co teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou, kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Na, neřekne to. Stejně to neřekne.
0: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. Jo. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyně a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
0: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení, a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale jo. Když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu, anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno, chápeš to?
0: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě, jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že?
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné mlhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
0: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, by si měli říct, nebo říct si říkám hlavně v srdci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
0: to
1: věc.
0: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají
0: jistě,
1: zapotřebí.
0: Oni to myslí snává dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
0: Chápu.
1: Dobrou noc.
0: Taky. Dobrou noc. Okay.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím ti tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už o tom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo vody jak te živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě... Někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože... Takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně... Jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl, úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocnej. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a... Vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Hmm. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích. To vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je tak, váš. Tak. Ale prostě
0: je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamenám ano. U vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře,
1: Evo. Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju.
1: To nevím.
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu, ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou, vypnout rádio. Voláte-li už po několikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborně.
1: Vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymyslel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já jsem já už jsem ptačí člověk.
0: Ano,
1: já tak
0: moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora, a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrej, byl takový rovnej, čistej, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale trošku to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu, dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a... Ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu, kde si ty cigarety vzal, nebo to jsou tvoje a on řekne ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda a ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, že jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě takhle, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže
0: jak
1: možná si... potom může i ten dospělý zrovna. Takže
0: máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jsem mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralu je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, haló.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já si nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl, protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Mhm.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošový, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě, budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání, pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady to jste paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není, něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišla na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě dýzníka pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teďkom prožila, bo mě nedávno zemřel manžel. Teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu, tu ležel, toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice. Jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu. Jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, nějakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on, jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct, ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to řeknu. Zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste jo, mít... Jako... Nic společného.
1: Bál jsem se, co bude dál v té rodině, jo, a on jako podnikatel samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak, anebo třeba měli jsme jet k mojí mámě a ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní a když jsme třeba měli jet a on byl na praní, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je na praní. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže... ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo a ono tady takových dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: Je tam zásek. Děkuju.
1: Je tam zásek. Děkuju.
0: Děkuji i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat. Oh.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, taky ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá. Žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se o nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy. Chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci,
0: ano.
2: Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků

0: rovnou prosadili lži za ex-ministra Chládka, a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce. Já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc hotovostí hned, jakože mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali, a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny. A tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval. Přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit. 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy, a žiju 13 roku a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka, a ta je solidní, a tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
1: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju. Hlavně zdraví.
0: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících 6 možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech 6 je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak, tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se s vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření injekce a mě poslali domů, a jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, nepředstavil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvý několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Ne, kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je, jako se zhoršil.
0: Ano.
1: Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho bo převáže a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to ale já lajcky vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: A kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se. Myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne. Teď se v tom budete akorát babrat.
1: Já jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se neslobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne?
2: Ne.
0: Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, který jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, které letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednou v březnu. Do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné netuším. Vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to... Neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako proč byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, čtyřicu výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice. Přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na dole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, ale hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička, přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím. Když byl horník a no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lež bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

0: vámi Honza Macoun, čtvrteční noční linka. Tak třeba Honzo píše Jana, představte si, že já třeba vyžaduji v určitých věcech, aby mě lidé lhali, byť jsou to hlouposti, tak by mi pokazali náladu, týká se to například mé plnoštíhlosti. Když někdo mívá rýpavé poznámky, tak mu vždy odseknu, jestli by nebyl tak hodný a nemohl mi lhát, že přece nejsem zas tak pro tělo, někdo mě poslechne, někdo mi pravdu řekne, ale hezky řekne, i plnoštíhlá si moc hezká přece. Já takové lži z milosrdenství uznávám a vůbec mi nevadí. Jak to máte vy, jak to vnímáte? Máme poslední minuty na dnešní povídání, když člověk neumí říct pravdu, píšete hodně, děkuju, říkám to třikrát. Zkusím ještě vás. Haló, Honza u telefonu, kde na druhé straně?
1: Ano, dobrý večer, alebo teda noc.
0: Ano.
1: Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás. Stanislave, povězte, jak se lže na Slovensku?
1: Tak jako všade vo světě. Já takto, najprv jsem ocenil vás, že si vyberáte ty nejtěžší témy. No čo už je ťažšie ako pravda a lož? No každý máme na to úplne iný názor.
0: To je fakt.
1: Každého je to niečo iné. No, to je prvé. Druhé, poviem jeden extrém lži. Taký, že ten lhár, alebo lhář, alebo klamár, keď je prichytený, tak sa nesmierne urazí a proste až do vytočenia. No a sú to, nechcem to povedať natvrdo, ale možno, že to poviem, aj určité typy, nechcem byť označený za nejakého rasistu, ale poznám to dosť zblízka. Ale nie je len tie typy, ale to je proste rozšírené dosť značne. Čiže je až tento typ, to je už extrém. No. Poviem, ako som to bral ja. No ja zase snažil som sa neklamať sprosto, lebo samého ma to proste mierne vytáča. Takže neklamal som sprosto, ale nehovoril som úplne pravdu. No to už vyžaduje trošku sofistikovanosti a možno by sa to malo aj vyučovať. Vyžaduje to už. No. Takže aby to nebolo až také, no neznám klamu, aj majú tí politici po niektorí a nie že len naši, chceme to tak vzťahovať, ale aj tí vyššie postavení vo svete, úplne sprosto, že to vidno na prvý pohľad, no ale ako nemajú s tým problém, takže to je tento.
0: No,
1: ja hovorím, ja som to robil asi tak, že teda nie vždy povedať celú pravdu, ale proste povedať to tak sofistikovane, že neklamať, ale hovoriť to. Mám s tým aj skúsenosť tak ja, ale zas na druhej strane, čiže to je mne. A ja keď som hlavne teda kamarátom, keď už niekto kamarát, tak som mu pravdu povedal, aj tvrdú.
0: A čiže stál o to?
1: No tak pre... Nezariadil sa podľa toho ale nemám skúsenosť, že by ma nechcel vidieť. Velice radi neustále sa so mňou proste kontaktujú.
0: No jo, ale
1: nemal som...
0: Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, a můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct, dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
1: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám som a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepšia v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepšia v něčom inom. No tak trošku jej to mrzelo, keď bola také dievčatko. A potom mi to vytkalo, otino, ty si mi to takto povedal. No tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
0: Milujte, miláčku, lásku moje, milujte, áno. No. Jo.
1: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo. Takže takto nejako.
0: Musíme sa rozloučiť. Ďakujem. Stanislave, ať sa daří, zdravím na Slovensku, ať sa tam neleže.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: A víte co, ještě je tady paní Pravda, i o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka, je to paní Pravda zkrátka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Neboj, to bude dobré, jenže někdy zůstane nevyřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah, a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma. Když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Ale to už je prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7 roku, 8, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako vztek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a tačka si mě zavolala a pověděla, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát. Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze stylu.
0: Letěla jste daleko.
1: Že měl trefil přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s heřmánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový vztek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mi to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo, prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl, to máte v každý ledvině jinak. Jedno tak, a to, co se asi překlep. No, teď vy to máte. Jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se mi stalo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít pro takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
1: Opravdu, jenom chci říct na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak toho vlídně a ne jako tak nějak prostě
0: chápu.
1: Škaredě, jo. No.
0: Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Tak jo, dobrou noc. Všechny zdravím moc.
0: Taky, zdravím, klid, pohoda, úsměv. Samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka, tak dobrou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili. Ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
7: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... no, těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: No, Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
7: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
7: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
7: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
7: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství.

0: vás nebyl?
1: Ne.
2: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
1: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
0: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
1: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
2: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
3: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
2: Na obálku nalepil známku.
1: A co je zvláštního na nalepení známky?
2: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
0: Což se také stalo.
1: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
2: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
1: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
0: Zajisté.
1: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
2: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
0: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
2: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
2: Něco? Nebo někdo?
1: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
2: Kam pak, slečno Hollisterová?
1: Promiňte, ty moje nervy.
2: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
4: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
1: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
2: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
1: Je to můj nevlastní bratr.
0: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
2: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
0: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
1: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Kohli.
2: Kdy?
1: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
2: No ano, firma Kohli a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Kohli známku na ten dopis?
5: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
2: To právě ne.
3: To právě vůbec nemilí, pane. Tedy pane obviněný.
0: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
1: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
5: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
1: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
2: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Kohliho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
1: Ty mizero, ty vrahu!
5: Zmije, zákeřná zmije.
1: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
5: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
1: Mizero, ty darebáku!
2: Tato rodinná neschoda je ale pořád

0: přijatelnější než vražda, není-liž pravda, inspektore.
1: Paní Lemlíová, můžeme poprosit ještě o čaj?
2: Jistě, pane vrchní inspektore.
0: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
1: Z okna? A v noci?
0: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
1: Ne, to nevím.
0: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
1: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
0: Z obálky dopisu pana Coleyho.
2: Ale to není známka, inspektore.
1: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
0: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
2: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
1: Conium maculatum memento Socrates.
2: Ano.
1: Co to znamená, pánové?
2: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
0: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
2: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
1: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
1: Přála jste si, paní Lemlíová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
0: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
1: A Sokratovi.
2: To jest známce Donalda Evense.
4: Nádherný.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách, ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale ta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci.
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: A ty 3 hodiny, doktore, mohly rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce, chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta... nová skutečnost.
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym... se rovněž neudržel Jakovi a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No, John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano, Takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce.
4: Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
4: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
4: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
5: Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
6: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
5: Nevadí, počkáme také.
2: Vy u sira Oldkina? Johne?
7: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
7: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
7: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
7: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
7: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
7: No přece si nemyslíte, že bych...
2: O, ne.
7: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: O, ano.
7: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
7: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
7: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
7: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
7: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
7: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
7: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
7: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
7: Ale to snad...
2: Ale ano, ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
7: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A podruhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa.
6: Oh, Sir Oldkin, prosím.
7: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
8: Karlovarské.
2: Správně, zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.